teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně vyset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastně

0: otázka. Zelená nebo hnědá pevní láhev?
1: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
0: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
2: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takovej jako, jak bývají na vás.

0: Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo po tom talíři. Tak to ty lidi, ty, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
1: To utíkalo z talíře.
0: No mě to trošku jídlo utíkalo.
2: A čili to se jí za syrova? Jako
0: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
1: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
0: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
1: Třeba úraz nějaký.
0: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože já to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
1: V tom jste společné s Naďou.
0: To já si umím představit, že ano, na někou jsme ty krevní skupiny.
1: Já, ona zapalí i šaty uvaření.
0: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říkala, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
1: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Komicovou.
0: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři, u toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a síň.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikoliv kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejna. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Oni byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Feldové nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovů, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí. A s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.
0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic zvládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké Kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina,
1: protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná. ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadla do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kapru, tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s italskou za 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Lžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtěl ho postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval anglo-čínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s Mertem. Ale pravda je taková, že ta mešita s Mertem byla povinnou součástí anglo-čínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta anglo-čínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i anglo-čínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady anglo-čínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o skleníci s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné. A náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva. Jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se tady dokonce dřív, protože Lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeboval prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku Lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu Lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, který má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se
1: otočíte a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože je to samo o sobě velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou

0: se během života řešit, a nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu, kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
1: Cesta k uzdravení.
2: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
0: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
2: Kolik skleníček týdně je únosných?
0: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
2: A také čeho, že jo?
0: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
2: Já jsem se na vás připravovala.
0: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 boudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michálu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
3: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého.
2: To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jezdí autobusy a trolejbusy, které mají najeto přes 1 000 000 kilometrů. V Lidečku na Vsetínsku dokončují prodloužení splaškové kanalizace, která umožní napojení dalších rodinných domů. Zlínští fotbalisté na úvod nové ligové sezony prohráli s Baníkem Ostrava. Dnes nás čeká v regionu letní den s přibývající oblačností, teploty až 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlína Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Už 10 takzvaných milionářů má ve své flotile dopravní společnost Zlín Otrokovice. Konkrétně jde o autobusy a trolejbusy, které mají na tachometru přes 1 000 000 najetých kilometrů. Dalších 15 vozidel pak překonalo hranici 900 tisíc kilometrů. Podle údržbářů dopravního podniku za jejich životností stojí pravidelný servis, vlastní generální opravy i rychlé odstraňování závad. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: Absolutním rekordmanem naší flotile je dlouhý trolejbus Irisbus, který má nájezd už 1,25 milionu kilometrů. To je opravdu hodnota, která je nadprůměrná nejen v rámci České republiky, ale je nadprůměrná ve srovnání se zahraničními dopravci.
2: Tento trolejbus je díky své velké kapacitě nejčastěji nasazovaný na linky číslo 2 nebo 6, které jezdí mezi Zlínem a Otrokovicemi. Po letech čekání se lidé z několika rodinných domů v Lidečku na Vsetínsku dočkají splaškové kanalizace. Obec dokončuje její prodloužení. Proč byla stavba komplikovaná, vysvětluje lidovecký starosta Vojtěch Ryza.
4: Jedná se o podstatě taká lokalita, kde dlouhodobě nebyl kanalizovaný asi 5 rodinných domů, tak se podařilo to dokončit a s opěrnou stěnou, protože to je vedle Senice, takže tam musela být opěrka a prodloužení stokové kanalizace a toto jsme teda dělali ze svých peněz a dohromady to stálo kolem 9 milionů.
2: Do švýcarského Valais se sjela asi 100 hráčů na alpský roh. Město tradičně organizuje mezinárodní festival Alphornu. Slavnosti provází folklorní vystoupení tanečníků, hráčů na kravské zvony a zpěváků, kteří si osvojili techniku takzvaného jodlování. Vrcholem festivalu je mezinárodní soutěž o nejlepšího hráče na alpský roh. Porotci hudbu hodnotí poslechem naslepo, aby dosáhli maximální nestrannosti.
0: Sport.
2: Fotbalisté Zlína v prvním ligovém kole prohráli na svém hřišti s ostravským Baníkem 0-1. Zápas hodnotí trenér Bronislav Červenka.
5: Bylo štěstí, protože vlastně my jsme měli úplně dvě stejné situace, z které jsme dostali góla, tak jsme měli úplně stejné situace jak v prvním poločase, tak ve druhém. A tam jsme si dali vlastní gól, to náš hráč špatně protečoval a ten zápas vlastně v ten moment se to ten zápas lámal, že. Takže mrzí to, ale na druhou stranu asi jsme odehráli maximum, co dnes, v dnešní době, co jsme schopni vyždímat ze sebe.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno ještě místy i jasno. Vyskytovat se mohou i přehánky, případně bouřky, hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 17 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 27 až 30 stupňů, povane slabý vítr. V okolí přeháněk může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě Tomáš Perutka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno. Jednou z možností, jak si užít dnešní nedělní den, je také vyrazit na letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Díval jsem se do dnešního programu. Takovým asi možná jedním z největších magnetů bude lekce filmu podle Jiřího Lábuse. Povídání s oblíbeným hercem o všech polohách herectví proběhne od 17:45. Ten program je daleko bohatší, můžete se na něj podívat samozřejmě i vy, a to na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz, kde máme pro vás spoustu dalších zajímavých tipů, jak si užít dnešní den v našem regionu. No a doufáme, že si ho budete užívat také s naším vysíláním, ve kterém teď zazní píseň Letní láska.
0: Český rozhlas Zlín.

0: písni v podání Aleše Brychty je na řadě blahopřání dvěma hudebním hvězdám, které dnes budou slavit své narozeniny. 83. narozeniny oslaví zpěvák a zakladatel skupiny Rolling Stones Mick Jagger a 77. narozeniny oslaví bubeník a pro změnu zakladatel skupiny Queen Roger Taylor. No a teď už další píseň pro nedělní ráno, jmenuje se Klíč pro štěstí.
1: Český rozhlas Zlín.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Už za okamžik nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čeká pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zaměří na pravé poledne. To nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin? Ano nebo ne? Už za chvíli nám na tuto otázku na našich vlnách odpoví Martin Písařík. Počasí. Velké rozmezí teplot teď panuje v našem regionu. Nejnižší teplota 9 stupňů Celsia, tak ta je hlášená z Hošťálkové a také z Velkých Karlovic. Naopak nejvyšší teplota 21 stupň Celsia, tak ta byla naměřená před chvílí v Bystřici pod Hostýnem. A teploty v průběhu dnešního dne půjdou ještě výrazně nahoru. Ty maximální odpolední budou stoupat až na 30 stupňů Celsia. Klasické letní počasí to ale nebude, protože se čekají srážky. Konkrétně má být v našem regionu oblačno až polojasno, ráno ještě místy i jasno, no a v průběhu dne, jak už bylo řečeno, se budou místy vyskytovat přeháňky, můžou dorazit i bouřky, a to hlavně pozdě večer a v nočních hodinách.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: U sedlosti ve skanzenu Rochus poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychlejší se šířící v historii. Vodní slalomář Vít Přindíš je mistrem světa v kajak krosu. Titul získal v americké Oklahomě a zajistil na tomto šampionátu Česku 7. medaili. Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno ještě místy i jasno. Vyskytovat se mohou i přehánky, případně i bouřky, hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 17 stupni a nejvyšší teploty naměříme 27 až 30 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tu chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už za chvíli vás v našem vysílání vezmeme do zlínské zoologické zahrady za mláďaty tukanů obrovských, no a teď už pojďme létať.

0: Zlínské zoo se vylíhla tři mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky. Ke správným podmínkám pomohla také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. S tukany a jejich ošetřovateli natáčela reportérka Michaela Kočendová.
1: Barva zobáku u dospělého jedince tukana je sítě oranžová s takovým černým koncem, když toto mládě jí má takovou žlutavou spíš a chybí mu ta černá špička.
2: Popisuje rozdíly mezi dospělými tukany a jejich mláďaty zoolog Václav Štraub a zároveň říká, co mláďatům teď nejvíce chutná.
1: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim zde předkládáme.
2: Odchovat mláďata tukanů není jednoduché, protože ptáci jsou velmi náchylní na stres. O to větší úspěch pro zlínskou zoo je, že se jim to podařilo zopakovat.
1: Většinou podaří odchovat pouze jedenkrát od toho páru a tím, že jsme to zopakovali, tak jsme vlastně potvrdili to, že už to nějakým způsobem s tím druhem umíme.
2: Říká Václav Štraub, kterého z voliéry pozná i samotní tukani a na jeho přítomnost reagují hlasitým zvukem podobným krákání.
3: Pětici tukanů obrovských, dva dospělé jedince a tři mláďata návštěvníci uvidí v komplexu Jaguar Trek, kde mají svoji velkou prostornou vnitřní expozici.
2: Popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se vyskytují často. Jejich rozmnožování v lidské péči je však vzácné. V zlínské zahradě se však podařilo odchovat už dvě samičky.
3: Vlastně náš první odchov byl v loňském roce a to, že jsme dokázali navázat a opět máme dokonce tři mláďata, tak to je právě asi ta mimořádnost, protože to se doposud v České republice nikomu nepodařilo.
2: Mláďata, u kterých zatím není jasné jejich pohlaví, zůstanou co nejdéle s jejich rodiči, aby dělali radost jak zoo, tak návštěvníkům. Poté by se podle odhadu zoologů měla zapojit do chovu se spřátelenými chovatelskými institucemi. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme. Už bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji by dnes mělo být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno ještě může být místy i jasno. Místy se můžou vyskytovat přeháňky, případně bouřky, a to hlavně i později k večeru. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Také trošku zábavy vám nabídneme v nedělním ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď nás bude bavit herec, který se zpočátku proslavil jakožto Stanislav Volejník tím, že vyhrál závod okolo konopiště. Tak nějak to bylo v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje. Samozřejmě hovořím o Petru Nárožném, který má pro nás připraven jeden fórek.
1: Žena přijde domů a povídá svému muži. Představ si, jak mě celé ty roky bolela hlava. Tak to je pryč. Nepovídej, a jak se to stalo? No tak kamarádka mě doporučila k jednomu psychologovi a ten mi poradil, abych si stoupla před zrcadlo, dívala se soustředěně na sebe a opakovala, nebolí mě hlava, nebolí mě hlava, nebolí mě hlava. No a ono to funguje, veškerá bolest je pryč. No to je skvělé, miláčku, povídá manžel. Víš, ale já jsem ti taky chtěla říct, ono to s tou tvou možností, no to prostě v té posteji, no hele takhle, co kdyby si za ním zašel taky, říká žena, třeba ti poradí. Hned po první návštěvě u psychologa se muž vrátí domů, strhá ze sebe šaty, popadne manželku, odnáší do ložnice, položí na post a povídá, nehybej se, hned sem zpátky. Odejde do koupelny, vrátí se za pár minut, vášnivě ji pomiluje jako nikdy předtím. Jeho žena ještě celá omámená zvolá, no to bylo úplně úžasný. Manžel zase vyskočí, povídá, nehybej se, hned sem zpátky. Já tak do koupelny, zase zpátky, čele se to opakuje nejednou. Po čtvrté už to manželka nevydrží a pomalu a potichu se plíží do koupelny. Tam vidí, jak muž na sebe zírá do zrcadla, opakuje, to není moje manželka, to není moje manželka.
2: Písničky,

0: Další matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj připravuje modernizaci onkologického pracoviště ve Vsetínské nemocnici. V Rožnově pod Radhoštěm připravili oslavu svátku valašské patronky svaté Anny. Fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezony na hřišti Slavie Praha. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hitmánkovou. Dobré ráno. Radní Zlínského kraje rozhodli o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 32 milionů korun. Modernizace přinese kvalitnější zázemí a zároveň se díky ní rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
1: Oslava svátku valašské patronky svaté Anny dnes bude ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční pout je spojená s krojovaným procesím z farního kostela všech svatých, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Slavnostní mše začne v 10 hodin v Rožnovském kostele všech svatých. O hodinu později se od kostela vydá krojované procesí se sochou svaté Anny, které za zpěvu poutních písní a hudebního doprovodu zamíří centrem města do dřevěného městečka. Průvod ukončí svatoanenská litanie a zpívaná modlitba Anděl Páně.
1: Český národní registr dárců dřeně zapsal letos přes 8 tisíc nových zájemců o darování. Celkem by jich tak letos mohlo přibýt k 15 tisícům. Daří se snižovat věkový průměr potenciálních dárců. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z výjíždějí pracovníci přes léto i na kulturní akce. Dnes je lidi můžou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
2: Sport.
1: Zápasem na hřišti mistrovské Slavie Praha zahájí nový ročník šance ligy fotbalisté Slovácka. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B tým Slavie. To podle něj ale neznamená třeba to, že teď dokáže lépe odhadnout sestavu soupeře.
5: Hlavně je to po nějakém přípravném období a to jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru. Hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno místy i jasno. Vyskytovat se mohou i lokální přehánky, případně bouřky, hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 19 stupni, nejvyšší naměříme 27 až 30. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti vystoupil herec Jiří Lábus a byla to velká zábava. Podrobnosti uslyšíte v reportáži už za pár minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Co pak zajímavého se v minulosti stalo 26. července, což je dnešní datum, tak to si připomeneme v našem vysílání teď 6,5 minuty po 6. hodině. Roku 1855 vydala Božena Němcová knihu Babička. V roce 1983 vytvořila atletka Jarmila Kratochvílová v Mnichově světový rekord v běhu na 800 metrů, mimochodem stále platný, časem minuta 53 vteřiny a 28 setin. A 26. července 2014 se horolezec Radek Jaroš stal po zdolání druhé nejvyšší hory světa K2 prvním Čechem, který vystoupil na všech 14 osmitisícovek světa bez použití kyslíkového přístroje.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve skvělé náladě, usměvavý, samý vtip, tak se herec Jiří Lábus představil na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Ještě než převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pobavil 76-letý komik po projekci Švankmajerova snímku Spiklenci slasti zaplněný sál, který ho vyprovázel nadšeným potleskem.
1: No já mám hrozně rád, byla to za mě hodně dobrá zkušenost, líbilo se mi, že odpověděl na můj dotaz a je to hrozně milý pán, i ty historky mě hrozně bavily, je to fakt zabavný, jako kdyby to trvalo třeba o hodinu déle, tak bych tady vydržel.
2: Byl z Jiřího Lábuse nadšený jeden z návštěvníků Ondřej Najvrt, souhlasili s ním i Simona a Igor, kteří na filmovku přijeli ze slovenského Martina.
3: Ja som bola príjemne prekvapená aj s jeho prejavom, aj s, akože celkovo s tým, s akou náladou prišiel a ako rozjasnil celú miestnosť.
4: Super, je vtipný. Myslím, že všetci v sále videli, že je mi to chlap plný energie a je to veľmi sympatický človek.
2: Besedu si viditeľne užíval i sám Jiří Lábus.
5: Mě to baví hrozně debatovat s těma lidma. Já jsem takový docela jakože schopný improvizace díky Ypsilonce, kde jsem celý život vlastně působil. Takže mě baví ty jejich dotazy a ty asociace, co se mi vybaví, když na to odpovídám. Že? Takže to je pro mě docela radostná práce.
2: Na letní filmové škole včera obdržel výroční cenu. V normální škole přitom, co by žák prý úspěchy příliš nezbíral.
5: No, oceňování to moc nebylo. To vždycky nesmutnější den mých rodičů byl 30. červen, když jsem přinesl vysvědčení. To matka plakala, otec říkala, co dělá, co chce.
2: Směje se slavný herec. Ceny od Asociace českých filmových klubů si velmi váží.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím teda. Tenhle festival má velkou tradici, to je festival milovníků filmu, jo, což je úžasné, že to jsou mladí lidi, který film baví, ale je výborné, že ta přejítka obsahuje filmy, které už třeba jsou velmi starý, tvůrci už dávno nežijou, ale jsou to významné filmy světové generace. Takže to je pro ty mladí lidi úžasná věc.
2: Na festivalu už jednou byl při premiéře filmové verze Simpsonů, jinak má ale s Uherským Hradištěm i mnohem starší zkušenost.
5: Já jsem tady byl měsíc na vojně, když mě bylo 24 let v kasárnách. Já jsem byl v armádním souboru uměleckým, ale předtím jsem byl měsíc na normálních útvarů, jsme byli všichni. Aby jsme poznali pravou vojnu taky, tak jsme byli tady v těch kasárnách. Dneska to jsou nějaké byty tam a je to úplně jinak, že jo, samozřejmě. Tak jsem tu strávil měsíc. No.
2: Dnes odpoledne ještě bude mít Jiří Lábus na letní filmové škole lekci filmu. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
7: Ale Jenehuse,
8: řekl na to Zikmund,
7: kdo pak žije bez hříchu?
6: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
9: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
6: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
10: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
11: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
10: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Zítra začíná uzavírka silnice mezi Lutkovicemi a místní částí Luhačovic-Řetechovem na Zlínsku na silnici 3/490/25, která potrvá do konce listopadu. Silničáři chtějí zamezit sesuvům půdy instalací opěrné stěny. Město Valašské Meziříčí opraví táborový areál Trubiska ve Valašské Polance na Vsetínsku. Areál koupila radnice před 2 roky od společnosti Deza za 3 miliony korun. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO už má radnice projekt na stavbu nového zázemí a kuchyně.

0: proudů. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno místy jasno. Vyskytovat se mohou i lokální přehánky, případně bouřky, hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 20 stupni, nejvyšší naměříme 27 až 30. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně ve Zlínském kraji nejsou hlášené žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes je v kalendáři jedno z nejoblíbenějších ženských jmen vůbec, jméno Anna, tak i my všem nositelkám tohoto jména samozřejmě v našem ranním vysílání přejeme vše nejlepší a posíláme tu následující píseň, kterou zaspívá Cliff Richard.

0: Možná se to týká právě vás. Nejedno okno zdobí rozkvetlé truhlíky. Tropická horka, ale možná některé květiny nezvládly, a tak i tématem vysílání Českého rozhlasu Zlín bylo jejich oživení nebo obnova. Milan Vařák ze zahradního centra v Kněžpoli na Uherskohradišťsku mimo jiné poradil, podle čeho rostliny vybírat. Rozhovor vedla Kristýna Fuchsová.
1: První a zásadní věc je orientace stanoviště, jestli se jedná o sluné nebo stinné stanoviště. Pak samozřejmě o výběru rostlin, zda jsou bujně rostoucí, zda jsou příjemně rostoucí nebo převislé, jaké mají nároky na vodu a živiny. Tyhle vlastně všechny kritéria je potřeba zohlednit při začátku výsadby.
2: Tak pokud bychom šli konkrétně, jaké květiny doporučujete na jižní balkon, kde svítí slunce téměř celý den?
1: Tam se dá zvolit víceméně velká část balkonových rostlin, od pelargonii, sporíšů, dvouzubců, kalibrachojí, surfíny, petuny, mini petuny. Všechny tady tyto rostliny milují sluníčko, vyžadují teplo a vyhovuje jim tady tohle stanoviště.
2: Co se naopak hodí do polostínu nebo stínu?
1: Do polostínu jsou obvykle dávat begonie, fuksie, netýkavky, zvládají to i okrasné kopřivy, koleusy. Tyto rostliny nepotřebují tolik sluníčka, v tom stěném stanovišti prosperují, nakvétají a je to pro ně optimální.
2: Když přijedeme z víkendu nebo třeba z dovolené a truhlík je úplně vyschlý, jak správně postupovat?
1: Pokud je to možné, ideálně truhlík nebo nádobu dát na nějaké stínější místo, stanoviště, a postupně tu nádobu nebo ten truhlík zalévat. Pokud je to možné, tak je ideální dát i tu nádobu s tím truhlíkem nebo ten květináč do vody a nechat ji nasát. Pokud dochází k extrémnímu přeschnutí, tak i substrát ztrácí absorpční schopnost. To znamená, že i při jednorázové vysoké zálivce nedojde k optimálnímu zalití a nasákavosti, takže proto je lepší ten truhlík buď namočit, anebo ho zalít, ale vícekrát, tak aby substrát se opět napil a rostliny si mohly nasát.
2: Takže kdybychom tam vylili půl litru vody, tak to prostě proteče.
1: Přesně tak.
2: Na trhu jsou také takzvané samozavlažovací truhlíky. Nakolik ty můžou pomoct?
1: Určitě pomůžou, je to velká část té péče o ty rostliny, kterou za nás ty truhlíky dokáží odvést. Ty truhlíky mají v sobě retenční plochu pro to, kde se ta voda zadrží, tak rostliny dokážou si sama nasát tady v těchto extrémních teplotách tu vodu, i když nemají přímo u těch kořenů.
2: Je opravdu tak důležitý kvalitní substrát? V čem je lepší než obyčejná zemina, kterou si třeba vykopnu na zahrádce?
1: Rozhodně kvalitnější substráty jsou výrazně napomáhající rostlinám k jejich růstu a vitalitě.
2: Takže pokud přijdu do zahradnictví, vidím tam spoustu pytlu se substrátem, jak poznám ten kvalitní, kromě možná ceny?
1: Ano, samozřejmě na zadních stranách obalů je vždy vyznačeno složení procentuální podle složek. Je tam vyznačené množství hnojiva, je tam vyznačeno pH, což je taky velmi zásadní pro rostliny, a samozřejmě je to o celkové struktuře toho substrátu.
2: Většinou nemám možnost si ten pytel otevřít a vyzkoušet ten substrát, tak co má být napsané na tom složení?
1: Jedná se spíše o strukturu. Běžný zákazník to může poznat podle případně váhy toho substrátu, protože tady ty rašelinové substráty jsou lehké, většinou jsou hodně vysušené, aby trojí nevážili. Ty právě jsou ty, které hůř na sebe vážou vodu.
2: Pokud se ještě zeptáme na to pH, je to o druhu rostlin? Jaké pH potřebují?
1: Určitě ano. To pH by mělo být kolem 5,5 až 6,5. Tohle vlastně pH vyhovuje většině rostlin. Mimo přicházející podzimní sortiment, jako jsou vřesy, vřesovce, hebe a tady tahle část rostlin, která naopak potřebuje nižší pH, kyselejší pro svůj optimální růst.
0: Záznam celé poradny o květinových truhlících najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz, konkrétně v audioarchivu v záznamu pondělní 11. hodiny.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dospíval Karel Zich.
1: Počasí.
0: Teď ráno by mělo být ve Zlínském kraji ještě skoro jasno, postupně by ale měla být obloha polojasná až oblačná. S malou pravděpodobností se můžou v průběhu dnešního dne vyskytovat přeháňky a bouřky, a to hlavně později večer. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Co se vám vybaví, když se řekne letní pohoda? Jestli to jsou vtipné historky a smích přes celý sál, pak se těšte na neděli v 11 hodin, kdy vám pustíme záznam pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka s šarmantní, krásnou a vtipnou herečkou Chantal Pullen. Dozvíte se, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek, i to, které české slovo jí nejde vyslovit. V neděli se hodinu před polednem těší Jožka Kubáník.
3: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct a radši.

0: Po písni v podání skupiny Opět a Radeček se můžete nechat Českým rozhlasem Zlín zlákat k cyklu výletu v okolí Horní Liče. Popis trasy pro nás bude mít Arnoš Lukeš, kterého si za tímto účelem pozval k mikrofonu Pavel Vacek.
1: Když vyrazíme z bodu A a dorazíme zpět do bodu A, tak je jasné, že jsme absolvovali jistý okruh. A právě takový okruh si teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín projdeme s Arnoštem Lukešem. Nebo abych byl přesný, my si jej projedeme. Ještě doplním, že ten bod A bude v Horní Liči, zbytek už je na vás, pane Lukeši. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, mým posluchačům. Dnešní pozvánka je pro cyklisty, jak jste řekl. Vlakem přijedeme do Horní Liče. V současné době je výluka vlakové dopravy mezi Vsetínem a Puchovem, tak typ je vhodný pro cyklisty od Uherského Hradiště, Brodu nebo Brumova Bylnice. Z nádraží vyjedeme k jihu až k dřevěné zvoničce, kde narazíme na žlutou turistickou značku vedoucí v souběhu s naučenou stezkou Pulčínské skály. Budeme stoupat. Na trase je několik vyhlídkových bodů a kaplička. Přijedeme do obce Pulčín, kde je možnost občerstvení. Jsou tu zajímavé kapličky. Pulčínem prochází cyklostezka 6117, takzvaná Hornolidecká magistrála. Po ní sjedeme k autobusové zastávce Lidečko rozcestí Pulčín a budeme pokračovat k jihu k motorestu Čertovy skály. Odbočíme na sever k Čertovým skalám.
1: Což je opravdu zajímavý skalní útvar, ke kterému se, jak už název napovídá, vážou i různé pověsti. Ty si už posluchači zjistí, pár základních informací o Čertových skalách byste ale mohl zmínit, pane Lukeši.
2: Dobře. Pískovcová stěna je dlouhá 150 metrů a vysoká až 25 metrů. Dominuje zdejší krajině. Skalní bloky vytvářejí zeď z kvádru, z nichž vystupují čtyři vrcholy. Skály jsou oblíbené mezi horolezci. Od skal vede cyklostezka v souběhu s modrou značkou a naučení stezkou Vařákovy paseky lesem až téměř k památníku na Vařákových pasekách. Naučená stezka má 15 zastavení věnovaných zdejší přírodě, obcím a zajímavým místům na trase. Projedeme si památník a pamětní lípy. Vrátíme se zpět asi 2 kilometry na rozcestí Vrátnice, odkud se vydáme z kopce po žluté Glačtovským skalám. Ty dosahují výšky 14 metrů. Jedná se o menší pískovcovou skalní oblast blízko obcí Lačnov a Lidečko. Skladají se ze 3 sektorů, horních, prostředních a dolních. Jsou rovněž oblíbené mezi horolezci. Leží na trase naučné stezky. Jsou dostupné i pěšky po značených turistických cestách z Lidečka nebo Lačnova. Žlutá vede v souběhu s naučnou stezkou do Lačnova, kde na severním okraji zastavby je muzeum Vařákových pasek. V muzeu jsou repliky obytných budov vypálené usedlosti. To budeme opět na Hornolidečské magistrále, po které přijedeme k Lačnovským rybníkům. Trasa pokračuje mezi dolním a prostředním kolem hospody Rybárna. Mírně klesá až do cíle, kterým je výchozí bod nádraží v Horní Liči. Obec byla založena začátkem 16. století. Žije zde přibližně 1300 obyvatel. Je křižovatkou silnice a železnice ve směru Vsetín, Puchov a Brumov Bylnice. Za pozornost stojí dřevěná zvonice z roku 1771, památník padlým rumunským vojákům druhé světové válce, roubená sýpka, staré dřevěné domky a kovárna v místní části Kočičina. V Horní Liči se u kostela nachází dřevěný ručně vyřezávaný mechanický betlém s pohyblivými figurkami a zajímavými stavbami z Zlínského a Trenčínského kraje. Trasa měří asi 35 kilometrů, není příliš náročná. Vede převážně lesem okolo zajímavých přírodních úkazů a poznáme na ní i historii z poloviny minulého století.
1: Dopravte se tedy i s jízdním kolem do Horní Liče a dopřejte si příjemný cyklový let kolem skal a dalších zajímavostí, jak jej před nás předložil jako na stříbrném podnosu Arnoš Lukeš. Děkujeme za to a přejeme pohodovou a zábavnou výjížďku.
2: Naslyšenou.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Pro dopravní společnost Zlín-Otrokovice jezdí autobusy a trolejbusy, které mají najeto přes 1 000 000 kilometrů. Letní filmová škola představuje snímky režiséra Romana Polanského. Fotbalisté Zlína v prvním ligovém kole nestačili na ostravský Baník. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Už 10 takzvaných milionářů má ve své flotile dopravní společnost Zlín-Otrokovice. Konkrétně jde o autobusy a trolejbusy, které mají na tachometru přes 1 000 000 najetých kilometrů. Dalších 15 vozidel pak překonalo hranici 900 tisíc kilometrů. Podle údržbářů dopravního podniku za jejich životností stojí pravidelný servis, vlastní generální opravy i rychlé odstraňování závad. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: Absolutním rekordmanem naší flotile je dlouhý trolejbus Irisbus, který má nájezd už 1,25 milionu kilometrů. To je opravdu hodnota, která je nadprůměrná nejen v rámci České republiky, ale je nadprůměrná ve srovnání se zahraničními dopravci.
1: V Uherském Hradišti dnes třetím dnem pokračuje letní filmová škola. V jedné ze sekcí festival představuje filmografii francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Organizátoři jej do programu zařadili i přesto, že Polanský ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou. Pokračuje programový ředitel Jan Jílek.
4: Respektujeme to, že pro některé diváky to může být problematické, ale zároveň jsme právě ty filmy z té filmové historie nechtěli mazat a proto je chceme uvést v nějakém patřičném kontextu i vlastně nejenom z hlediska těch samotných filmů, ale i z hlediska festivalu. A jedním z těch důvodů, proč jsme zvolili tu sekci, bylo i obecně zvednout toto téma.
1: Návštěvníci festivalu uvidí například snímky Ples upírů, Nájemník, Čínská čtvrť, Pianista nebo Muž ve stínu. Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Trosky dopadly na 18-patrový dům, 2 patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety na ukrajinské hlavní město dopadaly i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo nejméně 10 lidí. Dalších 100 bylo zraněno.
2: Sport.
1: Zlínští fotbalisté v úvodním ligovém kole prohráli doma s Baníkem Ostrava 0-1. Utkání hodnotí záložník Tom Ulbrich.
5: První kola jsou takový bojovný, hodně nervozity. Chtěli jsme jako minimálně bodovat. Bohužel mrzí nás to hodně. Teď v pátek máme Spartu, musíme se přichystat na Spartu a zabojovat o nějaké body.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno ještě místy i jasno. Vyskytovat se mohou lokální přehánky, případně i bouřky, hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 20 stupni, nejvyšší naměříme 27 až 30, povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Lukově na Zlínsku je hlášená srážka osobního auta se zvěří. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobrá zpráva pro řidiče, v našem regionu se chystá stavba nového dálničního úseku. My o tom podrobně budeme za chvíli mluvit také v našem vysílání.
2: Český rozhlas Zlín.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu,

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Odjezd fanoušků tvrdé hudby z Vizovic, pyrotechnický průzkum před pokračováním stavby dálnice D55 nebo dopravní přestupky v Buchlovských horách. To vše zajímalo v uplynulém týdnu reportéry Českého rozhlasu Zlín. A tady je přehled.
1: Po skončení hudebního festivalu Masters of Rock opouštěli na začátku týdne fanoušci tvrdé hudby Vizovice. Dohlíželi na to dopravní policisté, ale i reportérka Blanka Kovandová. Ta natáčela s těmi, kteří se před odjezdem nechali bezplatně otestovat na alkohol. Letos jich bylo rekordních 150.
2: Patrik z Havířova se před odjezdem z festivalu přišel na vizovickou policejní stanici ubezpečit, že může v klidu sednout za volant.
3: Já jsem i tak včera měl, já nevím, dvě piva, takže jsem si byl víceméně jistý, ale chtěl jsem to mít úplně potvrzené.
2: Výsledek testu na alkohol naopak překvapil Martina z Jindřichova Hradce.
4: Jo, takže najeste se, projděte se tady po Vizovicích a choďte, ale určitě si zkuste potom ještě přijít radši preventivně dýchnout. Testuj to za to.
1: Pyrotechnický průzkum kvůli stavbě dalšího úseku dálnice D55 začal u Spytihněvy na Zlínsku. Do konce listopadu takto výzkumníci prověří 80 hektarů území, vysvětluje vedoucí pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
5: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
1: A u dopravy zůstaneme. Na 200 přestupků odhalily za první týdny fungování dopravní radary v Buchlovských horách. Od jejich spuštění 24. června do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti. Více mluvčí města Dagmar Vacková.
6: Nejčastěji dochází k přestupkům v měřeném úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tady radary také zaznamenaly vůbec největší překročení povolené rychlosti, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km v hodině.
1: Měsíc a půl po otevření hlásí domov pro seniory Senica v Horní Lidči na Vsetínsku téměř plnou kapacitu. Volný je momentálně jediný z 25 pokojů. Téměř plno má zařízení i z hlediska personálu. Tomu navíc pomáhají dobrovolníci, ale i učitelky, říká vedoucí domova Iveta Cigánková.
7: Dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
1: Další zprávy a reportáže najdete na zpravodajském webu iRozhlas v sekci regiony Zlínský kraj. A také v příštím týdnu budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín sledovat vývoj událostí kolem 34. budovy Baťovského areálu ve Zlíně. David Jabůrek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Zlínský AG Flek nás bavil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už je po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Podle toho, co před chvílí naměřili meteorologové, tak už se všude ve Zlínském kraji pohybují teď aktuálně teploty nad 10 stupni, alespoň tedy na meteostanicích, na kterých probíhá měření. Nejnižší teplota je hlášena se Vsetína 12 stupňů, nejvyšší hodnota 20 stupňů panuje teď aktuálně v Holešově a také v Bystřici pod Hostýnem. Maximální odpolední teploty, tak ty budou zhruba o 10 stupňů vyšší než ty nejvyšší aktuální, protože ty nejvyšší odpolední by měly stoupat až na 30 stupňů Celsia. Teď ráno počítejte v našem regionu ještě se skoro jasnou oblohou. Postupně ale bude polojasno až oblačno a s malou pravděpodobností se dnes můžou vyskytovat přeháňky nebo i bouřky, a to zejména později k večeru.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová, Sneda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Prázdniny, letní prázdniny ještě nejsou ani ve své polovině, my pro vás ale už teď máme v našem vysílání také školní téma. Rožnov pod Radoštěm letos poprvé vyplácí takzvané pastelkovné přímo rodičům budoucích prvňáků. O 1000 korunu stačí požádat přes jednoduchý formulář na webu města. Budoucí školáky podporují i další obce ve Zlínském kraji, některé dávají více peněz, jiné rovnou připraví tašku s pomůckami.
1: Jo, jako ano, určitě, jako kdybychom na začátku školního roku dostali 1000, tak to by se určitě využilo.
2: Tak ty náklady první zrovna na základní škole jsou docela velké.
3: Je to dobrá věc.
2: Určitě.
4: To jsem netušila, ale je to super.
3: Z nás o tom neví, nebavíte se o tom s kamarád?
4: Vůbec. Ani jedna se o tom nezmínila.
5: Říkají maminky prvňáčků, kterých se ptám na Rožnovském náměstí. Malé prodejně papírnictví právě prodavačka vyskládala na stůl nová pera. Pro školní pomůcky rodiče prvňáčků ale přicházejí jen výjimečně.
6: Jako jo, občas se objeví, ale spíš je to fakt až ten srpen.
5: O tom, že si je můžou nechat částečně proplatit, prodavačka ví. A překvapením by to podle ní nemělo být ani pro rodiče samotné.
6: Jako já si myslím, že o tom ví, protože to proběhlo na Facebooku a rovno to dával různě, takže by to měli vědět.
5: Třeba to nechávají na poslední chvíli?
6: I to je možné jako všechno.
5: Říká prodavačka Barbora Jakšíková a podává křídy mamince Adéle. Ta má zatím syna ve školce. Nápad s pastelkovným se jí ale moc líbí.
7: Aspoň ti rodiče něco ušetří, když už to stojí jako docela dost peněz.
5: Myslíte si, že o tom lidé vědí tady v Rožnově?
7: Tak to asi nevědí, ale kdyby se to třeba říkalo přímo u těch zápisů, tak by o tom věděli všichni.
5: Vycházím z papírnictví ven a na lavičku před radnicí usedám s nezávislým starostou Janem Kučerou. Ten mi vysvětluje, že zatímco dříve dostávala příspěvek škola, nově peníze putují přímo rodičům. Radnice si podle něj uvědomuje, že náklady spojené s nástupem do první třídy nejsou jen o školních pomůckách. Prvňáci potřebují taky aktovku, papuče a spoustu dalších věcí.
8: Každý rodič, který si přes web města zažádá, může dostat 1000 korunu s tím, že to, jak ji utratí, už je na každém z rodičů, to znamená, může to být na tu aktovku, může to být na ty přezůvky nebo to rozdělit.
5: A je ta částka dostatečná? Není to třeba tak, že si lidé řeknou, 1000, to v tom obrovském rozpočtu se možná na tu první třídu i ztratí?
8: Chtěli jsme podat pomocnou ruku a je na každém, jestli ji využije nebo nikoli. Aktuálně víme, že zhruba polovina rodičů, kteří mohli požádat, již požádala a mají ještě čas do konce července na webu města vyplnit formulář a zažádat si.
5: Takzvané pastelkovné nabízí také Horní Bečva. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta dají rodičům 1500 korun.
9: Rodiče prvňáků donesou na obecní úřad doklad minimálně ve výši pastelkovného a je jim proplacen. Je to doklad na školní potřeby, aktovky a podobně.
5: Ve Vsetíně pak dostanou prvňáčci podle mluvčí Jany Raškové balíčky školních pomůcek.
10: Například sešity, výtvarné potřeby, pastelky a vše hrazené z rozpočtu města.
5: Tašky plné psacích potřeb čekají taky na děti ve Valašském Meziříčí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkný den. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti ocenili Jiřího Lábuse. Herec a komik obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. Cenu si převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni. Hrachovci místní části Valašského Meziříčí dokončují dělníci novou dřevěnou zvoničku. Stavba za bezmála 1 000 000 korun naváže na odpočinkové místo se sochou Juráše a lavičkami. Radnice ji slavnostně otevře při oslavách výročí první písemné zmínky o obci. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci víc než 36 000 pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson si zahrají o deblový titul na turnaji WTA v Praze. Po 11. hodině nastoupí na štvanici proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Zápas o singlový titul obstarají přemožitelky českých hráček ze semifinále Rakušanka Tagerová a Ukrajinka Šnigurová. Dnes bude v regionu oblačno až polo.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začal nový ročník fotbalové ligy a to s některými překvapivými výsledky. Například železná Sparta dostala v Brně pořádný nátěr. No a vy v následující půlhodině uslyšíte o tom, proč trenér Bronislav Červenka chválil zlínské fotbalisty i přesto, že podlehli ostravskému Baníku. Teď už další hudba pro nedělní ráno.

0: Píseň Léto dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 10 minut po půl osmé a to je čas podívat se na to, co zajímavého připravili organizátoři v našem regionu, co se týká kulturního dění. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm se dnes uskuteční tradiční anenská pouť. Slavnostní mše svatá začne v 10 hodin v kostele Všech svatých, v 11 hodin se od kostela vydá krojované procesí, které za zpěvu poutních písní a hudebního doprovodu zamíří centrem města do dřevěného městečka. Zde proběhne zakončení svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně. Návštěvníky čeká také folklorní vystoupení, divadlo, historické kolotoče i další program pro celou rodinu. V Prasklicích na Kroměřížsku si přijdou na své všichni příznivci vojenské techniky a akční zábavy. Dnes se na místním hřišti představí moderní výzbroj a vozidla armády České republiky. Zblízka si budete moci prohlédnout obry jako například Pandur, CV-90, Dingo, Hilux nebo nesmrtelnou Tatru T-815 a dokonce i ruční zbraně nebo expozici Muzea protivzdušné obrany. Pro nejmenší návštěvníky je navíc připravena oblíbená hasičská pěnová show. Akce se na hřišti v Prasklicích uskuteční od 13 hodin. Mezinárodní festival dechových hudeb se dnes uskuteční v prostřední Bečvě na Vsetínsku. Vystoupí Záhumenka, Záhořané, Legrúti, ale i slovenské soubory Hradišťanka a Kolárovičanka. Začátek festivalu je v areálu v Kněhyních od 14 hodin. Vydat se dnes můžete i na třetí ročník Koryčanského hudebního léta, tentokrát vystoupí mužský pěvecký sbor Hlahol Brankovice, program se uskuteční na náměstí v Koryčanech konkrétně od 17 hodin. Hudební neděle u zámku ve Zlíně nabídne vystoupení souboru Kapela Obscura. Těšit se můžete na autentický a stylový francouzský šanzon. Začátek koncertu u zlínského zámku je v 17 hodin. A letní filmová škola v Uherském Hradišti nabízí kromě bohatého filmového programu i doprovodné dění. Každý večer například Cymbal Stage ve Smetanových sadech, kde dnes od 19 hodin zahraje a zaspívá cymbálová muzika Dolina. A ani dnes nebude chybět letní kino. Na Masarykově náměstí promítnou ve 22 hodin film Hamlet. Ve Smetanových sadech začíná letní kino v 21.30 s ním Sedmi krásky.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín, už bylo 7:45.
1: Počasí.
0: Svatá Anna, chladno z rána, to říká tradiční pranostika pro dnešní den. Co se týká toho dnešního rána, tak ta pranostika tak úplně neplatí, protože na řadě míst našeho Zlínského kraje už aktuálně teploty překročily 20 stupňů, takže žádné chladno. Naopak teplo a teplo bude také v průběhu dnešního dne. Maximální odpolední teploty by měly stoupat až na 30 stupňů Celsia. Co se týká oblohy, ta bude teď po ránu skoro jasná, postupně se ale zatáhne a s malou pravděpodobností se můžou vyskytovat i přehánky, případně bouřky, a to zejména později k večeru.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.

0: Možná jste také včera vyrazili ve Zlíně na fotbal a tak jste na vlastní oči mohli vidět, že fotbalistům Zlína vstup do nové prvoligové sezony nevyšel. V prvním kole prohráli na svém hřišti s Baníkem Ostrava 0-1. Na lavičce hostů zažil vítěznou premiéru bývalý trenér Slovácka Roman Skuhravý.
1: První zápas po vstupu nového trenéra je pro mě jakoby velká loterie a vlastně učím se postupem času tak, abych to mužstvo dovedl k výsledku, protože ten výsledek vlastně mi potom dovoluje, aby mi ty hráči věřili a dostat je vlastně jakoby do odvážnějších věcí.
2: Vysvětloval po vítězné premiéře na lavičce ostravského Baníku trenér Roman Skuhravý. Nový kouč si v dalším průběhu sezony hodně slibuje od střelce vítězné branky Václava Jurečky.
1: Venca si musí zahodit svoje pochyby, protože Venca je nejpracovitější hráč, kterýho jsem kdy v životě trénoval. Takovýho profíka jako nenajdete. Ale prostě pokud tohle to vyhodí z hlavy a uvolní se a bude se radovat a prodá to, co umí, tak to bude přesně ten moment. A myslím si, že tohle to může být spouštěč, kéž by to tak bylo.
2: Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka byl pochopitelně zklamaný. Svým svěřencům ale nic nevyčítal.
3: Rozhodlo štěstí, protože vlastně my jsme měli úplně dvě stejné situace, z které jsme dostali góla, tak jsme měli úplně stejné situace jak v prvním poločase, tak ve druhém. A tam jsme si dali vlastní gól, to náš hráč špatně protečoval a ten zápas vlastně v ten moment se to ten zápas lámal. Že? Takže mrzí to, ale na druhou stranu asi jsme odehráli maximum, co dnes v dnešní době, co jsme schopni vyždímat ze sebe.
2: V úvodním utkání nové sezony dostali na hřišti příležitost i mladí nováčci ve zlínském A týmu.
3: Pro ty pár kluků je to strašně velký skok, jo, kdy museli prakticky z Mosofolo skočit do první ligy a budou se pomalinku s tím zžívat, pomalinku budou zjišťovat, co to obnáší a čím dřív to bude a čím dřív se adaptují na to, tak to bude lepší. Takže my nám nezbývá nic jiného, než zvednout hlavu, bojovat. Další zápas jenom na Spartu a na Spartě odvést maximální výkon a pokusit se urvat jakýkoliv bodový zisk.
2: Říká trenér Zlína Bronislav Červenka. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Dečko na Vsetínsku dokončují prodloužení splaškové kanalizace, umožní napojení dalších rodinných domů. Na setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině dnes vystoupí třeba i Robert Křesťan. Zlínští fotbalisté na úvod nové ligové sezony prohráli s Baníkem Ostrava. Dnes bude v regionu oblačno, letní teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Po letech čekání se lidé z několika rodinných domů v Lidečku na Vsetínsku dočkají splaškové kanalizace. Obec dokončuje její prodloužení. Proč byla stavba komplikovaná, vysvětluje lidovický starosta Vojtěch Hryza.
5: Jedná se o podstatě taková lokalita, kde dlouhodobě nebyl kanalizovaný asi 5 rodinných domů, tak se podařilo to dokončit a s opěrnou stěnou, protože to je vedle Senice, takže tam musela být opěrka a s prodloužení stokové kanalizace a to jsme teda dělali ze svých peněz a dohromady to stálo kolem 9 milionů.
3: Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na Moravskoslezském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
6: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou a připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
3: V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovalo o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého, zatím po něm ale pátrají.
7: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
3: Berlínský Pride úřady předčasně ukončili.
4: Sport.
3: Fotbalisté Zlína v prvním ligovém kole prohráli na svém hřišti s ostravským Baníkem 0-1. Zápas hodnotí trenér Bronislav Červenka.
8: Bylo štěstí, protože vlastně jsme měli úplně dvě stejné situace, z které jsme dostali góla, tak jsme měli úplně stejné situace jak v prvním poločase, tak ve druhém. A tam jsme si dali vlastní gól, to náš hráč špatně protečoval a ten zápas vlastně v ten moment se to ten zápas lámal, že? Takže mrzí to, ale na druhou stranu asi jsme odehráli maximum, co dnes, v dnešní době, co jsme schopni vyždímat ze sebe.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Ráno ještě místy i jasno. Vyskytovat se mohou i lokální přehánky, případně i bouřky, hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 13 až 20 stupni. Nejvyšší naměříme 27 až 30. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta havarovala na silnici 1/50 na 78. kilometru u Korečnice v Uherském Brodu. U Velikové na Zlínsku se srazil motocykl se zvěří. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jeden z nejoblíbenějších českých herců Jiří Lábus včera bavil návštěvníky letní filmové školy v Uherském Hradišti. Jak to tam vypadalo, to uslyšíte v našem vysílání za chvilku v reportáži.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ve skvělé náladě, usměvavý samý vtip, tak se herec Jiří Lábus představil na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Ještě než převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pobavil 76-letý komik po projekci Švankmajerova snímku Spiklenci slasti zaplněný sál, který ho vyprovázel nadšeným potleskem.
1: No já mám hrozně rád, byla to za mě hodně dobrá zkušenost, líbilo se mi, že odpověděl na můj dotaz a je to hrozně milý pán, i ty historky mě hrozně bavily. Je to tak zabavný, jako kdyby to trvalo třeba o hodinu déle, tak bych tady vydržel.
2: Byl z Jiřího Lábuse nadšený jeden z návštěvníků Ondřej Najvrt. Souhlasili s ním i Simona a Igor, kteří na filmovku přijeli ze slovenského Martina.
3: Ja som bola príjemne prekvapená aj s jeho prejavom, aj s, akože celkovo s tým, s akou náladou prišiel a ako rozjasnil celú miestnosť.
4: Super, je vtipný. Myslím, že všetci v sále videli, že je mi to chlap plný energie a je to veľmi sympatický človek.
2: Besedu si viditeľne užíval i sám Jiří Lábus.
5: Mě to baví hrozně debatovat s těma lidma, já jsem takový docela jakože schopný improvizace díky Y, kde jsem celý život vlastně působil, takže mě baví ty jejich dotazy a ty asociace, co se mi vybaví, když na to odpovídám, že jo, takže to je pro mě docela radostná práce.
2: Na letní filmové škole včera obdržel výroční cenu, v normální škole při tom, co by žák prý úspěchy příliš nezbíral.
5: No, oceňování to moc nebylo. To vždycky nesmutnější den mých rodičů byl 30. červen, když jsem přinesl vysvědčení. To matka plakala, otec říkal, ať si dělá, co chce.
2: Směje se slavný herec. Ceny od Asociace českých filmových klubů si velmi váží.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím teda. Tenhle festival má velkou tradici, to je festival milovníků filmu, jo, což je úžasné, že to jsou mladí lidi, který film baví, ale je výborné, že ta přejítka obsahuje i filmy, které už třeba jsou velmi starý, tvůrci už dávno nežijou, ale jsou to významné filmy světové generace. Takže to je pro ty mladí lidi úžasná věc.
2: Na festivalu už jednou byl při premiéře filmové verze Simpsonů, jinak má ale s Uherským Hradištěm i mnohem starší zkušenost.
5: Já jsem tady byl měsíc na vojně, když mě bylo 24 let v kasárnách. Já jsem byl v armádním souboru uměleckým, ale předtím jsem byl měsíc na normálních útvarů, jsme byli všichni. Aby jsme poznali pravou vojnu taky, tak jsme byli tady v těch kasárnách, dneska to jsou nějaký byty tam a je to úplně jinak, že jo, samozřejmě. Tak jsem tu strávil měsíc, no.
2: Dnes odpoledne ještě bude mít Jiří Lábus na letní filmové škole lekci filmu. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Za odvahu pilota Josefa Kužely z Luhačovic vyrazit do boje proti nacistům zaplatila na konci roku 1944 celá jeho rodina i rodina kolegy z podniku Avia Praha Jiřího Matičky. Osud Josefa Kužely připomíná pomník, který ale udává sporný cíl jejich útěku, Sovětský svaz. Proč doopravdy ukradli letadlo, se kterým nakonec se nešťastně u Rajnochovic havarovali, to se snaží zjistit v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje Markéta Macháčková a Roman Werner. V našem vysílání o tom uslyšíte po další písničce.
1: Počasí.
0: No a teď už se podíváme na předpověď počasí. Jak bude ve Zlínském kraji, to prozradí Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Ráno ešte skoro jasná obloha na niektorých miestach, ale inak by už malo postupne cez deň prevažovať polojasno až oblačno, takže nejaké tie mraky budú pribúdať, ale len s malou pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne i búrky. Keby sa niečo objavilo, tak bolo by to hlavne neskôr popoludní, večer a v noci. Najvyššie teploty 27 až 30 stupňov Celzia a vietor behom dňa väčšinou mierny južných smerov. V okolí prípadných prehánok a búrok prechodne môže zosilovať.
0: Ty teploty dnes budou vysoké, podle toho, co jste říkal, vydrží to i v dalších dnech, třeba v pondělí?
2: Zajtra sa nám ochladí, bude nás ovplyvňovať studená fronta, čakáme premenlivú ráno a do poludňa prevažne veľkú oblačnosť, no a na väčšine územia by sa mali objaviť prehánky alebo občasný dážď, lokálne sa môžu vyskytnúť i búrky, tie hlavne v severnej časti kraja, a potom neskôr popoludní a večer začnú zrážky i oblačnosť ubúdať. Minimá 19 až 16 stupňov, takže noc bude dosť teplá a maxima potom by mali dosahovať 23 až 26 stupňov Celzia, takže mierne ochladenie oproti dnešku. A k tomu ešte bude i veter, no hlavne popoludní prechodne až čerstvý vietor s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: To deštivé počasí vydrží potom i v ďalších dnech?
2: Už to nevydrží, tam sa nám zase začne oteplovať v útorok, také väčšinou polojasné počasie, sem tam prechodne oblačno a už len veľmi malá pravdepodobnosť na prehánku v okolí kopcov, minima 15 až 11, maxima 24 až 28 stupňov Celzia, no a potom od stredy sa nám začne výrazne oteplovať, už by sme tam mali dosahovať 28 až 32 stupňov Celzia a potom tie ďalšie dni smerom do víkendu budú veľmi tropické, najvyššie teploty okolo 35 alebo možno aj viac stupňov Celzia.
0: Jaké nás čaká ve Zlínském kraji počasí, tak o tom mluvil v našem vysílání Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje, a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely.
2: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
0: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je právě památník. Ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný. Na kraji Luhačovic u Luhačovického zámku pátráme po onom pomníku.
2: Pojďme trochu blíž. Josef Kužela, letec na útěku do SSSR, havaroval 11.10.1944 u Vsetína, kde zahynul.
0: Je tady napsána i řada jmen.
2: 4.11.1944 byly v Terezíně popraveny manželka Věra Kuželová, matka Marie Kuželová, sestry Františka Hudečková, Aloizie Smolíková, Marie Mališková, Božena Kovaříková. Čest jejich památce.
0: A my musíme, Romane, celý tento příběh odkrýt. A hlavně mě zajímá, proč tedy jiný nápis než v Rajnochovicích? A
2: o tom si povíme v prostorách Muzea Luhačovického zálesí.
0: Tak jdeme tam s etnografkou Blankou Petrákovou. Na pomníku v Rajnochovicích jsme viděli nápis Zahynul při přeletu na pomoc slovenskému národnímu povstání. Tady ale v Luhačovicích jsme paní Petráková viděli úplně jiný záměr letu, a to útěk do Sovětského svazu.
3: Myslím, že to je ideologický posun, vysvětlení té jejich motivace. Já si spíš myslím, že to bylo myšleno jako kurz Sovětský svaz. Byl to prostě kurz na východ a opravdu byla to pomoc také válečnému úsilí tehdejšího Sovětského svazu a hlavně podpora toho slovenského národního povstání. Jednoznačně určitě nechtěli letět do Ruska. V tu dobu tam neměli co dělat, protože fronta už byla vlastně tady u nás.
0: Mezi sezbíranými materiály k příběhu Josefa Kužely z druhé světové války máme tady i kopii pamětní medaile z 60. let.
3: Ano, v roce 1964 udělil prezident Československé socialistické republiky Antonín Novotný Josefu Kuželovi in memoriam pamětní medaili na paměť boje proti fašismu a při příležitosti 20. výročí slovenského národního povstání.
0: Takže už tehdy se spojoval Josef Kužela právě se slovenským národním povstáním.
3: Rozhodně.
2: Tak jsme se dočkali vysvětlení rozdílných informací, jak to bylo s cestou Josefa Kužely a Jiřího Matičky. Ten záměr pomoci slovenskému národnímu povstání dokládá i medaile, kterou dostal od prezidenta.
0: Na druhou stranu ani pomník v Luhačovicích nehovoří úplně proti tomu, protože směr byl prostě východ.
2: Je to tak.
0: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Chcete se dozvědět více o příběhu letce Josefa Kužely z Luhačovic a jeho rodiny, o tom, co se dělo dál v životě jeho kolegy Jiřího Matičky, potom si poslechněte dlouhou verzi seriálu Dnes před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách na adrese zlin.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkný den. Oslava svátku valašské patronky svaté Anny dnes bude ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční pouť je spojená s krojovaným procesím z farního kostela všech svatých. Kroměřížská nemocnice skartovala přes 9 tun dokumentů s citlivými údaji. Mobilní skartovačka papíru pracovala přímo v areálu nemocnice 2 dny. Podle mluvčí Aleny Horákové šlo o bezpečnou likvidaci lékařských předpisů a spisů, u kterých uplynula zákonná lhůta. V Paříži dnes končí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je poslední etapa kratší, asi o 40 kilometrů, a to z bezpečnostních důvodů. Peloton tradičně vyšlapne i na pařížské tržiště Montmartre. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kayak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati. Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Dnes bude v regionu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ráno místy i jasno. Vyskytovat se mohou i lokální přehánky, případně bouřky, ale hlavně zejména večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 17 až 22 stupni, nejvyšší naměříme 27 až 30, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta havarovala na silnici 1/50 na 78. kilometru u Korečnice v Uherském Brodu. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce.

0: Dospívala nám Kateřina Marie Tichá, kterou můžete vidět a slyšet už ve středu naživo, a to v Uherském Hradišti, protože vystoupí v rámci doprovodného programu na letní filmové škole. No a v našem vysílání se teď hlásí o slovo kolega Petr Uhřík, i když není všední den, on nám totiž zase něco zajímavého prozradí o hudební scéně. Dnes si vybral skupinu Living in the Box.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes tu máme hudební shodu v názvu písničky s názvem skupiny, a to se nestává tak často. Zajdeme do Británie, kde v březnu 87 bodovala kapela Living in a Box. Stejnojmenný hit měl jako jediný od této sestavy úspěch taky v Americe, a teď si řekneme, jak údajně vznikl. Kamarád klávesáka žil v malém obecním bytě v Sheffieldu, což ho inspirovalo, aby napsal

0: text Mám pocit, že žiju v kartonové krabici, odkazující na pocit uzavření. Video nám ukázalo slavného britského DJe Tonyho Blackburna, jak drží kus kartonu a pohybuje s ním před obličejem, aby to vypadalo efektně, záběry jsou zrychlené. Kapela prý funguje v jakési recyklované formě dodnes, ale popravdě znám od ní ještě jednu písničku a to je tak všechno. Tu nejslavnější si teď pustíme. Living in a Box.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Vizovický Floret na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Už bude 8:45.
1: Počasí.
0: Dnes počítejte v našem regionu s polojasnou až oblačnou oblohou. Postupně by se mohly místy vyskytnout i přehánky, takže pokud se chystáte někam ven, tak raději nezapomeňte deštníky. Ony se totiž můžou místy vyskytovat v našem regionu v průběhu dnešního dne i bouřky. Ty přehánky a bouřky, tak ty očekávejte hlavně později ve večerních hodinách. Teploty, tak ty budou klasické letní 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Co se vám vybaví, když se řekne letní pohoda? Jestli to jsou vtipné historky a smích přes celý sál, pak se těšte na neděli v 11 hodin, kdy vám pustíme záznam pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka s šarmantní, krásnou a vtipnou herečkou Chantal Pullen. Dozvíte se, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek, i to, které české slovo jí nejde vyslovit. V neděli se hodinu před polednem těší Jožka Kubáník.

0: I z našeho vysílání víte, že v Uherském Hradišti se koná 52. ročník letní filmové školy a my teď pro vás máme třetí festivalovou minutu z filmovky s Joškou Kubáníkem.
1: Dnešek na filmovce patří Jiřímu Lábusovi. Zeptali jsme se návštěvníků, ve které roli ho mají nejradši.
2: Marcin Snoval.
3: Ano, tohle jí sekne.
4: V pořadu možná přijde i kouzelník.
2: Jiřího Lábuse, tak třeba v Arabele, když hrál Rumburaka.
5: Úplně nejvíc miluju spolu se svýma dětma Bábu z Mokřin ze Tří bratrů. To je nejvíc.
6: Jsem tu já!
7: Bába z Mokřin, kterou jste nezvali.
4: Jeho životní, to jaký je, jakou má energii. Takže komplexně jeho osobnost miluju.
1: A co návštěvníkovi filmovky přeje pan Lábus?
8: Já jsem hrozně rád, že ho baví filmy a ať chodí pořád do kina, protože já jsem se dověděl, že dokud chodím čím dál mě lidi, jo. Tak ono taky to není nejlevnější, dneska ty multikina jsou docela drahý, jo. Ale přeju, aby ten zájem o ten film neustál, aby byl pořád filmovým nadšeným fandou, jako jsem v podstatě já, jo.
1: A teď je tady ještě pozdrav pro vás.
9: Pozdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín.
1: Z Uherského Hradiště přeje pěkné dny Joška Kubáník.
10: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zítra začíná uzavírka silnice mezi Lutkovicemi a místní částí Luhačovic-Řetechovem na Zlínsku. Radnice ve Valašském Meziříčí má projekt na modernizaci táborového areálu Trubiska. Fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezony na hřišti Slavie Praha. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Instalace opěrné stěny uzavře od zítřka do konce listopadu silnici 3/49025 mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetěchovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Pokračuje ředitel společnosti Bronislav Malý.
2: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
0: Město Valašské Meziříčí opraví táborový areál Trubiska ve Valašské Polance na Vsetínsku. Areál koupila radnice před 2 roky od společnosti Deza za 3 miliony korun. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO už má radnice projekt na stavbu nového zázemí a kuchyně.
3: Stávající kuchyň, koupelna, jídelna je nevyhovující. Její stáří je několik desítek let a uprostřed lesa se nám pomaličku rozpadá. Proto jsme se rozhodli toto zařízení zrekonstruovat, tak aby další desítky let mohlo sloužit táborníkům, ale nebo třeba i sportovcům na různé kempy a pobytové tábory.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% více.
1: Sport.
0: Zápasem na hřišti mistrovské Slavie Praha zahájí nový ročník šance ligy fotbalisté Slovácka. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B tým Slavie. To podle něj ale neznamená třeba to, že teď dokáže lépe odhadnout sestavu soupeře.
4: Hlavně je to po nějakém přípravném období a to jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru. Hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno, polojasno a postupně až oblačno. Lokální přehánky i bouřky se mohou vyskytnout hlavně později večer a v noci na pondělí. Aktuální teploty jsou mezi 17 až 22 stupni. Nejvyšší teploty budou 27 až 30. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané nákladní auto stojí na D1 na 264. kilometru v Hulíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vy, kteří posloucháte Český rozhlas Zlín pravidelně, tak víte, že prostřednictvím našeho vysílání cestujeme po celém našem regionu, občas se vydáme i za hranice a pozor, za chvíli uděláme výjimku a dokonce zamíříme i ke hvězdám. Bavit nás budou pro změnu hudební hvězdy, v následujících minutách to budou konkrétně třeba Petr Muk, Rikie Povery nebo právě teď Pavel Novák.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín vás teď vezme na cestu za vůní dřeva, klapotem tkalcovských stavů i do světa planet a filmů. Poslouchejte souhrn toho nejzajímavějšího, co tento týden během svých cest po regionu zaznamenala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Na začátku týdne jsem posluchače Českého rozhlasu Zlín vzala za lidmi, kteří pečují o tradice a ukazují, že i stará řemesla mají své místo v dnešní době. Josef Frizelka v rodinném bednářství Frizelka ve Vlachovicích na Zlínsku navazuje na téměř 90-letou rodinnou tradici a v malém muzeu připomíná historii bednářského řemesla.
2: Hlavně je říct, že můj praděda, který to všechno zavinil, tak mám tady pozůstatky jeho vlastně ponku, hoblíka dřevěného, dětka neboli kozu a jak vlastně on vyráběl původně ty jeho škopíky, putenky a tak dále a ostatní výrobky, co tu máme z dnešní doby a hlavně nástroje, které jsou vzácné.
1: V úterý jsem posluchače vzala na koupaliště v Rusavě na Kroměřížsku. Návštěvníky láká i v méně teplé dny, protože voda je ohřívaná solárními kolektory. Samozřejmě nechybí ani atrakce, o kterých jsem se bavila s 9letým návštěvníkem Tobiášem z Morkovic na Kroměřížsku.
3: Tak asi tobogán, pak výřivky a ta skluzavka.
1: A kolikrát si na tom tobogánu dneska už jel? Ty jsi mi před chviličkou říkal, že to nebylo jednou.
3: Tak 12krát asi.
1: Doporučil bys to třeba i dalším kamarádům?
3: Jo, doporučil a přejdeme semka příští rok.
1: Ve středu jsem zamířila do moravské gobelínové manufaktury ve Valašské Meziříčí nad Tkalcovský týden. Na tom si lidé zkoušejí tradiční textilní řemeslo a vyrábí vlastní koberce na kelimových stavech. Jak těžká práce je na Tkalcovském stavu, nám pověděla účastnice kurzu Devi Hrabovská z Prahy.
4: To je mnohem jako fyzicky náročnější. Člověk o to musí trošku jako opravdu zabrat. Já jsem z masáží zvyklá, že používám váhu vlastního těla, takže některé kolegyně tady vidím, že třeba to přehazují vlastně jenom nohou. Já fyzicky se na to musím stoupnout, abych to jakoby zasekla.
1: Ve čtvrtek jsem se společně s našimi posluchači vydala až do vesmíru. V Uherském Brodě jsem navštívila planetární stezku, která pomáhá návštěvníkům lépe pochopit rozměry naší sluneční soustavy. O jejím smyslu mluvil vedoucí hvězdárny a planetária v Uherském Brodě Vít Valečka.
5: Skvělá věc na planetární stezce je, že si lidé můžou na vlastní nohy a na vlastní oči vyzkoušet a podívat se, jak je to vlastně s těma rozměrama v naší sluneční soustavě. Protože ono je strašně jednoduché říct, že od sluníčka po Merkur je to 50 milionů kilometrů, jenomže to jsou obrovská čísla, která se strašně špatně představují. Takže právě na té planetární stezce, i když je to zmenšený model, tak si lidé můžou vyzkoušet alespoň, jaké je to v porovnání proti sobě. Stejně tak, jak jsou v porovnání proti sobě velké jednotlivé objekty v naší sluneční soustavě.
1: A týden jsem zakončila mezi filmovými fanoušky. V Uherském Hradišti jsem posluchače vzala na první den 52. ročníku letní filmové školy, na které kromě filmových projekcí nechybí ani bohatý doprovodný program. Doporučila jsem například Cymbal Stage, jejímž partnerem je Český rozhlas Zlín. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás právě bavila známá italská skupina Ricky e Poveri. Vy si určitě ještě budete pamatovat řadu jejich hitů s českými texty, tak jak je nahrála česká formace, recesistická formace Ricky e Poveri. Schválně, na kolik písniček s českým textem od Ricky e Poveri si vzpomenete? Tak já vám napovím. Odečítá, Tiamo, Parmazán, O ženy, ženy, Ital nezná ten zázrak, anebo Hej hola, zpívej si sám. Tak to byly základní hity Tria, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Petra Janů. My se za chvíli v našem vysílání vydáme také do historie, ale ne do té hudební. Po písnice nás totiž čeká další díl oblíbeného rozhlasového seriálu Tolky českou minulostí. Tentokrát se znovu vydáme do časů starých pověstí českých a budeme pátrat po tom, zda legendární ludská válka knížat Neklana a Vlastislava mohla mít skutečný historický základ. Tak poslouchejte dále Český rozhlas Zlín.
1: Dvůr usedlosti ve skanzenu Rochus poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králí nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Toulky českou minulostí.
1: Toulky českou minulostí, schůzka 29. Stále jsme hosty na území českých pověstí. Je to území bez mapy, bez záchytných bodů v čase i prostoru, bez možnosti opřít se o reálnou osobu či událost. I když, ano, v případě lidské války to tak docela neplatí. Existuje několik důvodů k domněnce, že na rozdíl od všech ostatních staročeských bájí skrývá v sobě tato poslední drobný výsek zapomenutých skutečných dějů. Zpráva, kterou k nám vysílá, je však velice zašifrovaná.
2: Nepokládáme za zbytečné do našeho díla na tomto místě vložit stručně vylíčení toho, čeho jsme se z pověsti doslechli o bitvě svedené za časů knížete Neklana na poli zvaném Turosko mezi Čechy a Lučany, jimž v dnešní době podle hradu Žatce říkáme Žatčané.
1: Lučané skutečně kus Čech obývali.
0: V 9. století jim patřil severozápad, hlavně po Ohří.
2: Zatímco Čechům patřilo Podřipsko a Horní Povltaví, centrum země.
1: To se dozvídáme poprvé od našeho nejstaršího zpravodaje, tedy Kosmy.
2: Od čeho je jen ten lid nazýván od starodávna Lučané, nechceme pominout mlčení.
1: To je ovšem dobře.
2: Ono území dělí se na 5 krajin podle jejich polohy. První krajina leží při potoce řečeném Hutná, druhá na obou stranách řeky Usky. Třetí se rozkládá v obvodu Bystřiny Březnice, čtvrtá, jež slovy i lesní, leží v podkraji řeky Mže a pátá uprostřed slove Lůka. Překrásná na pohled a bohatá výnosem, velmi úrodná na osení a oplývající lukami, odkudž nabyla i svého jména. A poněvadž byla tato krajina nejdříve, dávno ještě před založením hradu Žatce, obydlena lidmi, právem se její obyvatelé nazývali po své krajině Lučané.
1: Takže kde bychom mohli najít jejich zemi, tedy Lucko, lidské knížectví?
0: Jeho páteří a středem byla Ohře. Hranice mezi Luckem a Franskou říší vedla Krušnými horami. Od Chomutovska směrem k Mostu a pak až k Lovosicům. Tady hraničilo jejich území s Lemúzy.
1: Pakliže je na pověsti o Přemyslovi a Libuši zblo pravdy a Lemúz Přemysl se dynasticky oženil s Češkou Libuší, vytvořili by pak Lemúzové z Čechy kmenový stát, což nevylučuje pořád ještě jejich značnou samostatnost.
0: Od Lovosic.
1: Blízko nich stálo lidské hradiště Vlastislav.
0: Od nich pak hranice vedly zřejmě směrem k Budyni.
1: Ta už ležela na českém území.
0: A pak se stáčeli dál směrem na jihozápad. Sledovali vlastně to k Ohře až k Žatci. A odtud rovnou na jih k Podbořanům. Tady všude hraničilo Lucko s Čechy. A když se na jihu dotkly ty hranice řeky Mže, pokračovali na západ. Ale kam až dál na západ, o tom se lze jen dohadovat. Sedličané na dnešním Karlovarsku, Lokecku a Sokolovsku se měli nacházet pod Luckou nadvládou.
2: I když se možná už nikdy nepodaří zjistit hranice Lucka,
1: konstatuje Jiří Brabenec, historik, romantik a archeolog amatér v jedné osobě,
2: přece i z toho mála, co je známo, vystupuje jasně přirozené středisko knížectví. Je to Žatec.
0: Skutečná, tedy písemnými památkami doložená historie Žatce, sice začíná v roce 1004, kdy je poprvé připomínán pod jménem Satec, ale už předtím byl opravdu střediskem Lučanů.
2: Zde vybíhá z planiny směrem k Ohři, která tu tvoří mírný oblouk, rovina v podobě velikého trojúhelníku. Ty strany, které se sbírají v hrot směrem k řece, spadají příkrými srázy dolů. Tam, kde je dnes starý žatecký pivovar a před ním směrem k náměstí kostel, tam stávalo hradiště, hlavní hradiště Lučanů s knížecím palácem.
1: Možná právě odtud vládl svému kmenovému knížectví Vlastislav.
3: Tedy někdo z mocných tady určitě sídlil, jenom jestli to byl skutečně Vlastislav, jestli se tak doopravdy jmenoval, za to ruku do ohně opravdu nevložíme.
2: Byl to muž bojovný, v boji statečný a ve svých záměrech nadmíru lstivý.
3: Referuje o něm Kosmas.
2: A mohl dobře sloutit v bitvách šťastným, kdyby ho nebyl osud skrušil nešťastným koncem.
3: Na ten nešťastný konec knížete Vlastislava je času dost. Co se mezi tím stalo?
2: Již dříve vedl Vlastislav často proti Čechům boje. A mají v nich štěstí i přízeň bohů, vždy nabil vrchu. Vtrhnuv do jejich země, častokrát ji krutě poplenil vražděním, pálením a loupením a stenčil dokonce počet náčelníků svými posádkami do té míry, že jsou se zavřeni v malém hrádku, jenž slove Levý hradec, báli se vtrhnutí nepřátel do hrádku. On vystavil hrad, jejž podle svého jména nazval Vlastislav, mezi dvěma vrchy, Medvězí a Připkem, na pomezí dvou krajů, Bílinského a Litoměřického, a vsadil do něho zlé lidi, aby činili úklady lidu obou těchto krajů, proto, že stáli na straně Čechů.
0: Vlastislav.
3: No, zase jeden hrad, který buď to nikdy neexistoval, anebo neměl se žádnými Lučany nic společného.
2: Ale pozor, tady je situace trochu jiná.
0: Ano, obec Vlastislav přece existuje. A nachází se dokonce přesně tam, kam ji umisťuje Kosmas. Na pomezí dvou krajů Bílinského a Litoměřického.
2: Lidská válka je vlastně poslední pohanskou pověstí v Kosmově kronice. Časově už není tak vzdálená počátkům historické doby, abychom nemohli předpokládat, že tu kronikář zachytil alespoň kousek nějaké starší reálné tradice.
0: Medvězí a Připek. Tak by se měly jmenovat dva vrchy, mezi nimiž vybudoval Vlastislav svůj hrad.
2: Vrch Medvězí je nepochybně totožný s kopcem zvaným Hora nad vsí Medvědicemi u Třebenic. A ten Připek, kousek odtud mezi Skalkou a Režným újezdem, je jiný vrch, který byl na mapách ještě v minulém století označen jako Připec.
3: Dobře, místopisné určení je tedy bezvadné. Jak je to ale s hradištěm Vlastislaví?
2: Nesklame nás ani v tomto ohledu. Hradiště tu je, hned vedle obce.
0: První archeologickou zprávu o hradišti najdeme u českého archeologa Kaliny, který si za Rakouska vysloužil čestný šlechtický přídomek z Jedensteinu.
2: Za Vlastislaví se zvedá pahorek, obklopený starými okrouhlými valy, od východu k západu. V uzavřeném prostoru se nacházejí kosti, popel, uhlíky a střepy z popelnic.
3: Poněkud stručná zpráva.
0: Skutečně zajímavé poznatky přinesl archeologický průzkum doktora Zdeňka Váni až v 50. letech našeho století.
2: Hradiště na nevelké ostrožně z části chráněné říčkou Modlou bylo přístupné jenom z jedné strany a tam stavitelé zbudovali trojnásobné příčné valové opevnění. Vnější val se zachoval nejlépe. Byla to silná a dobře stavěná kamenná hradba, její zbytky sahají až do výše 115 cm. Vlastní těleso valu bylo ze dřeva, prostor byl vyplněn zeminou. Celkem včetně zdi byl vnější val silný skoro 5 metrů a před ním byl ještě příkop široký 9 metrů.
0: Vlastislav měla jenom jednu jedinou fázi osídlení.
2: To odpovídá údaji, že byla založena na novém místě.
0: Hradiště mělo jenom krátké trvání a jeho zánik byl násilný.
3: Jak?
0: Požárem. To se dobře pozná na ohořelém stavebním materiálu.
3: To by tedy odpovídalo předpokladu, že Vlastislav jako předsunutou pevnůstku Lučanů Čechové zničili.
0: A ještě jeden fakt. Osídlení na hradišti mělo vojenský charakter. Bylo soustředěno na místo největšího nebezpečí útoku.
3: Takže on ten bájný Vlastislavův hrad nepatří do pověsti.
2: Nepatří, jenomže...
3: Co pak? Nějaký problém?
2: Ten problém vězí v datování. Při vykopávkách ve Vlastislavi nebyl nalezen ani jeden předmět, podle kterého by se existence nebo zánik hradiště mohly časově určit.
3: Ale nálezy tam přece byly.
2: Byly, hlavně keramika, ale tu můžeme datovat jenom přibližně, a to do poloviny 10. století.
0: To už v Čechách vládl historický kníže.
3: Ano, Boleslav I.
2: To bylo velké překvapení, protože do té doby panovala naprosto vžitá představa, že se lidská válka odehrála za Neklana, to znamená někdy na počátku 9. století.
3: Co s tím? 100 až 150 let je příliš dlouhá doba.
0: A co když Vlastislav v lidské válce nezanikla?
2: V Kosmově kronice sice vystupuje Vlastislavův hrad jako lidská překážka a provokace, ale nikde se pak nemluví o jeho zničení.
0: Co když pobořen vůbec nebyl? A nebo co když hrad zničila jiná část českého vojska?
2: A třeba taky jindy.
0: Ano. Co když byla Vlastislav zničena jindy a někým jiným?

0: Lučané byli odvěkými nepřáteli Čechů. Za vlády Vlastislava uštědřili Lučané svým soupeřům řadu těžkých porážek.
1: A rozhodli se prý s Čechy skoncovat definitivně.
2: Po příznivých věštbách se mělo o konečném vítězství Lučanů rozhodnout na terasovité pláni pár kilometrů od Levého Hradce, tam, kde se dodnes říká Na zabitém.
0: Turské pole.
2: Ano, Turské pole bylo pro boj jako stvořené.
0: V té době byl na českém trůně Neklan.
1: Na legendární česká knížeta si ještě uděláme čas, ale Neklana musíme tedy aspoň stručně probrat už teď. On totiž s příběhem o ludské válce souvisí.
0: Přemyslovec Neklan.
1: Prý to nebyl zrovna hrdina.
2: Ano, strach zaznívá i z jeho jména. Nechtěl se kláti. Nechtěl bojovat.
1: Tedy postava, která se do hrdinské české historie příliš nehodí.
2: Neklan, zbabělec na trůně.
0: On si s ním poradil už Dalimil. Mluví o něm jako o moudrém Neklanovi.
1: Ale to je podivuhodný přemet. Postava se znamínkem mínus nám za 150 let po Kosmovi očividně nějak, jak to říct, skladnila.
0: Když pak zemřel Křesomysl, Neklan vládl. Měl moudrou mysl, ale chybu jedinou.
1: No tak přece jenom. Jakou chybu?
0: Nebyl žádným hrdinou. Z koně nebyl nikdy sklán, proto snad je Neklan zván.
1: Ach tak.
0: Kdo nehledá sváry, kdo má rád klid, šťasten žije doma. A tropici z něho smích, proto byl by věru hřích.
1: No, tak tohle to je docela sympatická charakteristika i z dnešního hlediska.
0: V boji se žene blázen leda. Mudroch cestu k smíru hledá. Ať se zdá být zbabělý, obklopen je přáteli.
1: Nezdá se vám, že tato slova mají co říct i ve století 20.
0: Blázen půdku pošetilou nerozumně řeší silou. Váží si ho vojáci. Na slávu však doplácí. Když je chrabrý, moudrý kníže, získá slávu přes potíže, neboť každý dobře ví, že nebojí se smrti, már, že od Boha dostal dar k rozkvětu svou zemi vést, rozmnožovat její čest.
1: Co věta, to návod na řešení konfliktních situací na politické scéně.
0: Ten dar chyběl Neklanovi. I když rozumnými slovy vládl lidu ve zdraví, bojovat měl

0: vynikající sličným tělem podle věku i jména Tyr.
1: Tyr. Tyr podle věku i jména?
0: Latinsky etate et nomine Tyro.
2: V latině znamená Tyro totéž co mladý bojovník. Přeneseně pak nováček, začátečník.
1: Mm-hmm, takže se jmenoval Tyr, Tyro a zároveň byl taky Tyro, mladý bojovník.
0: Byl po knížeti druhý mocí.
1: Na vojenské ucho slušná kariéra, to vám řeknu.
0: A když i tisíc nepřátel naň dotíralo v boji, nikoho se nebál, před nikým neustupoval.
1: Statečný hoch.
2: Statečný a zároveň poněkud záhadná postava, ten Tyr.
1: Co je to vlastně za jméno, Tyr?
2: Není divu, že se právě k němu obracela pozornost kronikářů, kteří přišli po Kosmovi. Snažili se je nahradit jménem jazykově bližším.
1: Například?
2: Styr. Tak mu říká Dalimil. U Hájka z Libočan už je to Štír. No a všemu dali korunu v minulém století autoři rukopisu Králové dvorského, když z něj udělali ušlechtilého hrdinu Čestmíra.
0: A nejmenoval se ten odvážný bojovník nakonec Tur?
1: Ptá se historik Vladimír Karbusický.
0: Tyr nemá jazykový smysl. Tur, jak víme z řady dokladů, byl užívaným slovanským symbolem mladé síly a plodivosti. Tradice připisovala tuří hlavu také bohu Radegastovi. O tuřích hlavách se hodně mluví při líčení výzdoby lodí v pověstech.
2: Neklan donutil Tyra, aby si tajně navlékl Neklanovu knížecí zbroj a v tom převleku sehrál roli dvojníka.
1: Tyr měl na rozdíl od Neklana statečnosti spíš přebytek.
2: Úkol přijal a zhostil se ho tak dokonale, že výsledek boje zachovala paměť předků na věky věků.
0: Čechové již dříve obsadili pahorek čnějící uprostřed pole, z něhož mohli dříve vidět, jak nepřátelé přicházejí a odkud ten, jehož pokládali za knížete, Tyr, stoje na vyvýšeném místě, mohl promluvit k bojovníkům.
1: Co pak jim asi tak mohla říct před rozhodným bojem?
2: No co? Odvahy jim dodal.
0: Odvaha však je toliko zeď. Odvážným i bohové sami pomáhají. Věřte mi, za oním táborem leží vaše spása a sláva.
1: Takže světlá perspektiva.
2: Ta taky. Ještě jeden cit musel nutně vzbudit. Nenávist.
0: I kdybyste chtěli nepříteli ukázat záda, smrti přece neujdete. A kdyby to byla jenom smrt, půjde o horší věci než o smrt. Oni znásilní vaše manželky před vašima očima, v klínech jim nemluvňata mečem pobíjí a ke kojení jim dají štěňata, poněvadž pro přemožené jest jedinou ctností nic neodpírat vítězům.
1: Ano, stačí pár takových slov a jde se vraždit. Spolehlivý recept.

0: Mezitím lidský kníže, veliký ukrutník, přišel z druhé strany s lidem velmi pyšným, jemuž i podnes od zlého ducha je vrozena pýcha.
1: Podnes. To znamená po kosmovu dobu. Podrobení obyvatelé českého knížectví lidského původu zřejmě nezapomněli.
2: Také lidský kníže, tedy Vlastislav, měl ke shromážděné armádě projev.
0: Vidíte? Neodvažují se s vámi utkat na rovině. Ba nemýlím-li se, již se strojí na útěk. Ale vy, dříve než prchnou, vrhněte se na ně náhlým útokem a dokažte svým obvyklým způsobem, aby byli pod vašima nohama rozdrceni jako bídná sláma. Šetřte svých statných kopí, abyste jich neposkvrnili krví zbabělců. A raději pusťte ptactvo, jež sebou nesete, abyste těmi sokoly postrašili šiky bojácné jak holuby.
2: Což se stalo? A kdyby historikové popis bitvy skutečně potvrdili, bylo by to v našich dějinách první a ojedinělé použití bojových perutí.
0: A objevila se taková houšť rozličných ptáků, že se pod jejich křídly zatmívalo nebe jako pod dešťovým mrakem nebo včas černé bouřky.
2: Jako bojová síla sice ptáci moc platní nebyli,

0: Ale psychologický efekt, ten sehrál určitě svoji roli.
1: Když to viděl Tyr, tak přerušil svoji řeč a řekl svým jednotkám.
2: Stane-li se snad, že zemru v boji, pochovejte mne na tomto vršku a vystavějte mohylu, která bude navěky po mně pojmenována.
0: A Kosmas v závorce předbíhá děj a dodává, že ano, že se tak stalo, že je toto místo dodnes známo jako rov udatného bojovníka Tyra.
1: Dodnes se toto místo jmenuje Turské pole a zdejší obec nese jméno Tursko.
0: A jak mohla samotná bitva proběhnout?
1: Spisovatel Jiří Brabenec se domnívá, že Vlastislav, ludský kníže, si představoval, jak za Úsvitu náhle přepadne vojsko, které mu potáhne z levého hradce naproti. Proto podnikl noční pochod, ale narazil na české bojovníky, kteří tam byli celou noc dobře odpočatí a připravení k boji.
0: To znamená, že všechny výhody byly na straně Čechů.
1: Sami si určili místo boje tak, aby pro ně bylo nejvýhodnější. Byli tělesně i duševně svěží, měli připravenou zálohu. Kromě toho mohli mít v zádech vycházející slunce, které by naopak oslepovalo útočícího nepřítele.
0: To jsou ovšem hypotézy.
1: Stejně jako údaje o možném počtu bojovníků. Spolu s kmeny, které uznávali českou nebo ludskou nadvládu, mohlo být obyvatel tehdejších Čech na 200 tisíc duší.
0: Historické bitvy na Turském poli, která rozhodla o splynutí slovanských kmenů, se účastnilo
1: na 20 tisíc lidí.
0: Desetina populace.
2: A jako se řítí obrovský balvan skalní z vrcholu vysoké hory Posrázu, právě tak stateční hrdina Tyr vrhl se do nejhustších klínů nepřátel. A jako by někdo v zahradě podtínal srpem slabé makovice, tak on sekal mečem hlavy v cestě stojících nepřátel, až pln sa šípů jako ježek, padl uprostřed seče na velikou hromadu mrtvých.

0: Zopakujme si údaje o bojišti a jeho okolí.
1: Ves Tursko leží na terasovité pláni nedaleko levého břehu Vltavy pod Prahou u Rostok. Pár kilometrů na západ od Levého Hradce, který byl podle Kosmovy kroniky sídlem Neklanovým a také podle skutečnosti významným českým hradiskem 9. i 10. století.
2: Rovina kolem obce byla příhodná jako bojiště a polím směrem k Chýnovu se říká odedávna Na zabitém.
1: Jihovýchodně za obvodem vsi se z roviny zdvíhá stromovým porostlý pahorek, na jehož vrcholu najdeme ještě dnes porušené zbytky velké mohyly.
0: Tak, kdo si může přát lepší důkazy o historické pravdivosti Kosmova vyprávění?
2: Není to zas tak jednoduché. Když nahlédneme pod povrch těchto zdánlivých důkazů, začneme svoji jistotu ztrácet.
1: Kosma sám už nebyl svědkem události. Nanejvýš přebíral a zdokonalil podání staré nejméně 100 let.
2: On vlastně osoby a děje neumísťuje přesně. Jenom říká, že české vojsko mělo v bitvě proti Lučanům obsazen
1: pahorek čnějící uprostřed pole.
2: A taky, že bojiště bylo
1: nevelmi, jen asi na 2 hony vzdáleno od hradu.
2: To jest od Levého Hradce.
0: My si ale můžeme na místo těchto fakt celkem pohodlně dosadit Tursko a sousední pahorek řečený Krlíž. Tady je také velká mohyla patřící podle tradice padlému českému vojevůdci.
2: Od minulého století se jí říkalo Čestmírova mohyla, podle jména, které tomuto hrdinovi dává rukopis Králové dvorský.

0: Stane-li se snad, že zemru v boji, pochovejte mne na tomto vršku a vystavějte mohylu, která bude navěky po mně pojmenována.
1: Zdá se, že nebylo nic jednoduššího, než na tom pahorku u Turska kopnout do země a důkazy musely být v brzku na světě.
2: První, kdo sem s tímto úmyslem přišel, byl romantický archeolog Václav Krolmus.
1: To byl ten, kdo objevil údajný hrob praotce Čecha ve Ctiněvsi.
0: Měl celkem jasnou představu, jak bude možné archeologicky prokázat bojiště u Turska. Budou se tu nacházet četné zbraně, tak jako na bojišti keltských bojů s germánskými kimbry a teutony, které přece objevil koncem 18. století na Hradecku, zasloužilý archeolog rytíř z Bienenberka.
2: Ve skutečnosti to byly kamenné sekyry a mlaty z mladší doby kamenné, což ovšem Krolmusovi ani jiným romantikům ještě nevadilo. Jednak nevěděli nebo nechtěli vědět nic o době kamenné. Jednak rukopisy přece hovoří o mlatech jako o zbraních starých Čechů.
0: A tak, když na polích na zabitém našel Krolmus pár kusů a zlomků kamenných nástrojů, byl přesvědčen, že jsou to mlaty Čechů a Lučanů.
1: Ještě tu však byla mohyla na kopci Krlíši.
0: Za tou příčinou jsem večerem na noc na Tursko spěchal, abych druhý den okolí Turska, zvlášť kopec okrouhlý, Krleš nazvaný, ohledati mohl. Však stran mého neduhu nemohl jsem nikde po vsi pohodlného noclehu dostati a musel jsem se do Chejnova v noci kůlhati a strží dolů se plaziti a druhý den z Lipšic do Rostok odjeti, abych sobě odpočinouti mohl.
1: Tak na poprvé mu to nevyšlo. Až za 3 roky na to.
2: Toho roku 1856 se právě stavěl na vrcholu Krlíše kříž a při kopání jeho základů se objevily lidské kosti. Když Krolmus do této krajiny v srpnu přišel, vydal se ovšem ihned ke Krlíši,
0: k tomu okrouhlému kopci od Turska na 1/4 hodiny vzdálenému k bývalému božišti,
2: kde prý se podle jeho fantazie za pohanství odbývaly na skále oběti Turovi, slunečnímu býkovi.
1: Poznámka. O slunečním býku Turovi věděl akorát Krolmus.
2: Přestože skála vyčnívající z Krlíše byla až do značné míry spotřebovaná kameníky, nalezl tu Krolmus různé kosti a střepy a zejména
0: silnou a vkusnou popelničku na slze černou ku zavěšení na hrdlo slzícího.
2: Ano, tak si představoval svéráznou pohanskou obdobu antických slzníček.
0: Nad touto skálou obětní se vznáší okrouhlá a hliněná slavná mohyla, nyní stromovým višňovým posázená. Když se tu letos nahoře jáma pro postavení svatého kříže vyhrabávala, tak se tu objevilo mnoho kostí lidských dle vyprávění pana správce a obecného lidu. Nepochybně tato mohyla skrývá v sobě ostatky Vlastislava Udatného.
1: Vlastislava? Snad tyrane?
2: Vlastislava. Krolmus ho jako knížete považoval za důležitější osobu.
0: Na všech stranách se pokusil pátratel mohylu odkrýti, ale ona pozůstává ze samé černé popelové hlíny sypavé.
2: Chtěl hloubit do pahorku štolu, ale neměl peníze.
0: Pátratel musel od svého předsevzetí ustoupit.
2: No tak pátratel si přišel na své přikopání kousek dál odtud. U Chýnovského háje objevil 60 mohyl.
1: Byly z bitvy u Turska?
2: Archeologům i mně je to líto. Nikoli. Byly z doby železné.
1: A Tyrova alias Čestmírova mohyla?
2: Také. Pahorek fungoval jako pohřebiště a zřejmě i v době slovanské.
0: Lidé kolem Levého Hradce si nemohli nepovšimnout rozsáhlého pohřebiště s velkou mohylou na neobvyklém vršku na jeho okraji.
2: O původu mohyl se nic nevědělo.
0: A tak vznikla místní pověst o vynikajícím bojovníkovi, který je tu pohřben. Na Neklana přešla zpráva ludská. Syna Vlastislava nechal ihned vyhledat, ptal se, koho má ho chrát. Řekli mu, že Durinka. Velel, pečuj osinka.
1: Kterak Durink pečoval o posledního potomka ludských knížat, si budeme vypravovat příště. Na druhém programu Českého rozhlasu na stanici Praha se vám ozveme opět v tuto dobu. Také 30. schůzku našeho seriálu uvede tato znělka.

0: Stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, díky tomu jste v obraze hlavně, co se týká našeho regionu, co se týká dění v něm. Za chvíli v 10 hodin vám nabídneme hlavní zprávy a v nich například informaci o tom, že nemocnice v našem regionu projde rekonstrukcí za více než 30 milionů korun. Která nemocnice to bude, tak o tom více ve zpravodajské relaci a zveme vás pochopitelně také k dalšímu poslechu. Po 10. hodině se můžete jako obvykle v neděli dopoledne těšit na pochoutkový rok. Tentokrát vám bude péct piškotový zákusek s ovocem a krémem cukrář Vojtěch Vrtiška. Můžete si to zkusit společně s ním. Tomáš Perutka vám přeje krásný a pohodový zbytek nedělního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj připravuje modernizaci onkologického pracoviště ve Vsetínské nemocnici. Letní filmová škola představuje snímky režiséra Romana Polanského. Fotbalisté Zlína v prvním ligovém kole nestačili na ostravský Baník. Dnes bude v regionu polojasno a oblačno, teploty až 30 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Radní Zlínského kraje rozhodli o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za víc než 32 milionů korun. Modernizace přinese kvalitnější zázemí a zároveň se díky ní rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati. Pokračuje mluvčí hitmanství Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
1: V Uherském Hradišti dnes třetím dnem pokračuje letní filmová škola. V jedné ze sekcí festival představuje filmografii francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Organizátoři jej do programu zařadili i přesto, že Polanský ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou. Pokračuje programový ředitel Jan Jílek.
4: Respektujeme to, že pro některé diváky to může být problematické, ale zároveň jsme právě ty jeho filmy z té filmové historie nechtěli mazat a proto je chceme uvést v nějakém patřičném kontextu i vlastně nejenom z hlediska těch samotných filmů, ale i z hlediska festivalu. A jedním z těch důvodů, proč jsme zvolili tu sekci, bylo i obecně zvednout toto téma.
1: Návštěvníci festivalu uvidí například snímky Ples upírů, Nájemník, Čínská čtvrť, Pianista nebo Muž ve stínu. Český národní registr dárců dřeně zapsal letos přes 8 tisíc nových zájemců o darování. Celkem by jich tak letos mohlo přibýt k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech. Daří se taky snižovat věkový průměr potenciálních dárců. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z vyjíždějí pracovníci přes léto na kulturní akce. Teď je lidi můžou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti. V Česku jsou dva registry dárců. Do druhého registru při nemocnici IKEM se zatím letos zapsalo 1500 dárců. Celkem v obou registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví.
2: Sport.
1: Zlínští fotbalisté v úvodním ligovém kole prohráli doma s Baníkem Ostrava 0-1. Utkání hodnotí záložník Tom Ulbrich.
5: Ty první kola jsou takový bojovný, hodně nervozity. Chtěli jsme jako minimálně bodovat. Bohužel mrzí nás to hodně. Teď v pátek máme Spartu, musíme se přichystat na Spartu a zabojovat o nějaké body.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, jen s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřky, hlavně později večer a v noci. Nejvyšší teploty čekejte 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje pochoutkový rok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtiškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
1: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
0: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
1: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora a pistáci.
0: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
0: Budeš navrtávat čokoládu?
1: Ne.
0: Další změna. Tak začneme.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
0: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
1: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
0: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
1: Je to tak, budu šlehat.
0: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
0: Do jaké konzistence se to šlehá?
1: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
0: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
1: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
0: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
0: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
0: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
1: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
0: Teď co?
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
0: Čím?
1: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
0: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
0: To už všichni střihat obaly na sešity.
1: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
0: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
1: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
0: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
1: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
0: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
0: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
0: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia, buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
0: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
1: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
0: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
1: Aby to šlo odlepit.
0: Ten pistácový krém je tak mazlavý, pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
1: Takový marshmallow vlastně.
0: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
1: Opravdu?
0: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
1: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
0: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary

0: Připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc. Rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.

0: ona zapala i šaty uvaření.
1: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf kuchař. A já jsem říkala, děti, si to ani ještě neochutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Komicovou.
1: Zdraví, na shledanou.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová z Neda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jezdí autobusy a trolejbusy, které mají najeto přes 1 000 000 km. V Rožnově pod Radoštěm dnes připravili oslavu svátku valašské patronky svaté Anny. Fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezony na hřiště Slavie Praha. Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Už 10 takzvaných milionářů má ve své flotile dopravní společnost Zlín Otrokovice. Konkrétně jde o autobusy a trolejbusy, které mají na tachometru přes 1 000 000 km. Dalších 15 vozidel pak překonalo hranici 900 000 km. Podle údržbářů dopravního podniku za jejich životností stojí pravidelný servis, vlastní generální opravy i rychlé odstraňování závad. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
5: Absolutním rekordmanem v naší flotile je dlouhý trolejbus Irisbus, který má nájezd už 1,25 milionu kilometrů. To je opravdu hodnota, která je nadprůměrná nejen v rámci České republiky, ale je nadprůměrná ve srovnání se zahraničními dopravci.
3: Oslava svátku valašské patronky svaté Anny je dnes ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční pouť je spojená s krojovaným procesím z farního kostela všech svatých, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Slavnostní mše začne v 10 hodin v Rožnovském kostele všech svatých. O hodinu později se od kostela vydá krojované procesí se sochou svaté Anny, které za zpěvu poutních písní a hudebního doprovodu zamíří centrem města do dřevěného městečka. Průvod ukončí svatoanenská litanie a zpívaná modlitba Anděl Páně.
3: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru zemřeli nejméně 2 hasiči. Jeden hasič zemřel při požáru na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči pomáhají u francouzského města Bordeaux.
4: Sport.
3: Zápasem na hřišti mistrovské Slavie Praha zahájí nový ročník šance ligy fotbalisté Slovácka. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B tým Slavie. To podle něj ale neznamená třeba to, že teď dokáže lépe odhadnout sestavu soupeře.
7: Hlavně je to po nějakém přípravném období a to jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru. Hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. Jen s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, případně bouřky, hlavně později večer a v noci. Nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně ve Zlínském kraji nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje pořad Na pohovce Jožky Kubáníka.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezký letní den. Asi se shodneme na tom, že k prázdninám patří pohoda a právě tu vám teď nabízím. Je tady totiž záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a bylo u toho hodně veselo. Mým hostem totiž byla šarmantní, krásná a vtipná Chantal Poulain. Ať vám její vyprávění udělá radost, vám přeje Jožka Kubáník.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Vítám také vás, milí posluchači, kteří nás teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín, Českého rozhlasu Brno i jiných českých rozhlasů, na kterých právě jsme. Úplně si teda nejsem jistý, jestli písnička, kterou jste teď slyšeli od cymbálové muziky Cifra, tato zastrašující píseň byla úplně nejvhodnější. Na druhou stranu je to vlastně píseň s příběhem, takže je to takový náš slovácký šanzon. A myslím, že žádný mezinárodní konflikt nevyvolá. Říkám to proto, že mým dnešním hostem je herečka, zpěvačka, šanzoniérka a francouzka Chantal Poulain.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ježiš, vy se zlaté. Dobrý večer. Tady mám lampičku, které mě vadí, protože já nevidím ty lidi.
0: Jo, ano, tak to jdeme to pryč.
1: Že to?
0: No,
1: to.
0: Vidíte. Dano by to nevadilo.
1: Já jsem hrozně upřímná, že?
0: Ne, to je dobře. To je dobře.
1: Já jsem to chtěla zeptat, protože já jsem slyšela slovo Francouzi, ale já jsem nerozuměla ta z písnička.
0: Možná tak buďte to ráda.
1: Nemám takové pocit, že mohl být o ty napoleonský vojáci náhodou.
0: Je to možné, že to bylo. Ta písnička je o tom, že tady šohaj od nás, ze Slovácka, no, se vydal na Francouza, my říkám Francouza.
1: Francouza.
0: A on ho popravil, ten Francouz. Takže vám pěkně děkujeme.
1: Tak mě to mrzí. Omlouvám se. Ale ty to víš, jako, já se omlouvám, já nevím, jestli můžu říct něco, které je trošku zprostý. Můžu?
0: Můžete, posloucháte veřejnoprávní rozhlas.
1: Protože ty vojáci, ty napoleonský, já si vzpomínám velmi dobře, že mě vykládali, že, protože u nás to se říká mu ptiša, když je to něžné slovo na svůj miláček a řekne mu ptiša, protože, a potom se to změní,
0: úplně no, se bojím zeptat, jestli je to teda taky od vás.
1: Ne, to je opravdický, ne. To je opravdický. A já si vzpomínám, že jednou my jsme přišli s Bolkem ze zájezdí, to bylo podzim, a já jsem říkala, Bolku, já asi mám nějaký, mě není dobře, protože vidím tady do tý mlha, byl trošku mlha, já jsem říkala, vidím napoleonský vojáci. A on říká, jo, ty jsou, protože to jsou ti Slavkově, že jo, tak ten Sakov, jako opakujou ty slávy. A já jsem se říkala, to bylo neskutečně, jsme skončili u kamarádka, která s tím ty vojáci, samozřejmě, a bylo to ta absurdita totálně, jak ženi, český ženi servírovali, vítali ty vojáci, které kdysi normálně zabíjeli a zasilnili. A všechno ta situace byla pro mě totálně absurdní. Ale bylo to zajímavé.
0: Vy říkáte, že milujete divadlo. Jsme se o tom bavili i před představem, no, že milujete diváky. To je fantastická ta energie, která z nich jde. Že?
1: No tak já to vždycky říkám, jo, že když je místa, to není jenom to jeviště, že já neraju pro sebe, ale když jsem na jeviště, dostanu strašně moc. Ta energie s divákama je pro mě zásadní a já jsem to zjistila ještě nejvíc za ten covid. Protože já jsem byla na Moravě právě s Vladimírem a my jsme tam byli zavřeni, že jo. A já jsem si vzala s sebou práce, papíry, všechno, co jsem nemůžu dělat, protože na to nemám čas. A prd. Nic. Ten mozek, nic mě nefungovalo. Neměla jsem co říct přesně, protože právě co mě inspiruje, nebo nás inspiruje, hlavně to jste ví, to je publikum, které na vás dávají ta energie a ta síla. A každá představení je jiná a to je otázka tí reakce, to je otázka všechno a pak ta svatba mezi hercema, to jeviště je kouzelné a zapomínáte na všechno. Já vás to řeknu, že někdy člověk mu bolí něco nebo záda nebo něco a stoupí na jeviště a všechno pryč. A jedete ven. Au, do prčice. No.
0: A dá se, to by mě zajímalo, vždycky jsem se vás na to chtěl zeptat, vy milujete improvizaci?
1: No, božete, protože musím.
0: No, a to jsem se právě chtěl zeptat. Co se děje, když vyhrajete v češtině?
1: No, peklo.
0: A stane, že jo? A stane se nějaký karambol.
1: No to, a jak? Ne, ale je to úžasný. Totiž, co je pro mě zásadní, že já jsem normální člověk. Já jsem člověk, já jsem herečka, bohužel nemluvím dobře česky a holt může se stát se mnou cokoliv. A mám spoustu okamžití, které zůstanou do moje... Já nevím, jak to mám říct. Například v Hradec Králové, my jsme udělali Romeo a Julie. Já jsem byla chůva, francouzská chůva. Ty jsi to viděl? Uh-huh. Francouzská chůva. Pavlina Tomicová byla Julie. Moje miláček. A já jsem měla říct Romeovi, jsem měla říct, běž mezi družkami, ta dívka něžná. A já jsem ten večer říkal, běž mezi družkami, ta dívka něžná. Konec. Ale pozor, potom jsem zjistila, že v staré češtině dívka existuje jako pro holka, že jo? No, a my to slyšíme jako potvora, no, jako...
0: Kdyby jenom.
1: Lehká. Ne, nebo ze Schnitzer, to bylo nádherný. Byl vedle mě, to byla hra o manželství a on seděl a měl mluvit, že jo, měl mít takové krátký a ticho. Tak jsem na ní koukala a on mě udělal. Já jsem říkala, aha, počkej, ale já ti nepomůžu. A on říkala, počkej. Tak to jsem šla vzadu, jsem zhla text a jsem přinesla nejvyště, ten listoval a pak to říká, jo, počkej, ta je tady. Jo, já už vím, já jsem říká, to jsem ráda. Chtěla jsem odvést zase zpátky ten text a on říká, raději to nech tady. Protože Jirka a já, který neumím dobře česky, tak Jirka neumí jako si dát text do hlavy a já neumím česky, tak jsme byli fakt opravdu dvojka. No to se stane se mnou, není jedno představení prakticky, když se nestane něco. Ale holci, to je život, no. No.
0: Vy jste hrála 6 tanečních hodin s Oldřichem Kaiserem.
1: Ano.
0: Ten podle mě improvizuje jenom.
1: Ano.
0: Jak to vypadalo?
1: Já jsem mu poslal někdy do prdě, protože... Improvizoval a někdy přišel trošku takové veselé. Já jsem musela říct, to bylo hrozně s ním těžké, ale bylo to úžasné, je to strašné, to je první, s kým jsem to udělal, pak jsem udělal s Pavel Křížem, to stejná hra, no tak to on je trošku takového, ne, jo, takové. No a teď hraju s Martin Kraus, který se rozumíme velmi dobře. A mezi námi je strašně moc improvizace, taky situaci. Je to hluboké téma a zároveň tam je humor. A mě to hrozně baví. A už máme ta představení asi 850krát nebo 900 už pomalu. Ale stejně to je pořád nějaký bruslení. Ale baví mě to, hrozně mě to baví.
0: A jak vy se učíte texty?
1: No, tak já se učím, no, pěkný boj. Musím se překládat ve francouzštině, pokudže neexistuje francouzská verze, já musím mít francouzský verze. Nebo mám čas a opravdu se překladám, nebo dostanu překlad a na to pracuju. A protože každý slov potřebuji dodnes, já to dodnes potřebuji mít ve francouzštině. Já jsem strašně limitovaná jako slovník. Můj slovník je trošku mizerně, mám pocit, ale snažím se. Ale já si do dřevěný pyžamu budu mluvit špatně, ale to nevadí. Kdo se mě rozumí, kdo ne, tak ne, no tak hoď. To je život. Ne?
0: Já jsem právě slyšel Zdeněk Dušek, režisér 6. taneční hodin, říkal, že vy si musíte ten text přepsat do francouzštiny. Vy si ho
1: píšu.
0: Sama přepíšete rukou
1: a pak
0: se to učíte.
1: Ano,
0: pak zase do češtiny. A když točíte seriály, to taky, nebo jenom
1: tak
0: divadlo?
1: Tak to pro mě je to mor, jak se to řekne. Je to růza. Já to nejsem týpek na tím seriály. A ještě navíc jsem nikdy neviděla žádný seriál, jo, protože nemám televize. Ale je to těžké. Co se týče to češtině, já jsem nedávno Vladimír měl ze Adela Gondíkova, měli rádio, ale na to udělal krásně, protože to nebylo táta, máma, co dělá a tak dále, ale jenom o Vladimír. Ale nakonec ona se neudržela a říkala, prosím tě, Vladimír, já znám tvoje máma dlouho, ale můžu tě zeptat, ty jsi byl malej, maminka tě naučila česky? A on říká, kdyby moje maminka mě naučila česky, tak do dnes děláme jen pantomimu. Ale a když byl malej, on viděl, jak se snažím mluvit česky a on úplně trpěl. A pak se postavil před ty lidi a říkal, víte, moje maminka nemluví špatně, protože je blbá, ale jenom protože je francouzská. To jsou ty vzpomínky, které mám ráda.
0: A jaké bylo první slovo, které jste se naučila česky?
1: První slovo? Miluju tě. A kurva. Tak to s Bolkem to nešlo jinak. No ale to se taky spojí. Kurva, já tě miluju.
0: A je nějaké slovo, které vám pořád nejde?
1: Jo, to jsou ty to jsou ty slovo, kde máš jako
0: křtiny třeba.
1: Křtiny, ještě to jde, ale když je trošku díl, anebo kdy je uprostřed slovo ten totiž já ji zvládnu na začátku slovo, to znamená, já nevím, hovno. To jde, ale když je uprostřed, tak to mně už nejde.
0: Třeba marihuana?
1: Marihuana,
0: A jak to teda děláte, když chcete říct, že máte hezké odpoledne třeba?
1: Jsem trošku... Ne, to je ten problém se mnou. Bojuju, protože naposledně co bylo co? Potom mě říkali něco jiného, mě říkali mží. Ale jak to je mží jinak?
0: Mží? Ano.
1: Mrhole.
0: Mrholí.
1: Mrholí. Ty vole, pro mě to je mrholí. To je tak nepřirozeně pro mě. Protože my to vidíme, píšeme, ale neříkáme ten ho, že jo? Ale v češtině ano. Jak to má ti hersi, takové ten před...
0: Řeřicha?
1: Řeřicha. No, ale jak to je to...
0: Jazykolami?
1: No.
0: Ale který myslíte? 333 stříbrný stříka?
1: No to je to na mě. Zapomeň.
0: A Francouzi ale mají taky určitě nějaké jazykolamy. Řekněte nám něco francouzsky, prosím.
1: Les chaussettes de l'archiduché, ce sont elles sèches ou archi-sèches.
0: No.
1: To jsou ti hersi, které si
0: říkáme.
1: Tak, ponožky, l'archiduché. Já nevím, jak se to řekne česky, l'archiduché.
0: No nevadí.
1: Tak já tě nepřekládám, protože to je hračo. Nech to plavat, prosím tě.
0: Já jsem jenom právě chtěl nějaký francouzský jazykolam.
1: No.
0: To je úžasné. Víte, co mě zaujalo teďka před představením? My herci vždycky, když jdeme na premiéru, tak máme takový obřad, že se kopneme a řekneme si zlom vás. A na to se odpoví vem tě čert.
1: Ano.
0: A třeba Chantal nevěděla, co znamená zlom vaz? Vy až dneska jste
1: ne,
0: se...
1: Ne, to vůbec, já jsem se nepřekladala. No. Já jsem to dlouho jsem řekla čertivem na někoho, než to říct zlom vaz a on měl říct čertivem. Já nevím proč, ale to je tak nepřátelství, to nemoc není.
0: Je to velmi nepřátelské.
1: To je strašný nepřátelství, že já tě zlomím, nebo čertivem, vau diable. Vau diable, ale no tak to teda ne. My máme ho to znamená merde. To znamená, protože to je ten symbolický, že se řekne, když šlapete do ho tak máte štěstí. Tak to máme tohle. Ale v Hradec Králové mají ještě jinak. Ale já to
0: já jsem to vím, že mi to vyprávěla.
1: Ale já nevím, jestli můžu takhle.
0: Tak to vystříhneme.
1: Tady nejsou děti? Ne. Nebudete uraženi, to je sprostý, jo? Ale já jsem to neviděl, že je to sprostý. Já jsem totiž hrál mistera Marketa, já jsem hrál role Volanda. A to je role, rozumíte, mezi muž a žena, nevíme, odkud je, to je ďábla. Tak já jsem do té šatně, od té holky, které mám rád, jsem říkal, a já jsem potřebuji opravdu najít ten chlap ve mně. Tak já jsem říkala, holky, já vás miluju, ale já jdu u kluci. Tak já jsem byla v šatně, my jsme měli tři místa, tak dva kluci a já. Byli úžasní. Gentlemani odešli a pak zase, když jsem byla oblekla, tak to dělá. A potom jako před představení, jak se říkáme zlom vás, nebo my do zlom vás, čertěvem, tak oni říkají, tak jo, Šantalka, na to mrtá. Já jsem nerozuměla a já jsem se říkala, no asi to je ten zlom vás tady. Tak se říkala, tak jo, kluci, na tom brnáme. Jenomže já potom jsem přišla v Brně a jsem hrála s Bolkem. Já jsem říkala, tak Bolku, hele, na tom brnáme. Co jsem dostala? No víš, co říkáš? A já jsem říkal, no tak zlom vás. Jako podletí v Hradec Králové. A potom mě to říká, co říkám. A už jsem neopakovala. Radši. No jo, ale víte co, já vždycky říkám, že ty zprostý slovo češtině, to mám hrozně ráda. Protože ani nevím, co říkám. Protože ve francouzštině máte zakodovaný, já to mám tady zakodovaný, ne, ne, ne. Ale ve češtině já nemám problém. Jsem svobodná.
0: A jak často sem jezdí vaše francouzská rodina? Sem do Česka jezdí?
1: Málo. Ale před covidem. Jsme nepřišli a já to mám málo času, protože já nemůžu odjet do Francie jenom na 3-4 dny. To nejde, já mám rodina všude, jižní Francie všude. A tak potřebuju aspoň takové ti 14 dní. Nebo... A já to najít 14 dní volné, to je docela peklo.
0: Ale užíváte si to. Vy jste mi totiž říkala v rozhlasovém rozhovoru, že když přijedete k vám domů, tak první, co si dáte, papouška.
1: Papoušek. A papoušek to je pastis z trošku mentolový sirup. To je strašně dobrý. A nebo ten pastis tout simple. To jsou takové pití, které já se nedám moc tady. Já si dám, když jsem dole u moře a všechno to se spojí. Jo, to, já málo piju pastis tady. Nevím proč.
0: A to moře vám teda musí chybět, že?
1: Jo, já si myslím, že jo. Vladimír dělal do bazén jako slaná voda, abych maminka měla trošku pocit, že je u moře. No.
0: To je hezký. My pro vás máme překvapení.
1: Jo, vážně.
0: Přijde sbor Viva la Musica.
1: A já jsem viděla ty holky.
0: Ano, už pojďte.
1: A ty jsou krásné holky.
0: Jsou krásné.
1: a mají baret.
0: Mají baret, protože vám si pro vás připravili písničku a ta písnička bude ve francouzštině. A vy už nemůžete kouzelné. Být u moře, tak abyste byla aspoň, aspoň trošku ve Francii.
1: Ježiš, to mě mrzí, že právě, když jsem viděla pánové, jsem přišla s notama, my jsme mohli udělat jednu francouzský šanzon, ale bohužel nemám ty noty. Ale...
0: Zbor Vivala Muzika, který si pro vás připravil překvapení, že vy tak krásně voníte. Já jsem dneska poprvé cítil vůni Chantal Poulain a jsem z toho úplně na větvi. Jako, ne, samozřejmě nebudu to dělat a já bych vám přál, abyste chodili jeden po druhém.
1: Ale ne.
0: Tak prosím, Vivala Muzika.
2: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde mými hosty byla herečka Chantal Poulain, cymbálová muzika Cifra a sbor Viva la Muzika.
1: Je dojemný.
2: Krásné.
1: Je dojemný.
2: O čem zpívali?
1: Co pryč? Ty seš potvora. Já mu to zašeptám v ucha, abych mě nezeptal, jestli jsem rozuměl ten text. Protože sice krásně, ale já jsem nerozuměl.
2: Já jsem myslel, že mi říkáte, zeptej se mě. O čem
1: ne, ty seš blbej, ty blbej. Nebo ty seš
2: já jsem si říkal.
1: Nejsi něco.
2: Já jsem si říkal, to je pekelné. Asi nějaká hezká píseň.
1: Ne, ty jsi pekelný. Ach bože. No ne, to je trubadur. To je takové ten muzikaři, to jsou ty trubadur. Ale je to těžké, protože já to samozřejmě to vím, že to je asi ty texty, ale já se strašně omlouvám.
2: No. Chantal, vy jste hrála v několika českých filmech. Já se vám pak blbě rozuměl.
1: Ty jsi vůl. Ty mě dáš do takové situace. Ach jo, omlouvám se, oni jsou výborní.
2: Nevadí, ještě budete mít jednu šanci.
1: Ach bože, já si dám kapku, jo?
2: Ano.
1: Na zdraví. Já ti to vrátím.
2: Ano, chtěl jsem se zeptat opravdu na ty filmy. Mm-hmm. My vás známe z mnoha známých slavných českých filmů.
1: Jo, ale třeba ne, napadá... ne tak tolik.
2: Jako... No, ale za to stojí za to zase.
1: Ty myslíš, který?
2: Já jsem třeba myslel Konec starých časů, který jste natočila s panem režisérem Menzelem.
1: Ano, ano.
2: A víte, že pan Abraham je od nás? Od nás, odsud.
1: Vážně.
2: No tady z Kunovic bydlí kousek.
1: Jej, miluju ten člověk.
2: No.
1: My jsme pořád jezdili spolu na plac, protože já jsem měla Saab, my jsme měli s Bolkem Saab. Pořád my jsme jezdili a on řídil. To je pro mě absolutně kouzelný člověk, gentleman, moudrý, všechno úplně.
2: No pan Abraham rád hrál na klavír. Byla jste
1: ano,
2: u toho?
1: Ano, ano, já jsem uslyšel rád.
2: Jazz.
1: Jo, jazz man.
2: Jaké bylo natáčení toho filmu?
1: Bylo to zajímavé, protože my jsme s Menzel chytli jednou velmi silně způsobem, protože on to chtěl, abych se mluvila dokonalý český. Já jsem říkal, ale proč mě vezmeš mě, teda, když bych měl vzít někoho jiného. Ne, bylo to super, hlavně já jsem potkala právě úžasní herci, ale já jsem byla těhotná, já jsem ani neviděla, že jsem těhotná z Vladimíra. No a pak jednou jsem přišla za ty kostýmerky a jsem říkala, holky, nevím co, ale ty prsa mě bolí. No a tak jsem zjistila potom, že jsem těhotná s Vladimírem. Tak... A já jsem úplně byla zelená, já jsem si že budu mít dement. Protože my jsme pařili, že jo. Blo, blo, blo, blo, blo, blo, vodku, víš, tvrdě, husky, cigarety, jezdila jsem na koně, všechno možný. A já jsem si, bože, já jsem omlela, když potom, že jsem odešla za maminkou a tam jsem byla u lékaře právě, mě zjistil, že jsem těhotná, tak já jsem říkala, já jsem omlela. Já jsem si, tak to bude debil. No, všechno dopadlo docela dobře.
2: Povedl se vám, Vladimír.
1: No, to víš, jo, to víš, jo. Ale hlavně je, sice má docela dobré jako herectví, výkon, ale je dobrý člověk. Pro mě je to strašně důležitý.
2: Ale film je krásný.
1: Film je krásný, ano, souhlas.
2: Díváte se na něj někdy, když je v televizi? Jo, vy nemáte tu televizi vlastně.
1: Nemám televize poprvé a po druhý filmy, kdy jsem já pracovala moc na to, nečumím. Já jsem na sebe alergická.
2: Fakt?
1: Já nemůžu. Já skončím, když já musím jít na ti premiér, že jo, nikdy. A už to pomalu jedu takhle a už... A zmizím. Ne, já to nejsem... Teď jsem byla na premiéře Největší dár právě. Víš, to jsem to udělala s holkama.
2: A taky jste měla ten pocit, že se na sebe nemůžete dívat na té premiéře?
1: Bylo to tam trošku jinak. Tak jsem byla jeskyně, že jo, trošku pračená.
2: Praštěná.
1: Praštěná, což mě baví, ale no, tak to je pohádka, tak to mě nevadilo. A potom jako, já nejsem člověk, který na svoje filmy se podívám, no to určitě ne, ale na premiér vždycky jsem, samozřejmě.
2: A jste někdy překvapená?

0: Ja si spomínam, že bol, jak Viera prišla v Olšanech, tady na Moravie, u Brna, Olšani.
1: Olšani. Olšany, aha.
0: Ne, ale... ten Žbitov.
1: Ano.
0: Jo, ty to, koukal na mě. Olšani.
1: Já jsem rozuměl. Od Chanel jsem vám rozuměl. Jsem se říkal, kde je u Brna Chanel, ty jsem přemýšlel strašně rychle.
0: Olšani.
1: Olšany, vím.
0: No. No a my jsme byli doma a já na večer ráno jsem teda vylézt z pokoje a já jsem říkal, ježišmarja, byla zavřena z klíče. Já jsem říkal, Bolku, co? Ježišmarja, kdyby zase chtěla ráno brzo pracovat, ta Věra, tak já chci spát. Já jsem říkal, aha, tak jsem otevřela, šlem se dolů. Pak jsem nachystala snídaní tohleto a já jsem šla za Věrou, tak, Věra taky zavřena. Já jsem říkal, vy jste všichni oba magor, co se děje? A ona mě říká, ježišmane, ať mě probudí ještě v noci, že chce pracovat. Tak ten má problém ráno a ta v noci, no tak to bylo těžké s nimi. No a já jsem, když my jsme měli točit, tak já jsem měla spoustu lidí, mě říkají, ale uvidíš, ona řve, ta hysterka, řve. A já jsem říkala, ty brďo, tak to nebude se mnou dobrý, protože se mnou to nejde. Já se blokuju, víš, když na mě někdo řve, tak je zeď. A už můžu odcházet normálně, protože já nemám... Věra na mě nikdy nezvedla hlas. Asi taky ona byla strašně citlivá, jo? Ona to viděla, na koho může. Ale hlavně to měla na těch chlapí kuku. A já jsem viděla, že na těch chlapí to řvala, to bylo strašně. A někdy je to bylo pro mě těžké, protože mě úplně sevře, jo, ty křičení tak. No, ale se mnou to všechno, a ona vždycky, protože dlouho jsem bydlela u ní, a s Bolkem jsme bydli u ní, a ona mě vždycky říká, já totiž, když jsem doma, jsem tak hodná, ale když pracuje, jsem taková kráva. Miláček. Ne, Věra jsem, pak my jsme udělali to Kopitem
1: sem, Kopitem tam.
0: Pak já mám krásnou fotku. Já jsem zakázala, protože byla scénu, když bylo vidět ty prsa, jako ty bylo ty ruce od ten, na mě, Hanák. A já jsem byla nahá, tak já jsem říkala, dobře, ty fotky v žádném případě nemůže být na venek jakoby používaná, že jo. Bolek byl v Rusku na festival a já jsem tam nebyla, ale on tam byl a tam byl plakát 7 metrů vysoký. Šantal nahá, že jo. Jako s tím ty ručičky. A tam Tomáš Bolek, který je před ten plakát a takhle. Ale Věra pro mě byla vždycky takové velké, mě držela, držela vždycky, naopak, mě dala síla. Ale vím, že mohla být nepříjemná, to já to vím, ale Věra zůstane vždycky.
1: Ale byla jako... takové velké dítě.
0: Jo, byla. Ona to opravdu se postarala, když vy jste byla děťátku, ale zároveň pečovala. Jo? O mě se vždycky pečovala hrozně. Mm-hmm. No.
1: Co říkali na vaše filmy u vás doma, teď myslím ve Francii? Viděli vaše filmy? Předpokládám, že viděli. České filmy.
0: Ne.
1: Neviděli?
0: Ne.
1: Vaši neví, ne, co jste tady natočili?
0: Ne.
1: Opravdu?
0: Ne. A to není důležitý. Já to dělám pro tady. Já nepotřebuju. Jo, teďko bude, teď se čete, točí dokument o mně. Docela dlouhé, hodinu a půl, hodinu 20. A prej, já jsem z Marseille, že jo. Prej, to má být na festival, ten dokument, přímo v Marseille. Tak já se těším, že pozvu svoji rodinu, které bude na to koukat, no. To se na to těším.
1: A kdy bude premiéra?
0: To já nevím. No. To ještě nevím. Já teď točíme, že jo? Teď právě.
1: A když by přijela vaše rodina sem do Česka, co byste jim ukázala?
0: Všechno. Asi. Všechno. Myslím, že Ja si spomínam,

0: tam, když my jsme se, když můj otec, který je Francouz jak poleno, to je takové, on vždycky mě říkal, Milačku, vem si koho chceš, žluté, černé, modré, jako ať je to Itál, je to jedno, hlavně ne Angličana, že ta naše historie. A on je strašně Francouz, jo, to je, to byl. A já si vzpomínám, že jak my jsme měli svatbu, já jsem říkal, no tak bolku, já nevím, jestli táta přijde. On to, on vždycky říká, ježišmarja, co tam budu dělat, ty debile nemluví francouzsky. Bože, no ne, táta nemluví, nikdo nemluví francouzsky. Ale on přišel na ty svatbě a jsme skončili na ten Spielberg, na stole všichni. Iva Bitová, Kalerová, cigánský muziku a tak. A táta byl nádherný chlap a ty holky jako trošku. A vzpomínám si, že já jsem ho odvezla na letiště zpátky a on se otočil a mě říkal, teď ti rozumím. Já si myslím, že je strašně důležitý potkat určité kultury a ne jako hned odsoudit, nebo to není zajímavý, nebo to je nebezpečný, nebo tohleto, ale je potřeba ji potkat, že jo. A tata byl okouzlený, tak to je, mě to potěšilo hrozně.
1: A byl tady častěji?
0: Ne,
1: jenom jednou na té svatbě?
0: Aha. My jsme šli za ní,
1: jo,
0: protože Bolek a táta se velmi dobře rozuměli a a tak, ale jednou.
1: No, ale vaše rodina sem jezdila za váma.
0: Jo, sestry, táta, máma, táta jednou, bratři a tak dál, jo. A rodina
1: jste,
0: sem
1: dětí,
0: tam.
1: Je to pravda?
0: Jo, sedm, jako jsou čtyři kluci a tři holky. Ale sestra umřela a kluci jsou trošku všude ve Francii a hrozně ráda ji vidím. Ale sestry, jenom, už jsme jenom šest. No. Patricia, ta nejmenší.
1: Když se zeptám na Paříž, hlavní město Francie.
0: No, tak teď nechoďte. To je bordel tam. Šílení. Šílení. A já to sleduju strašně moc, protože to mě zajímá, ale to vidět, to nespokojenost, ten, to není jenom kvůli ten důchod. Samozřejmě. Ale já si myslím, že to jede daleko víc hluboké. Jo? To nespokojenost si myslím, že je postavený na víc než jenom ten důchod. Ale co se děje teď, to není žádný jako sranda. Jo?
1: Je pro vás Paříž tím středem Francie, teď myslím turistickým samozřejmě, protože spousta lidí utíká a chce vidět, já taky, chce vidět Paříž.
0: Jo, to je klasika. Ale mám strašně rád Paříž, jo, to mě říkám. Ale já miluju Marseille. Já vím, že spoustu lidí se bojí Marseille. Říkám, ježišmarja, tam je divoké, tam je nebezpečný. Je to pravda, že někdy se cítíte jako někdy v Africe, nebo v Číně. To jsou ti čtvrtí, kde opravdu můžete cestovat kolem země koule. A to mě baví, protože já nemám problém s toho. Já si myslím, že já jsem nikdy neměla problém. Já jsem se chodila do tí čtvrtí, které se považovaly za nebezpečný. Moje bratři úplně šílej, ale mě to baví. Tak to já vždycky jako nemám problém. A Marseille je země v země, se to říká. Jo, to ne. Ale Paříž samozřejmě, to je kouzlo. A vy máte tolik krásná města. To je jako, já jsem nedávno mluvila s někým. My jedeme někam, já nevím, do daleko, budeme mít letadle, do Tajsko, ale kolikrát ten člověk nezná svůj vlastní zem. Jo, že necestuje do svůj vlast. Jako, a tady v Čechách jsou nádherné místa. Ve Francii je to radši, já vždycky jezdím autem, protože chci být svobodná a někdy se seberu. A to jsou ještě místa, kde je neznám úplně. Jo? To znamená, že já vždycky říkám, jsme měli potkat svůj vlastní zem. To je taky.
1: Já jsem se na tu Paříž neptal náhodou.
0: Jo?
1: Protože přijde sbor Vivala Muzika.
0: A
1: zaspívá vám písničku, ale to hlavní, tomu porozumíte. Přitom jsem porozuměl i já. budou zpívat o Champs-Élysées.
0: Naše klasik, o Champs-Élysées, d'accord, devinete.
1: Champs-Élysées na konci Vítězný oblou. No přesně tuhletu.
0: Yeah?
1: Přesně tuhletu yeah. Vám zaspívá sbor. Viva la muzika přichází.
0: Holky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Chantal.
1: Chantal Poulain, to je jméno dámy, kterou jsem hostil v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka a vy teď jeho záznam posloucháte.
2: Kuba Tomala.
0: Výborný. Výborný.
1: Jsou šikovní,
0: už
1: že?
0: Jsem už jsem rozuměla. Úžasný.
1: My se budeme pomalu loučit.
0: Vážně. Tak doufám, že se zase někdy uvidíme.
1: Právě. No. Já jsem moc rád, že jste přijela.
0: Je pro mě to radost. Ale příště budu ráda zůstat aspoň 2-3 dny. 300 kilometrů, 3 hodiny cesta, 3 hodiny zpátky. No,
1: no zůstaňte, jak budete dlouho chtít. My tady máme sklepů. To není, všecko obejdeme.
0: Já vím, na Moravě, ježiši. Já už nepiju bílý víno francouzský, jenom český, moravský. A no červený ještě ne. Červený francouzský.
1: Tak nám dejte tip, jaké máte ráda francouzské červené víno?
0: Je to spoustu. Když je starší Bordeaux, co jsou pro mě ty červené, potřebuji být zralej. To je jediný věc, jo. Abych byl trošku kulatý. Ten bílej má vydrží jako víc, jako může být míň kvalitní, ale tady na Moravě jsem to potkala opravdu vinářství. Jo, a já jsem královna vinobraní. V Mikulově. Už 8 let.
1: No to jo.
0: Jezdíme na koně s Karel IV. A já, jako královna, jedeme na koně a celý ta trasa, takhle po celý Mikulov, tadam, bum, mena, děkuji. Ne, je to krásný, ale už 8-9 let, pomalu, a je to pro mě velká radost.
1: Pro nás je velká radost, že jste přijela.
0: Děkuji, a vy jste úžasný.
1: Vás čeká ještě jedna písnička a budeme rádi, když si zaspíváte s námi, protože ji určitě znáte. Přichází Dan Gajdoš, cymbálová muzika Cifra.
0: Sedím ještě. Jo, dobře, tak je. Dej to mikrofon, chudák.
1: No ano.

například východ slunce a vítr ve větvích, anebo píseň tichou, jak padají.

A pro nás je velké štěstí, že jste přišli. Děkuju, že jste byli s námi na mé rozhlasové Bohovce. Děkuju nejenom vám, ale i mým hostům. Cymbálová muzika Cifra, primář Peťa Číhal. Zbor Bývala muzika. Dan Gajdoš. A Chantal Poulet.

0: Děkujeme.
1: Dnešní vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, je u konce a já vás už teď zvu k natáčení dalšího setkání. Proběhne 20. a 21. října a mým hostem bude mimo jiné slavný herec Jaroslav Satoranský. A teď už vám přeji hezké letní dny a dušu v péří. Naschledanou, za týden se těší Jožka Kubáník.

0: Super. Vyvala muzika.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nemocnice v Kroměříži skartovala přes 9 tun starých lékařských spisů. V Lidečku na Vsetínsku dokončují prodloužení splaškové kanalizace, která umožní napojení dalších rodinných domů. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radělkem. Hezké nedělní poledne. Kroměřížská nemocnice tento týden skartovala přes 9 tun dokumentů s citlivými údaji. Mobilní skartovačka papíru pracovala přímo v areálu nemocnice 2 dny. Podle mluvčí Aleny Horákové šlo o bezpečnou likvidaci lékařských spisů, u kterých uplynula zákonná lhůta.
2: Nemocnice současně pokračuje v elektronizaci zdravotnické dokumentace, která je od ledna letošního roku z velké části vedena právě v elektronické podobě. Díky tomu bude v dalších letech postupně ubývat množství papírové dokumentace a sníží se nároky na její archivaci i odbornou likvidaci.
0: Po letech čekání se lidé z několika rodinných domů v Lidečku na Vsetínsku dočkají splaškové kanalizace. Obec dokončuje její prodloužení. Proč byla stavba komplikovaná, vysvětluje lidovecký starosta Vojtěch Ryza.
3: Jedná se o podstatě taková lokalita, kde dlouhodobě nebyl kanalizovaný asi 5 rodinných domů, tak se podařilo to dokončit a s opěrnou stěnou, protože to je vedle Senice, takže tam musela být opěrka a s prodloužení stokové kanalizace a to, co jsme teda dělali ze svých peněz a dohromady to stálo kolem 9 milionů.
0: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno nebo skoro zataženo, jen krátce může být i polojasno, později se mohou vyskytnout srážky. Povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes v poledne plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín. Další zprávy zase v příští hodině.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tak Josef Zima nám zaspíval písničku Ladislava Kubeše a Ladislava Jacury, kterou pro nás hrála dechová hudba Antonína Votavy pro Aničku a přivítala nás do první hodiny vysílání. A aby také ne, protože v českém i slovenském občanském kalendáři dnes najdeme jméno Anna a v církevním kalendáři je taktéž Anna a Jáchym. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady a já věřím, že dneska ta dobrá nálada určitě bude a já věřím, že také pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce. Ale než bude písnička, tak chci tady předat ještě pár přání pro Aničku, protože, přátelé, dneska přišlo opravdu tolik přání, tolik, ta hodina, nevejde se to do té hodiny, takže budeme vysílat i ve večerní hodině a já chci doufat, že i ta večerní hodina nám bude stačit. Takže pojďme teď vinšovat a potěšit písničkou kamarádku paní Aničku Kalinovou z Uherského Hradiště, která má dnes svátek. Aničko, posílám ti písničku a přeji hodně zdraví, klidu a moc radostných chvil v kruhu rodiny kamarádka z Uherského Hradiště. Další přání. Je to pro kamarádku Aničku Anderovou z Valtic. Krásný sváteční den, hodně štěstí, lásky, spokojenosti, hlavně pevné zdraví. Ze srdce přeje Jana s rodinou a děkuje a přeje hezký den. Takže aspoň tato dvě přání jsme teď takhle předali. No a hrajeme písničku, přátelé. Dojdi dívča k nám, Jan Slabák a Moravanka. No a samozřejmě po této písničce budeme losovat našeho vítěze zpěváčka.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju všem v rádii a já bych ráda chtěla popřát k svátku své kamarádce Aničce Martinkové z Petrova. Hodně zdraví, štěstí, všechno nejlepší a co můžeme dlouho ještě scházet. A ještě mám jedno přání, které poletí do Sudoměřic, naše Aničce Podhorské, také jí přeji všechno nejlepší, hlavně hodně, hodně moc zdraví. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Nashledanou. No a přátelé, já jsem slíbila, máme tady tu pěknou chvíli, kdy budeme losovat a já prosím svoji kolegyni Sandru, ta už natahuje ruku a už to tam míchá a vytahuje jednoho výherce. A kdo pak to je, tak už se dívám. Tak vyhrál Matyášek Zvonek 5letý a i když Savalášek narodí z Lačnova. Tak my velice gratulujeme. No Matyášku úžasné, tak vyhráli jste rodinou vstupenku do brněnské zoo. Já vám samozřejmě k tomu gratuluji a určitě se můžete těšit a samozřejmě naše produkce se s vámi určitě spojí. Takže ještě jednou velká gratulace a jdeme na písničku pro vás, pro všechny. Anička, Dušička, Polka a Ištvánci ze Šardic.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak vážení a milí, je tady teda opravdu došlo k takovému úsměvnému omylu, protože jsme hráli Anička, Dušička, sice Ištvánci ze Šardic, oni mají tuto písničku zpívanou, ale tam vznikl nějaký omyl s daletovým číslem. Já se omlouvám, ale zadala jsem zpívanou, ale hrála se orchestrálka. Nicméně ještě jednou omluva a já vítám paní Hanu Kozubíkovou ze Slopného. Prosím, můžete.
2: Dobrý den, všechny vás zdravím a chtěla bych popřát k dnešnímu svátku Aničkám. Bělaškové do Tichova, Soukupové do Slopného, další Soukupové do Sehradic a Kozubíkové Aničce toho času v nemocnici a vzpomínku na maminku Annu Fjodorovou. Přeju všem hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Děkuju moc.
1: Ano, naschledanou. A já tady připojím e-mailovou poštu. Je tady prosba o písničku pro paní Aničku Maráškovou z Prakšic, která má dnes svátek. Milá maminko a babičko, k tvému svátku ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho klidných, šťastných dnů, radost každé maličkosti a spoustu krásných chvil s těmi, kteří tě mají rádi. Obdivujeme, s jakou silou a nadhledem přijímáš vše, co ti život přináší, i když se občas ozvou zdravotní potíže, které k životu po 80 bohužel patří, nikdy nestrácíš chuť jít dál a bereš je s pokorou, humorem a odvahou. Právě to je pro nás všechny velkou inspirací. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči, moudrost i laskavost, kterou si nám za celý život dala. Krásný sváteční den ti přejí dcery s rodinami. A pojďme na další přání. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro paní Boženku Popelkovou z Bánova, která 29. července oslaví své 73. narozeniny. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a zároveň moc děkujeme za všechno, co pro nás dělá. Děkuje dcera Aneta s manželem Romanem a syn Vašek s manželkou Veronikou. Vnoučátka Deniska, Matyášek, Natálka, Amálka a Karolínka posílají babičce velkou pusu. Přání se připojuje i manžel Václav. Moc děkujeme. A pojďme na další přání. Dobrý den, rádi bychom prostřednictvím vašeho programu chtěli nechat zahrát píseň pro naši Aničku Barvíkovou z Velkých Pavlovic nebo Pavolvic, nevím, jak je to mysleno, k jejím meninám. Milá naše Aničko, přejeme ti zdraví a chvílu cenů. Nech tě úsměv stále prevádza a radost zo života neodchádza. To ti z celého srdce přejí sestra Lídia s manželem Štefanom. K pozdravu se připájá i neteř Gaby a Durčiny a srdečná vděka a pozdravujeme Gaby Hulinková. Takže dali jsme a ještě jedno tady přání mám. Prosíme o přání babičce Aničce Slačálkové ze Šumic. Doufám, že jsou ta jména dobře, že si to vždycky je potřeba přečíst, když napíšete ten e-mail, že to není Salčákové, ale Slačálkové ze Šumic. K jejímu svátku přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a nikdy nekončící zásobu jejich milovaných čokoládek, po kterých se u ní doma vždycky tak záhadně slehne zem. Na dálku pozdravují a vše dobré přejí syn Pavel a syn Petr s rodinou. Přátelé a písnička, Daleko široko, Boženka Baťková, Miloslava Pašková, Karel Hegner, Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Polajka.

písnička je za námi a pojďme na e-maily. Tak vážená redakce, chtěl bych zahrát písničku pro milovanou maminku, babku a prababku, paní Aničku Vašečkovou z Prietršky k její meninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A to jí z celého srdce přeje syn Petr s přítelkyní Aničkou, které taktéž blahoželám, a celá naše početná, veselá rodina, kterou zahrňáš svou láskou. Děkujem. Tak to bylo přání československé. A pojďme dále. Srdečný pozdrav všem, kdo mají rádi pořad plný krásných lidových písní. Dovolím si vás požádat jménem našeho mužského sboru Krasavci z Ostrožské Nové Vsi o gratulaci a pěknou písničku pro červencové oslavence. Spojuje nás měsíc narození, ale dny jsou jiné. 18. července Zbyněk Vávra, 47 let, 22. července Daniel Žaludek, 54 let, a 26. července Botek Jan, 64 roku, a 29. července Jiří Miklíček, 60 let. Vinšujeme si navzájem hodně zdraví, spokojenost a vyprošujeme boží požehnání. Mládenci, ať se v dobré kondici všetci členové dočkáme blížících se dvacetin našeho souboru. Zdravíme všechny posluchače, příznivce a obzvláště manžele Slabákovi, kterým děkujeme za vřelé přijetí. Měli jsme možnost věnovat jim chvilku svého času a představit se osobně u nich i na krásném zpívání v Jundrově. Pořádajícímu domácímu sboru Třaslavičáci děkujeme za pozvání a těšíme se na ně u nás v Nové Vsi. Děkujeme. To bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes slaví své kulaté narozeniny náš tatínek a manžel pan Jaroslav Janů ze Zubří u Nového Města na Moravě. Milý tatínku, k tvým 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, které tolik potřebuješ, boží požehnání, mnoho radosti ze života i z práce, která tě stále naplňuje. Děkujeme ti za tvou neochvějnou sílu, moudré rady, podporu a lásku. Jsi srdcem naší rodiny a jsme vděční, že tě máme. To vše ti z celého srdce přejí manželka Dana s dětmi. Tak a ještě tady do třetice. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o předání blahopřání do Uherského Hradiště Mařatic panu Josefu Šťastnému, majorovi policie České republiky ve výslužbě, který dnes oslavuje své krásné narozeniny. Milý Joško, do dalších let bych ti chtěla popřát vše nejlepší, hlavně však pevné zdraví a ještě spoustu krásných a prosluněných dnů. A to ti z celého srdce přeje Iva. Tak přátelé, a písnička Moravské vínečko Antonín Pernička a Javorinka ze Strání.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání paní Veroniku Zlopeníku. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu a hlavně všechny dnešní oslavenkyně, mezi které patří i moja švagrová, novopečená prababička, paní Anička Hlaváčová ze Všeminy u Slušovic. Přeji jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ať si užívá pěkné chvílky s tím novým pravnoučkem. To jí přeje švagrová Věrka z Lopeníku. Děkuju vám.
1: Ano, výborně, naschledanou, děkujeme.
2: Naschledanou.
1: A pojďme teď na další přání. Milé rádio, zahrajte prosím naší milé Aničce Zimákové ze Štítné, která dnes slaví svátek, ale i krásné 70. narozeniny. Přejeme jí hodně moc zdraví, které nyní velmi potřebuje, láska nejbližších a ti obklopuje každou chvíli, štěstí a boží požehnání a ti provází na každém kroku a Panna Maria a ti skrývá pod svým laskavým pláštěm. Aničko, ty jsi náš hnací motor, který vždy klape na 100%. Při vedení důchodců ve Štítné, uspořádávání srazů bratranců, pečení věnečků do celého okolí, uspořádání rodinných oslav a jiných dalších věcí. Prostě jsi úžasná. Jen tak dále, máme tě všichni moc rádi a to ti přejí všichni z rodu Zimáčku a Kostku. Tak předala jsem, pojďme dále. Vše nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví naší mamince, babičce a prababičce Aničce Kunderové z Brna Černých polí, přejí dcera Petra s manželem, syn Broněk, vnoučata Ladík, Pepík, Ivinka a pravnučka Lilienka. Takže to jsme předali a dále pokračujeme. Prosíme o písničku k dnešnímu svátku pro paní Aničku Fabiánkovou z Unkovic. Milá Aničko, k dnešnímu svátku ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a neustálý úsměv na tváři. Tvé jméno znamená milosti plná a přesně taková jsi. Vše nejlepší sestry Fanda a Božka a celá rodina. A ještě jedno přání tady připojím. Dnešní den patří také paní Aně Fojtíkové z Blatnice pod svatým Antonínkem, která slaví krásné 80. narozeniny. U příležitosti tak vzácného jubilea ti přejeme, ať každý den přináší radost, ať zdraví slouží a blízcí jsou vždy na blízku. Před pár dny navíc oslavil narozeniny její manžel Stanislav. Oběma vám proto přejeme vše nejlepší, synovec Fanoš ze Starého města s rodinou. Tak přátelé, písnička to doplní Jiří Zmožek, Pro keho sa strojíš a Moravěnka.

0: milé Aničky, přeju vám všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A třetí Anička je paní Aninka Lužová Dambořic, která dneska slaví svůj svátek a zároveň narozeniny. A tak přejeme Ani oba dva s Božkem hodně moc zdraví, spokojenosti, štěstí, ať se máš moc a moc dobře. Děkuju, paní Navrátilová, mějte se hezky a nashledanou.
1: Ano, také děkujeme, nashledanou. Já teď připojím e-mailovou poštu a dopisy. 26. července slaví své jmeniny také paní Anička Štolfová z Morkovic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Přejí Lída a Mirek Jarošovi z Prostějova. Zdravíme i Karla a děkujeme za vyřízení. Ano, rádo se stalo. A my budeme pokračovat. V vašich e-mailech prosíme o pěknou moravskou písničku a přání všeho dobrého, hodně zdraví panu inženýru Ladislavu Musilovi z Dolních Kounic k jeho 70. narozeninám. Přejí vše jen to nejlepší Oldřich Koláček a rodina. Ano, rádi zahrajeme. A pojďme dále. 23. července oslavili 60. výročí svatby manželé Jana a Stanislav Mařákovi z Bánova. Blahopřejeme jim k tomuto krásnému výročí a za veškerou lásku a péči děkuje dcera Lenka s rodinou. A ještě jedno přání tady mám připraveno. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro Aničku Slavíčkovou z Prahy. Pro naši milou Aničku posíláme krásnou písničku. Aničko, ať se ti splní tvé sny, ať máš jenom šťastné dny, to vše ti dnes přejeme a s láskou tě objímáme, salašáci. Tak a písnička, která vás snad potěší, si moje děvčátko Antonín Pernička a Stříbrňanka.

Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro paní Boženku Popelkovou z Bánova, která 29. července oslaví své 73. narozeniny. Přejeme jí vše nejlepší, hodně moc zdraví, štěstí a pohody a zároveň velice děkujeme za vše, co pro nás dělá. Moc děkuje dcera Aneta s manželem Romanem a syn Vašek s manželkou Veronikou, vnoučátka Deniska, Matyášek, Natálka, Amálka a Karolínka posílají babičce velkou pusu. Přání se připojuje i manžel Václav. Moc děkujeme. Ano, rádo se stalo. Pojďme dále, přátelé, další e-mail. Tak dnes slaví svůj svátek milovaná maminka, babička a prababička paní Anička Krčmářová z Kojetína. Z celého srdce jí přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a každý den alespoň 10 důvodů, proč se od srdce zasmát. Babičku máme tě moc rádi. Vše nejlepší ti z celého srdce přeje celá rodina. No a já pokračuji. Písničku posílám na Petrůvku jako poděkování pořadatelům paní starostce Čadové a panu u pokladny, kteří připravili pěkné odpoledne a večer s kapelou Miločankou. Miločance děkuji za pěkný večer při tanci a zpěvu. Písničku také posílám všem přátelům, kamarádům a známým, se kterými jsem se tam spotkala. Hanka z Hulína. Tak přátelé, a ještě jedno tady mám. Chtěli bychom zahrát naší milované babičce Aničce Navrátilové k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme ti, babi, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti do dalších let. Máme tě všichni moc rádi a děkujeme ti prostřednictvím rozhlasu za vše, co pro nás děláš. S láskou vnuk Jakub, jeho manželka Jana a pravnučky Karolína a Eminka. Připojuje se s přáním i vnučka Klára a její partner Petr. No a písnička, která bude Když jsem byla u maminky, Lidová, Jarmila Šuláková a Broln.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Ano, a já vítám pana Vladimíra z hostě Ráde Krešova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Květuško Navrátilová, zdravím vás, celý Český rozhlas a všechny posluchače tohoto krásného pořadu, já to zkrátím. My máme v Křepicích kamarádku, ano? Aničku Partikovou, takže milá Aničko, my ti přejeme z celého srdce všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, zdravíčko, hlavně pohody. Děkuji moc, paní Květuško.
1: Ano, ano, pane Bobrovský, děkuji vám za zavolání, přeji vám pěkný den a nashledanou.
2: Vám taky přejem, krásně.
1: No a pojďme tady na další e-maily. Dobrý den, chtěli bychom vás tímto požádat o písničku a předání blahopřání. Dnešního dne oslavují své jmeniny paní Anna Flekačová z Napajedel u Uherského Hradiště, pak paní Anna Šťastná, paní Anna Pitlíková a paní Anna Náplavová. Vážené oslavenkyně, k dnešním jmeninám vše nejlepší, pohodu a hlavně pevné zdraví vám z Uherského Hradiště přejí Pepa Šťastný s přítelky Ivou. Tak to jsme předali a jdeme dál. Milé Aničce z Lebedova přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky, pohody a spokojenosti. Ať tě každý den provází úsměv, dobrá nálada, kterou vždy máš, a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Užij si svůj sváteční den v radosti a pohodě. S láskou a srdečným přáním vinšuje se sestra Maruška a celá rodina. A ještě tady jedno přání máme. Dobrý den, moc vás prosím o písničku pro moji drahou dcerušku Aničku Pávišovou z Pohořelic k jejímu svátku. Přeji jí hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se má v životě moc krásně. A to ti, Aničko, ze srdíčka přeje tatínek, který tě má moc rád. Tak předali jsme a pojďme na další písničku. Žala naša Anička, tak lidová a mistříňanka.

vážení a milí, opravdu jsem teď probrala ty e-maily, které přišly. Není v mé moci to během, já nevím, 5-7 minut všecko předat. Takže budeme pokračovat večer, tak prosím o vaši jakousi velkorysost, jinak to nejde opravdu. Tak pojďme, jdeme na to. Tak blahopřání mám tady pro milovanou sestřičku a nyní i maminku Kristýnku k pátečnímu svátku a posílá to její sestra Karolína. Tak to bylo přání takovéhoto typu a my se teď budeme věnovat tady v e-mailové poště, co přišlo do studia. Prosím o písničku pro Aničku Odehnalovou z Otrokovic. Milá Aničko, posílám přání, ať vám stále svítí slunce, v srdci mír a v těle zdraví, ať vás život stále baví, vše nejlepší k svátku. Přítel Alois Vychodil, Alena Velecká a Josef Nesvatba z Otrokovic a ostatní kamarádi, přátelé, příbuzní a známí. No a já pokračuji. Dobrý den, prosím o písničku třeba pro naši maminku a babičku Aničku Martikánovou z Medlovic. Nedávno nás opustila. Tak to je prosím vzpomínka. Tak to už sem to dáme večer. Tak pojďme dále. Krásný sváteční den všem. Prosím o písničku pro moji milou tetičku Aničku Vrbíkovou ze Zlína Kůtu. Milá Andulinko, přeju ti alespoň malou krásu do každého dne ve zdraví. Mám tě ráda a děkuji, Heda. Tak a pojďme dále. Naše milá maminko Aničko Savarová z Pitína. Dnes máš sváteček a my ti přejeme moc zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu. Ať se máš jen dobře, vše jen to. Nej, přeji Romana s Vlastíkem, vnoučata Vlastík, Karolína, Matyáš a máme tě všichni rádi a děkujeme Romana Matyášová. Tak takhle. No a tady mám další přání. Chtěla bych poprosit o písničku pro moji sestru Aničku Slováčkovou ze Strážovic k jejímu dnešnímu svátku a také popřát k svátku její malé vnučce Aničce do Bratislavy, která z toho ještě nemá rozum, protože je teprve před 14 dny se narodila, ale chceme jí popřát do života hodně štěstí, zdraví, lásky a ještě paní Aničce Šrámkové z Vlkoše a všem Aničkám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. Mockrát děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak to jsme přidali a já se tady dívám ještě na jeden. Tak budeme hrát písničku kamarádce Aničce Pavlincové z Velké nad Veličkou, protože dnes slaví 80. narozeniny a také svátek. Milá Aničko, k tvému dnešnímu svátku, hlavně k narozeninám, vinšujeme štěstí, zdraví mnoho let, ať ti stále baví svět, s rodinou si užívej, kamarádky, v lásce měj a vždycky jen na to dobré vzpomínej. To ti ze srdce přejí Maňa a Jarek Špirudovi a Dražka a Petr Gazárkovi. A dáme písničku, přátelé, která že to bude Ta naša láska a Kumpánovi muzikanti.

Krásný valčík nám dozněl. My jsme si, přátelé, přichystali ještě další písničku Anička Malučka, ale už nám opravdu ten čas nezbývá. Takže já se budu loučit. Uslyšíme se, prosím, dnes podvečer po 18. hodině. Omlouvám se všem Aničkám, na které nedošla řada, ale budu se těšit v té podvečerní hodině. Já vám přeji teď v tuto chvíli radostný poslech plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zítra začíná uzavírka silnice mezi Lutkovicemi a místní částí Luhačovic Řetechovem na Zlínsku. Silničáři chtějí zamezit sesuvům půdy. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu. Fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezony na hřišti Slavie Praha. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 30 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Instalace opěrné stěny uzavře od zítřka do konce listopadu silnici mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje, pokračuje ředitel společnosti Bronislav Malý.
4: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti ocenili Jiřího Lábuse. 76-letý herec a komik obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. Cenu si převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím.
2: Výroční cenu letos obdrží ještě herečka Anna Geislerová nebo francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Knížák byl zároveň příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Sport. Zápasem na hřišti mistrovské Slavie Praha zahájí nový ročník šance ligy fotbalisté Slovácka. Utkání začne ve 3 hodiny odpoledne. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B-tým Slavie. To podle něj ale neznamená třeba to, že teď dokáže lépe odhadnout sestavu soupeře.
6: Hlavně je to po nějakém přípravném období a to jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru. Hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním. Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno nebo skoro zataženo, jen krátce může být i polojasno. Vzduchem vzduchu může dopadnout až na zem pár kapek z ojedinělých přeháněk. Později večer se bude šance na přehánku zvyšovat. Povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Letní filmová škola v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem, nutno ale myslet na omezení i v centru. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati v křižovatce s ulicí Díly 2 se střetlo osobní auto s motocyklem. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme pohodové odpoledne s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný. Ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co visí v

0: velký oblíbenec císaře a 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
1: Kdo ho pak dostal?
0: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
2: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
1: Škoda, že to tak není dneska, co?
2: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
3: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
1: Rytířský sál?
2: Ano, reprezentační část zámku.
1: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
2: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
1: tělocvičná,
2: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
1: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
2: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
3: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
2: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože jsou

0: druhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
0: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
2: Kolik má zámek komínů?
0: 27.
3: 24.
0: Ne, teď už 23.
2: Fakt?
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
2: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
0: Já.
2: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
0: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
2: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a 3 pávice.
2: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
0: Na to, co jsem neudělal na zámku.
2: Už jste se tu někdy bál?
0: Ne.
3: Ani ne.
2: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
0: Sním o velkém plese na nádvoří.
2: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
0: Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
2: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku, pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
4: Staníš se.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Na Nirvánu, na Olymp,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Leona, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Podopravní společnost Zlín Otrokovice jezdí autobusy a trolejbusy, které mají najeto přes 1 000 000 kilometrů. Nová mobilní aplikace usnadní přístup k informacím z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačno a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Už 10 takzvaných milionářů má ve své flotile dopravní společnost Zlín Otrokovice. Konkrétně jde o autobusy a trolejbusy, které mají na tachometru přes 1 000 000 najetých kilometrů. Dalších 15 vozidel pak překonalo hranici 900 tisíc kilometrů. Podle údržbářů dopravního podniku za jejich životností stojí pravidelný servis, vlastní generální opravy i rychlé odstraňování závad. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
4: Absolutním rekordmanem naší flotile je dlouhý trolejbus Irisbus, který má nájezd už 1,25 milionu kilometrů. To je opravdu hodnota, která je nadprůměrná nejen v rámci České republiky, ale je nadprůměrná ve srovnání se zahraničními dopravci.
2: Tento trolejbus je díky své velké kapacitě nejčastěji nasazovaný na linky 2 nebo 6, které jezdí mezi Zlínem a Otrokovicemi. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku je nově k dispozici mobilní aplikace s názvem BPH. Jak informovalo město, lidé v ní najdou aktuální informace z radnice, pozvánky na akce, důležitá upozornění i možnost nahlásit závady. Bezplatná registrace je možná taky prostřednictvím webových stránek, papírového formuláře nebo pomocí SMS. Současně město spustilo nové webové stránky s modernějším vzhledem a přehlednější strukturou. Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocan. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocan.
5: S kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
2: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem se dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno nebo skoro zataženo, jen krátce může být i polojasno. V suchém vzduchu může dopadnout až na zem pár kapek z ojedinělých přeháněk. Později večer se bude šance na přeháňku zvyšovat. Povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v místní části Kudlov je v ulici Zelená vozovka zúžena. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. A takové byly další odpolední zprávy. Hezkou neděli přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: I já vám přeji krásné nedělní odpoledne. Jestli dnes někomu patří naše pozornost, pak jsou to prarodiče a seniori. Jejichž den si připomínáme právě tuto čtvrtou červencovou neděli. Děkujeme, že jste součástí našich životů a doufám, že i dnešního vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a teď už vás zvu na první reportáž. Jiří Lábus bavil letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Na festivalu obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Určitě vás překvapí, při jaké příležitosti navštívil Uherské Hradiště vůbec poprvé v životě. Příjemný poslech vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ve skvělé náladě, usměvavý samý vtip, tak se herec Jiří Lábus představil na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Ještě než převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pobavil 76-letý komik po projekci Švankmajerova snímku Spiklenci slasti zaplněný sál, který ho vyprovázel nadšeným potleskem.
1: No já mám hrozně rád, byla to za mě hodně dobrá zkušenost, líbilo se mi, že odpověděl na můj dotaz a je to hrozně milý pán, i ty historky mě hrozně bavily. Je to tak zabavný, jako kdyby to trvalo třeba o hodinu déle, tak bych tady vydržel. Jako.
2: Byl z Jiřího Lábuse nadšený jeden z návštěvníků Ondřej Najvrt. Souhlasili s ním i Simona a Igor, kteří na filmovku přijeli ze slovenského Martina.
3: Ja som bola príjemne prekvapená aj s jeho prejavom, aj s, akože celkovo s tým, s akou náladou prišiel a ako rozjasnil celú miestnosť.
4: Super, je vtipný. Myslím, že všetci v sále videli, že je mi to chlap plný energie a je to veľmi sympatický človek.
2: Besedu si viditeľne užíval i sám Jiří Lábus.
5: Mě to baví hrozně debatovat s těma lidma, já jsem takový docela jakože schopný improvizace díky Ypsilonce, kde jsem celý život vlastně působil, takže mě baví ty jejich dotazy a ty asociace, co se mi vybaví, když na to odpovídám, že jo? Takže to je pro mě docela radostná práce.
2: Na letní filmové škole včera obdržel výroční cenu, v normální škole při tom, co by žák prý úspěchy příliš nezbíral.
5: No, oceňování to moc nebylo. To vždycky nejsmutnější den mých rodičů byl 30. červen, když jsem přinesl vysvědčení. To matka plakala, otec říkal, ať si dělá, co chce.
2: Směje se slavný herec. Ceny od Asociace českých filmových klubů si velmi váží.
5: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím teda. Tenhle festival má velkou tradici, to je festival milovníků filmu, jo, což je úžasné, že to jsou mladí lidi, který film baví, ale je výborné, že ta přejítka obsahuje i filmy, které už třeba jsou velmi starý, tvůrci už dávno nežijou, ale jsou to významné filmy světové generace. Takže to je pro ty mladý lidi úžasná věc.
2: Na festivalu už jednou byl při premiéře filmové verze Simpsonů, jinak má ale s Uherským Hradištěm i mnohem starší zkušenost.
5: Já jsem tady byl měsíc na vojně, když mě bylo 24 let v kasárnách. Já jsem byl v armádním souboru uměleckým, ale předtím jsem byl měsíc na normálních útvarů, jsme byli všichni. A my jsme poznali pravou vojnu taky, tak jsme byli tady v těch kasárnách. Dneska to jsou nějaký byty tam a je to úplně jinak, že jo, samozřejmě. Tak jsem tu strávil měsíc, no.
2: Dnes odpoledne ještě bude mít Jiří Lábus na letní filmové škole lekci filmu. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín vás teď vezme na cestu za vůní dřeva, klapotem tkalcovských stavů i do světa planet a filmů. Poslouchejte souhrn toho nejzajímavějšího, co tento týden během svých cest po regionu zaznamenala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Na začátku týdne jsem posluchače Českého rozhlasu Zlín vzala za lidmi, kteří pečují o tradice a ukazují, že i stará řemesla mají své místo v dnešní době. Josef Frizelka v rodinném bednářství Frizelka ve Vlachovicích na Zlínsku navazuje na téměř 90-letou rodinnou tradici a v malém muzeu připomíná historii bednářského řemesla.
2: Hlavně je říct, že můj praděda, který to všechno zavinil, tak mám tady pozůstatky jeho vlastně ponku, hoblíka, dřeveného dětka neboli kozu. A jak vlastně on vyráběl původně ty jeho škopíky, putenky a tak dále a ostatní výrobky, co tu máme z dnešní doby a hlavně nástroje, které jsou vzácné.
1: V úterý jsem posluchače vzala na koupaliště v Rusavě na Kroměřížsku. Návštěvníky láká i v méně teplé dny, protože voda je ohřívaná solárními kolektory. Samozřejmě nechybí ani atrakce, o kterých jsem se bavila s 9letým návštěvníkem Tobiášem z Morkovic na Kroměřížsku.
3: Tak asi tobogán, pak výřivky a ta skluzavka.
1: A kolikrát si na tom tobogánu dneska už jel? Ty jsi mi před chviličkou říkal, že to nebylo jednou.
3: Tak 12krát asi.
1: Doporučil bys to třeba i dalším kamarádům?
3: Jo, doporučil a přejdeme semka příští rok.
1: Ve středu jsem zamířila do moravské gobelínové manufaktury ve Valašské Meziříčí nad Kalcovský týden. Na tom si lidé zkoušejí tradiční textilní řemeslo a vyrábí vlastní koberce na kelimových stavech. Jak těžká práce je nad Kalcovském stavu, nám pověděla účastnice kurzu Devi Hrabovská z Prahy.
4: To je mnohem jako fyzicky náročnější. Člověk o to musí trošku jako opravdu zabrat. Já jsem z masáží zvyklá, že používám váhu vlastního těla, takže některé kolegyně tady vidím, že třeba to přehazují vlastně jenom nohou. Já fyzicky se na to musím stoupnout, abych to jakoby zasekla.
1: Ve čtvrtek jsem se společně s našimi posluchači vydala až do vesmíru. V Uherském Brodě jsem navštívila planetární stezku, která pomáhá návštěvníkům lépe pochopit rozměry naší sluneční soustavy. O jejím smyslu mluvil vedoucí hvězdárny a planetária v Uherském Brodě Vít Valečka.
5: Skvělá věc na planetární stezce je, že si lidé můžou na vlastní nohy a na vlastní oči vyzkoušet a podívat se, jak je to vlastně s těma rozměrama v naší sluneční soustavě. Protože ono je strašně jednoduché říct, že od sluníčka po Merkur je to 50 milionů kilometrů, jenomže to jsou obrovská čísla, která se strašně špatně představují. Takže právě na té planetární stezce, i když je to zmenšený model, tak si lidé můžou vyzkoušet alespoň, jaké je to v porovnání proti sobě. Stejně tak, jak jsou v porovnání proti sobě velké jednotlivé objekty v naší sluneční soustavě.
1: A týden jsem zakončila mezi filmovými fanoušky. V Uherském Hradišti jsem posluchače vzala na první den 52. ročníku letní filmové školy, na které kromě filmových projekcí nechybí ani bohatý doprovodný program. Doporučila jsem například Cymbal Stage, jejímž partnerem je Český rozhlas Zlín. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Dvůr u sedlosti ve skanzenu Rochu poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýckovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
8: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Joška Kubáník.
9: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
10: Čižest

0: Vlasta Redl vám krátil nedělní chvíle s Českým rozhlasem Zlín. Máme 14 hodin 22 minut a na řadě je teď rozhovor o tom, jaké budou následující hodiny a dny. Především na to se už za okamžik zeptáme meteorologa. Počasí. Na lince už jistě netrplivě čeká náš meteorolog Petr Minstr, který nás seznámí s těmi nejčerstvějšími informacemi o počasí. Tak zdravím vás do Brna, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nám na úvod popište dnešní odpoledne v celém Zlínském kraji, prosím.
1: Tak přechod oblačnosti, která je teď ještě nad Valašskem, máme na chviličku za sebou. Teď tam máme bezoblačnou mezeru, přes kterou svítí slunce, ale není to úplně maximální sluneční svit, protože se i nad Českou republikou vyskytuje kouř z požáru ze západní Evropy a ten ho trošku tlumí. Přesto ale ty teploty jsou poměrně příjemné, mezi 27 a téměř 30 stupni v těch vyšších polohách, obzvláště v okolí Beskyd je potom kolem 23 stupňů. Vítr ten pofukuje od jihu, slabý až mírný. No a srážky ty se nevyskytují, i když v průběhu dopoledne možná pár kapek, ale neměřitelné množství spadlo. No a podobně to může být ještě ve zbytku odpolední, kdy se z Rakouska zase ještě bude zvětšovat a vytvářet oblačnost. Nicméně, protože máme hodně sucho, tak opravdu ty kapky, než dopadnou na zem, tak se většinou vypaří. Větší šance na přehání je potom večer a v noci, kdyby se výjimečně mohla vyskytnout i nějaká bouřka, ale bylo by to spíše o krátkých intenzivních přehánkách nebo menším zesílení větru a v průběhu noci ty srážky budou zase odcházet dál na východ. Oblačností tedy bude hodně i v průběhu noci a proto i ty teploty v tom teplém vzduchu budou klesat docela málo na 19 až 16 stupňů, tedy téměř zůstane tropická noc. Během zítřka potom začneme oblačnou až zataženou oblohou. Bude se k nám v průběhu dopoledne přibližovat studená fronta, která přinese jednak četnější přehánky, výjimečně i bouřku v těch dopoledních hodinách nebo brzkých odpoledních, ale obzvláště by to bylo zase o těch krátkých intenzivních přehánkách, ale také o zesílení větru, ten bude postupně foukat čerstvý severozápadní a nárazy může mít až kolem 55 km za hodinu, s tím, že v těch přehánkách a v jejich okolí by právě ten vítr byl nejsilnější. Později odpoledne ale bude jak ustávat srážek, tak oblačnosti bude převážně polojasno, večer potom až skoro jasno. No a teploty ty vystoupí na 23 až 26 stupňů, což je znatelné ochlazení.
0: Vy jste vyčerpávajícím způsobem shrnul dnešek, večer i zítřek, tak já vás požádám už jenom o doplnění biopředpovědi na zítřejší den.
1: Tak to je na stupni číslo 1 právě díky těm nižším teplotám.
0: A v následujících dnech toho příštího týdne bude nějaká změna, která by stála za to zmínit už teď?
1: Ano, určitě se k nám bude dostávat postupně velmi teplý vzduch. Na teplotách to půjde sice ve Zlínském kraji poznat teprve postupně, v úterý do 28 stupňů, ve středu do 32, ale už ve čtvrtek bude i na východě Moravy hodně teplo, 33 až 36 stupňů v maximech, s tím, že to budou slunečné dny.
0: Děkuji vám za informace o nejbližším počasí a brzy zase naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Milí posluchači, vy už víte, co si pro nás v nejbližších dnech připraví počasí a já vám ovšem mohu prozradit, co si pro vás na nejbližší minuty chystá Český rozhlas Zlín. Ačkoliv kalendář hlásí, že dnešek patří Aničkám, věřím, že vás potěší píseň, která oslavuje Terezu a kterou jste určitě poznali už podle prvních tónů. Tak, příjemný poslech.

0: Celý život podle svých slov vyčníval z davu a nebál se provokovat. Jeho tvorba se dostala do světových galerií, na výstavy i do knih. Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Na významného umělce českého undergroundu teď zavzpomínáme s naším zprávařem Matějem Neradilkem. Dobré odpoledne.
1: Hezké nedělní odpoledne.
0: Tvorba Milana Knížáka se do několika vět shrnuje jen těžko, co ale tvoří nejdůležitější milníky jeho života.
1: Knížák patřil už od 60. let k nejvýraznějším postavám českého výtvarného umění. Věnoval se ale také architektuře, designu, poezii, fotografii nebo módě. Stál u zrodu českého undergroundu. Po roce 1989 se stal rektorem Akademie výtvarných umění a několik let pak vedl Národní galerii. V 60. letech taky založil experimentální kapelu Aktuál, se kterou vystupoval skoro až do konce života.
2: Hrajem si na humanitu, zakazujem intimitu.
1: Knížák byl dlouholetým příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause a často budil pozornost svými názory na společenské dění, jak sám vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2017.
3: Ten se snažil vždycky vyrovnat s nějakým problémem, který přišel. Vyrovnat se s životem jako takovým, abych se nemusel stydět, abych nemusel na smrtelný posteli spáchat sebevraždu, když se podívám zpátky.
1: V letech 1968 až 1969 taky přednášel na dvou univerzitách ve Spojených státech. Za svou práci získal spoustu ocenění, mimo jiné v roce 2010 medaili za zásluhy prvního stupně.
0: Osobnost Milana Knížáka vyvolávala silné reakce. Kdo na něj už veřejně zavzpomínal?
1: Hold mu vzdali například ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů nebo ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Podle toho dnes česká kultura ztratila jednu ze svých nejvýraznějších osobností moderní doby. Během působení na Akademii výtvarného umění Knížák vychoval i spoustu známých umělců. K jeho studentům patřil třeba sochař Krištof Kintera nebo kurátor Galerie Hybernská Filip Kazda.
4: Mě na něm i imponovalo jeho vlastně až taková mnohdy společností vnímaná jako agresivní schopnost vyjádřit, co si myslí. Ale byl to prostě pevný člověk, který si stál za svým. A dokázal přiznat chybu, co bylo velký.
1: Na Knížáka zavzpomínal i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Označil ho za legendu české kultury a ocenil jeho neohroženost i schopnost čeřit stojaté vody.
0: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jsme na něj zavzpomínali s Matějem Neradilkem. Matěj, díky za informace a naslyšenou u dalších zpráv už za necelých 25 minut.
1: I tobě díky, Pepo, a těším se v 15 hodin.

0: Za chvíli to bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy.
1: Český rozhlas Zlín,

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a

0: co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.
1: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
2: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
1: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
2: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
1: Strom lásky mý.
2: Pavel Mašek
1: a Standa Hložek.
0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve 14.47 přichází ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sportovní zpráva. Zlínští fotbalisté v úvodním utkání nové prvoligové sezóny prohráli s ostravským Baníkem. Jejich trenér Bronislav Červenka je přesto chválil. Proč? Tak to uslyšíte hned po písničce Krtek skupiny Buty.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Fotbalistům Zlína vstup do nové prvoligové sezóny nevyšel. V prvním kole prohráli na svém hřišti s Baníkem Ostrava 0-1. Na lavičce hostů zažil vítěznou premiéru bývalý trenér Slovácka Roman Skuhravý.
1: První zápas po vstupu nového trenéra je pro mě jakoby velká loterie a vlastně učím se postupem času tak, abych to mužstvo dovedl k výsledku, protože ten výsledek vlastně mi potom dovoluje, aby mi ty hráči věřili a dostat je vlastně jakoby do odvážnějších věcí.
2: Vysvětloval po vítězné premiéře na lavičce ostravského Baníku trenér Roman Skuhravý. Nový kouč si v dalším průběhu sezóny hodně slibuje od střelce vítězné branky Václava Jurečky.
1: Venca si musí zahodit svoje pochyby, protože Venca je nejpracovitější hráč, kterýho jsem kdy v životě trénoval. Takovýho profíka jako nenajdete. Ale prostě pokud tohle to vyhodí z hlavy a uvolní se a bude se radovat a prodá to, co umí, tak to bude přesně ten moment. A myslím si, že tohle to může být spouštěč. Kéž by to tak bylo.
2: Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka byl pochopitelně zklamaný. Svým svěřencům ale nic nevyčítal.
3: Rozhodlo štěstí, protože vlastně my jsme měli úplně dvě stejné situace, z které jsme dostali góla, tak jsme měli úplně stejné situace jak v prvním poločase, tak ve druhém. A tam jsme si dali vlastní gól, to náš hráč špatně protečoval a ten zápas vlastně v ten moment se to ten zápas lámal. Že? Takže mrzí to, ale na druhou stranu asi jsme odehráli maximum, co v dnešní době, co jsme schopni vyždímat ze sebe.
2: V úvodním utkání nové sezony dostali na hřišti příležitost i mladí nováčci ve zlínském A týmu.
3: Pro ty pár kluků je to strašně velký skok, jo, kdy museli prakticky z Mosofolo skočit do první ligy a budou se pomalinku s tím zžívat, pomalinku budou zjišťovat, co to obnáší a čím dřív to bude a čím dřív se adaptují na to, tak to bude lepší. Takže my nám nezbývá nic jiného, než zvednout hlavu, bojovat. Další zápas jenom na Spartu a na Spartě odvést maximální výkon a pokusit se urvat jakýkoliv bodový zisk.
2: Říká trenér Zlína Bronislav Červenka. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Radnice ve Valašském Meziříčí má projekt na modernizaci táborového areálu Trubiska. V Česku by mohlo přibýt 15 000 potenciálních dárců kostní dřeně. V tuzemsku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Nejčastěji šlo o obchod a stavebnictví. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru v regionu naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Město Valašské Meziříčí opraví táborový areál Trubiska ve Valašské Polance na Vsetínsku. Areál koupila radnice před 2 roky od společnosti Deza za 3 miliony korun. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO už má radnice projekt na stavbu nového zázemí a kuchyně.
4: Stávající kuchyň, koupelna, jídelna je nevyhovující. Její stáří je několik desítek let a uprostřed lesa se nám pomaličku rozpadá. Proto jsme se rozhodli toto zařízení zrekonstruovat, tak aby další desítky let mohlo sloužit táborníkům, ale nebo třeba i sportovcům na různé kempy a pobytové tábory.
2: Český národní registr dárců dřeně zapsal letos přes 8 000 nových zájemců o darování. Celkem by jich tak letos mohlo přibýt k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech. Daří se taky snižovat věkový průměr potenciálních dárců, řekla to mluvčí registru Klára Conková. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z vyjíždějí pracovníci přes léto na kulturní akce. Teď je lidi mohou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti, pokračuje Klára Conková.
5: Až začne semestr, chystáme se na naší tradiční tour po vysokých školách, už to domlouváme a to jsou nábory, kdy jedeme po jednotlivých fakultách a vyloženě nabíráme studenty na všech vysokých školách. Ty vysoké školy střídáme, máme s nimi už dobře rozjetou spolupráci.
2: V Česku jsou 2 registry dárců. Do druhého registru při nemocnici IKEM se zatím letos zapsalo 1500 dárců. Celkem v obou registrech je přes 200 000 lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejmíň pak na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně ročně o 22% víc.
3: Sport.
2: Zápasem na hřišti mistrovské Slavie Praha zahájí nový ročník šance ligy fotbalisté Slovácka. Utkání začíná právě v těchto chvílích. Trenér Slovácka Jan Jílek v minulé sezóně vedl B tým Slavie. To podle něj ale neznamená třeba to, že teď dokáže lépe odhadnout sestavu soupeře.
6: Hlavně je to po nějakém přípravném období a to jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru. Hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno nebo skoro zataženo, jen krátce může být i polojasno. V suchém vzduchu může dopadnout až na zem pár kapek z ojedinělých přeháněk. Později večer se bude šance na přeháňku zvyšovat. Povene mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty naměříme v mezi 27 a 30 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Uherském Hradišti v ulici U stadionu se střetla 2 osobní vozidla. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
0: Nedělní odpoledne pomalu plyne dál a my jsme rádi, že jste u toho s námi. Než se znovu vydáme za dalšími zajímavými hosty a reportážemi, zastavíme se na chvíli u toho, co přinesl uplynulý týden. Připravený je pro vás tradiční zpravodajský souhrn končícího týdne. Tentokrát v něm uslyšíte třeba o pyrotechnickém průzkumu, který předchází stavbě dalšího úseku dálnice D55. To a mnohem víc už za chvíli. No a později odpoledne nás čeká i nějaké to dobrodružství s trochou záhad. Program Českého rozhlasu Zlín je tedy pestrý a jeho ničím nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Odjezd fanoušků tvrdé hudby z Vizovic, pyrotechnický průzkum před pokračováním stavby dálnice D55 nebo dopravní přestupky v Buchlovských horách. To vše zajímalo v uplynulém týdnu reportéry Českého rozhlasu Zlín.
1: Po skončení hudebního festivalu Masters of Rock opouštěli na začátku týdne fanoušci tvrdé hudby Vizovice. Dohlíželi na to dopravní policisté, ale i reportérka Blanka Kovandová. Ta natáčela s těmi, kteří se před odjezdem nechali bezplatně otestovat na alkohol. Letos jich bylo rekordních 150.
2: Patrik z Havířova se před odjezdem z festivalu přišel na vizovickou policejní stanici ubezpečit, že může v klidu sednout za volant.
3: Já jsem i tak včera měl, já nevím, dvě piva, takže jsem si byl víceméně jistý, ale chtěl jsem to mít úplně potvrzené.
2: Výsledek testu na alkohol naopak překvapil Martina z Jindřichova Hradce.
4: Jo, takže najeste se, projděte se tady po Vizovicích a chodíte, ale určitě si zkuste potom ještě přijít radši preventivně dýchnout. Testuj to za to.
1: Pyrotechnický průzkum kvůli stavbě dalšího úseku dálnice D55 začal u Spytihněvy na Zlínsku. Do konce listopadu takto výzkumníci prověří 80 hektarů území, vysvětluje vedoucí pyrotechnických prací společnosti Geodrill Martin Dvořák.
5: Mohly tady být intenzivní boje, ale spíš jako nějaké střety pěchotních jednotek. Hledáme vyloženě tady ty pěchotní granáty. Používáme německý magnetometr. Cena zrovna tohohle přístroje je řádově jako desítky tisíc euro.
1: A u dopravy zůstaneme. Na 200 přestupků odhalili za první týdny fungování dopravní radary v Buchlovských horách. Od jejich spuštění 24. června do 13. července eviduje odbor dopravních a správních agent v Uherském Hradišti 236 překročení nejvyšší povolené rychlosti. Více mluvčí města Dagmar Vacková.
6: Nejčastěji dochází k přestupkům v měřeném úseku mezi Bystrem Tramp a odbočkou k hradu Buchlov. Tady radary také zaznamenaly vůbec největší překročení povolené rychlosti, když zde řidiči jeli rychlostí 129, 128 a 127 km v hodině.
1: Měsíc a půl po otevření hlásí domov pro seniory Senica v Horní Lidči na Vsetínsku téměř plnou kapacitu. Volný je momentálně jediný z 25 pokojů. Téměř plno má zařízení i z hlediska personálu. Tomu navíc pomáhají dobrovolníci, ale i učitelky, říká vedoucí domova Iveta Cigánková.
7: Dobrovolnice, které tu chtějí pracovat, jsou paní učitelky, které už jsou na důchodu, ale prostě přicházejí se, mají o to zájem. Můžou s těma klientama různé paměťové cvičení dělat, povídat si o minulosti, což je pro ně dobré.
1: Další zprávy a reportáže najdete na zpravodajském webu iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. A také v příštím týdnu budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín sledovat vývoj událostí kolem 34. budovy Baťovského areálu ve Zlíně. David Jabůrek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Doznívají jednohubky Vladimíra Mišíka a já vám teď 16 minut po 3. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín nabídnu své vlastní jednohubky, a to kulturní. Mám tu totiž pár tipů na zajímavé akce dnešního odpoledne, tak se na ně pojďme společně podívat. V Prasklicích na Kroměřížsku si přijdou na své všichni příznivci vojenské techniky a akční zábavy. Dnes se na místním hřišti představí moderní výzbroj a vozidla armády České republiky. Zblízka si budete moci prohlédnout obry jako Pandur, CV-90, Dingo, Hilux či nesmrtelnou Tatru T-815 a dokonce i ruční zbraně nebo expozici muzea protivzdušné obrany. Pro nejmenší návštěvníky je navíc připravena oblíbená hasičská pěnová show. Akce na hřišti v Prasklicích potrvá do podvečera. Vydat se dnes můžete i na 3. ročník Koryčanského hudebního léta. Tentokrát vystoupí členové mužského pěveckého sboru Hlahol Brankovice. Program se uskuteční na náměstí v Koryčanech od 17 hodin. Hudební neděle u zámku ve Zlíně nabídne vystoupení souboru Kapela Obscura. Těšit se můžete na autentický a stylový francouzský šanzon. Začátek koncertu u Zlínského zámku je v 17 hodin. Letní filmová škola v Uherském Hradišti nabízí kromě bohatého filmového programu i doprovodné dění. Každý večer třeba Cymbal Stage ve Smetanových sadech, kde dnes od 19 hodin zahraje a zaspívá cymbálová muzika Dolina. A ani dnes nebude chybět letní kino. Na Masarykově náměstí promítnou ve 22 hodin film Hamlet. Ve Smetanových sadech letní kino začíná ve 21.30 snímkem Sedmi krásky. No a teď si pojďte poslechnout dnešní minutu z filmovky, kterou připravil Joška Kubáník.
1: Dnešek na filmovce patří Jiřímu Lábusovi. Zeptali jsme se návštěvníků, ve které roli ho mají nejradši.
2: Marcin Snoval.
3: Ano, tohle jí sekne.
4: V pořadu Možná přijde i kouzelník.
5: Jiřího Lábuse, tak třeba v Arabele, když hrál Rumburaka.
6: Úplně nejvíc miluju spolu se svýma dětma Bábu z Mokřin ze Tří bratrů. To je nejvíc.
7: Jsem tu já!
8: Bába z Mokřin, kterou jste nezvali.
9: Jeho životní, to jaký je, jakou má energii, takže komplexně jeho osobnost miluju.
1: A co návštěvníkovi filmovky přeje pan Lábus?
10: Ať jsem hrozně rád, že ho baví filmy a ať chodí pořád do kina, protože já jsem se dověděl, že do kina chodí čím dál mě lidi, jo. Tak ono taky to není nejlevnější, dneska ty multikina jsou docela drahý, jo. Ale přeju, aby ten zájem o ten film neustál, aby byl pořád filmovým nadšeným fandou, jako jsem v podstatě já, jo.
1: A teď je tady ještě pozdrav pro vás.
11: Pozdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín.
1: Z Uherského Hradiště přeje pěkné dny Joška Kubáník.
12: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
13: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
12: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
14: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
12: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

pilota Josefa Kužely z Luhačovic vyrazit do boje proti nacistům zaplatila na konci roku 1944 celá jeho rodina i rodina Jiřího Matičky, jeho kolegy z podniku Avia Praha. Osud Josefa Kužely připomíná pomník, který ale udává sporný cíl jejich útěku – Sovětský svaz. Proč doopravdy ukradli letadlo, se kterým nakonec nešťastně u Rajnochovic havarovali, snaží se zjistit v další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje Markéta Macháčková a Roman Werner hned po písničce skupiny Olympic v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
2: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín, záhady a tajemství Zlínského kraje.
1: Šlapeme do kopce na vrch Klínec, protože jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely.
3: Ano, tady je rozcestník, čteme Kuželův památník, pomník letce, který zde za války havaroval při pokusu o přelet na Slovensko. Cestou jsme minuli ještě spoustu dalších připomínek toho, že Rajnochovice a okolní lesy byly za druhé světové války svědkem mnoha tragédií, ale také odboje, kdy v hostinských vrších působilo několik partizánských skupin. A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce. Ten památník tu ale není od jak živa, nebo respektive od doby té nehody. On byl původně po válce umístěný na Rajnochovickém hřbitově a až v 70. letech ho přemístili na místo té skutečné havárie.
1: Havárie Josefa Kužely, ale hlavně tady ta věta, že Josef Kužela letěl na pomoc slovenskému národnímu povstání, to je to, proč jsme tady. Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je právě památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic. Ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
3: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
1: Pojedeme se tam podívat. Přijeli jsme do Luhačovic. Na kraji Luhačovic u Luhačovického zámku pátráme po onom pomníku. Romane, tady to je.
3: Je to čistý kamenný kvádr se skosenými hranami. Pojďme trochu blíž. Na památku obětem německého fašismu Josef Kužela, letec na útěku do SSSR, havaroval 11.10.1944 u Vsetína, kde zahynul.
1: Vidíš, v Rajnochovicích je ale napsáno:
3: zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
1: Musíme se na to tedy podívat a právě proto jsme se tady teď potkali s etnografkou Muzea Luhačovického zálesí Blankou Petrákovou.
4: Tak tady město Luhačovice instalovalo v 60. letech pomník na památku té velké tragédie, kdy z Luhačovic byli odvlečeni rodinní příslušníci letce Josefa Kužely, v podstatě samé ženy, a byli potom v Terezíně popraveny. Pomník je krásně udržovaný, je velice umělecky hezky stvárněný a je vidět, že i město Luhačovice se o něho stará. Je tady výsadba květin, krušpánky vysazeny a každý, kdo kolem prochází, tak si musí toho pomníku všimnout.
1: Tehdy v roce 1944 se nestala jenom tragédie dvou letců, kteří havarovali, ale je tady napsána i řada jmen a my musíme, Romane, celý tento příběh odkrýt. A hlavně mě zajímá, proč tedy jiný nápis než v Rajnochovicích, proč jiný záměr cesty?
3: Samozřejmě zajímá mě to taky a o tom si povíme v prostorách Muzea Luhačovického zálesí.
1: Tak jdeme tam s etnografkou Blankou Petrákovou. U zámku jsme viděli připomínku osudu Josefa Kužely.
4: Je to luhačovický rodák, který z Luhačovic v mládí odešel, vypracoval se, stal se pilotem, znamená, že to musel být vzdělaný a technicky zdatný člověk. A on začal pracovat jako pilot v podniku Avia u Prahy a za protektorátu samozřejmě tento podnik musel pracovat pro Wehrmacht a ti piloti, kteří tam byli zaměstnaní, zalétávali letadla pro říši. Se svým kolegou Jiřím Matičkou využili situaci a rozhodli se uskutečnit svůj plán, aby přeletěli na pomoc slovenskému národnímu povstání na Slovensku. Využili situaci, kdy byl vyhlášený letecký poplach nad Prahou. Uletěli z toho letiště tím letadlem, které zrovna zalétávali. Bylo to nějaké Arado 96B. Letěli směrem na východ. Bohužel kolem Vsetína se zhoršilo počasí. Aby je Němci nezachytili, ten jejich let, takže letěli nízko, ale při tom zhoršeném počasí narazili do lesa. dopadlo to tragicky. Josef Kužela na místě zemřel. Jiří Matička měl velmi těžká zranění. Místní dělníci, kteří tam v tom lese pracovali, ho vytáhli vlastně z těch hořících trosek, ale už o nich vědělo také gestapo. Matičku si odvezli, on byl dlouho v nemocnici, potom musel podstoupit výslechy na gestapu a nakonec vlastně do konce války dožil v Terezíně v pevnosti, ale zůstal naživu, na rozdíl od některých členů rodiny, kteří skončili špatně.
3: V tom příběhu Josefa Kužely a Jiřího Matičky je několik zvláštních míst, kde se údaje o jejich tehdejším životě a smrti rozcházejí. A to je například na úmrtním listu Josefa Kužely, kde je uvedeno úmrtí 15. a nikoliv 11.
1: Datum úmrtí 11. října, toto datum uvidíme i v Rajnochovicích na pomníku, i v Luhačovicích.
3: Dá se to nějak vysvětlit?
1: Proč je tedy na úmrtním listu 15. října?
4: Nevíme to a já si myslím, že tyto věci se dají jednoduše vysvětlit, že i ti precizní úředníci mohou být omylní a prostě se to někdy stává, že se někdo přepíše. Já osobně si nemyslím, že by to byl nějaký záměr, ale že je to prostě pochybení.
1: Na pomníku v Rajnochovicích jsme viděli nápis zahynul při přeletu na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Tady ale v Luhačovicích jsme paní Petráková viděli úplně jiný záměr letu, a to útěk do Sovětského svazu.
4: Opět si myslím, že to je ideologický posun, vysvětlení té jejich motivace. Já si spíš myslím, že to bylo myšleno jako kurz Sovětský svaz. Byl to prostě kurz na východ a opravdu byla to pomoc také válečnému úsilí tehdejšího Sovětského svazu a hlavně podpora toho Slovenského národního povstání. Jednoznačně určitě nechtěli letět do Ruska. V tu dobu tam neměli co dělat, protože fronta už byla vlastně tady u nás.
1: Mezi sezbíranými materiály k příběhu Josefa Kužely z druhé světové války máme tady i kopii pamětní medaile z 60. let.
4: Ano, v roce 1964 udělil prezident Československé socialistické republiky Antonín Novotný Josefu Kuželovi in memoriam pamětní medaili na paměť boje proti fašismu a při příležitosti 20. výročí Slovenského národního povstání.
1: Takže už tehdy se spojoval Josef Kužela právě se Slovenským národním povstáním.
4: Rozhodně.
1: Na pomníku v Luhačovicích tedy vidíme, zahynul při útěku do Sovětského svazu. Byl tento pomník instalovaný hned po válce v Luhačovicích?
4: Tento pomník byl instalovaný v 60. letech, zřejmě také jako reakce na udělení té pamětní medaile prezidentem Novotným Josefu Kuželovi k 20. výročí Slovenského národního povstání.
1: Josef Kužela a Jiří Matička odlétali z Prahy, ale tyto události měly dopad až v Luhačovicích.
3: Smrtí Josefa Kužely a zatčením Jiřího Matičky neskončilo utrpení ani jejich blízkých. To se promítlo vlastně do širokého okruhu jejich příbuzných. Je to tak?
4: Stala se obrovská tragédie pro Luhačovice, že si nacisté vyhlédli nejbližší rodinné příslušníky Josefa Kužely a Jiřího Matičky a v podstatě bez soudu, bez jakéhokoliv odůvodnění je odvezli do Terezínské pevnosti, kde je do měsíce popravili.
3: Osud rodáka z Luhačovic Josefa Kužely se připomínal samozřejmě ještě před revolucí a v Luhačovickém zpravodaji z října 1984, kromě toho popisu události, která se stala, jsou ty fotografie těch žen, které zemřely v Terezíně a byla to manželka Věra Kuželová, paní Marie Kuželová maminka, Františka Kuželová, jeho sestra, provdaná Hudečková, další sestra Marie Kuželová, provdaná Matičková, sestra Alojzie Kuželová, Smolíková a nakonec také sestra Božena Kuželová, Kovaříková. Je tu i jméno paní Petráková Petr s datem narození 12. května 1944 a s datem úmrtí 11. 2. 1945.
4: Ano, mladší sestra Josefa Kužely Božena se totiž vdávala za Rudolfa Kovaříka v květnu 1941. A v květnu 1944 se jim narodil první syn Petřík. V tom říjnu bylo Petříkovi 5 měsíců. Proto si ho Božena, když ji zatkli Němci a odváželi nákladním autem všechny ty ženy z Luhačovic do Terezína, proto si to děťátko vzala sebou, protože ho ještě kojila. Údajně se ho v Terezíně nechtěla vzdát, držela ho pořád při sobě a proto ji Němci ještě vlastně v tom automobilu zastřelili.

0: pokrytce. A v podstatě do konce války se Jaroslav Kužela ukrýval u rodiny v tom rodinném domě.
1: Teď jsme se hodně bavili o osudech rodiny Kuželových, ale musíme připomenout také, co se dělo s rodinou Jiřího Matičky, který tedy přežil i přes všechno utrpení a strádání až do konce války. Takže jak to bylo s jeho příbuznými?
0: Kromě toho, že gestapo krutě potrestalo a zavraždilo manželku, matku a 4 sestry Josefa Kužely z Luhačovic, zatklo také matku a sestru Jiřího Matičky a jeho nevlastního otce a nevlastního bratra. A ti všichni byli převezeni do malé pevnosti v Terezíně, kde byli kromě sestry Jiřího Matičky popraveni. Sestra Vlasta Tichá byla těhotná, proto vlastně popravena nebyla. V prosinci se jí v Terezíně narodilo děťátko, byla to dcera, to dítě jí fašisté okamžitě odebrali, odvezli ho neznámo kam a ani po válce se vlastně Tiché nepodařilo to dítě najít.
2: Válečného hrdinu Josefa Kuželu, tedy Romane, připomíná pomník v Rajnuchovicích a právě tam je důvod jeho cesty, tak jak nám ho osvětlila etnografka Blanka Petráková.
1: Tak jsme se dočkali vysvětlení rozdílných informací, jak to bylo s cestou Josefa Kužely a Jiřího Matičky. A ono, ten záměr pomoci slovenskému národnímu povstání dokládá i medaile, kterou dostal od prezidenta.
2: Na druhou stranu ani pomník v Luhačovicích nehovoří úplně proti tomu, protože směr byl prostě východ.
1: Je to tak.
3: Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Červencový díl cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje i všechny předchozí díly tohoto seriálu si můžete poslechnout na našich internetových stránkách zlin.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.
5: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová, Sneda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.
6: Český rozhlas Zlín. Projděte

0: byla Helena Vondráčková se svou krásnou, ale smutnou písní. No, k dnešnímu hitu, který nám ale naservíruje Petr Uhřík ve své cukrárně, potřeboval jednu výjimečnou ingredienci, konkrétně vzácného brouka. Jakého? Tak to se dozvíte právě nyní.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nedávno jsme si hudebně odskočili ke skupině Traveling Wilburys, no a protože v ní hrál i George Harrison, pro dnešek bych volně pokračoval a vzal si do cukrárny dalšího bývalého člena Beatles. Paul McCartney, to je zase téma na hodně tlustou trilogii knih, tak svůj komentář samozřejmě zkrátím. Jenom připomenu, že po rozpadu Beatles měl svoji kapelu Wings, k sestavě přibral manželku Lindu a navázal nekonečně dlouhou řadou desek spoustou hitů. Mimochodem, jako hudebník je samouk, přesto jedním z nejúspěšnějších skladatelů a interpretů všech dob. Nedávno na začátku léta oslavil 84. narozeniny. Beru do ruky CDčko Best of Paul McCartney a pustím vám písničku, kterou u nás znáte od Marie Rotrové pod názvem S tebou. Originál Sea Moon se dostal v roce 72 na páté místo UK Chart, v Americe nebodoval.

Do 16. hodiny zbývá necelých 8 minut a tak je to z našeho společného odpoledního vysílání téměř vše. Ještě ale přijdou na řadu gratulace. Dnes slaví Anna, to jste už jistě z našeho vysílání zaznamenali. No ale kromě ní slaví svůj svátek i Anika, Anita, Anna Marie, Nancy a Naneta. No a narozeniny má babička. Ne ta moje nebo vaše, ale naše, tedy ta od Boženy Němcové. Je na světě od roku 1855, no ale pořád se drží. Nestárne, nemá mobil ani sociální sítě a přesto ji znají celé generace. Tak ať je zbytek vašeho nedělního odpoledne stejně pohodový, jako byste byli v babičině údolí. A třeba i z pořady Českého rozhlasu Zlín? Po 16. hodině vás pobaví Hvězdné návraty, dnes s nezapomenutelnou Saský Burešovou. A po 17. hodině vám Standa Hložek a Pavel Mašek v pořadu Strom lásky mý nabídnou písničky, které umí potěšit i po létech. Loučí se s vámi Pepa Koller. Naslyšenou se těší hned zítra ve stejnou dobu jako dnes a do té doby vám přeje mějte se a smějte se.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím cíl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj připravuje modernizaci onkologického pracoviště ve Vsetínské nemocnici. Letní filmová škola představuje snímky režiséra Romana Polanského. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky a na teploměru nejníže naměříme až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Vítejte u nich. Radní Zlínského kraje rozhodli o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 32 milionů korun. Modernizace přinese kvalitnější zázemí a zároveň se díky ní rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Uherském Hradišti dnes třetím dnem pokračuje letní filmová škola. V jedné ze sekcí festival představuje filmografii francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Organizátoři jej do programu zařadili i přesto, že Polanský ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou. Pokračuje programový ředitel Jan Dílek.
5: Respektujeme to, že pro některé diváky to může být problematické, ale zároveň jsme právě ty jeho filmy z té filmové historie nechtěli mazat a proto je chceme uvést v nějakém patřičném kontextu i vlastně nejenom z hlediska těch samotných filmů, ale i z hlediska festivalu. A jedním z těch důvodů, proč jsme zvolili tu sekci, bylo i obecně zvednout toto téma.
2: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
6: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
7: Smích jako pláč, láska je zášť.
6: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
8: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
6: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Motivem včerejšího útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj jedna žena zemřela a zraněno je 29 lidí, někteří z nich vážně. Policie po útočníkovi stále pátrá. Podle spolkového ministra vnitra Dobrindta je podezřelým 21-letý německý občan libanonského původu. Ten v minulosti spáchal několik trestných činů.
9: Četnost trestných činů a radikalizace se projevila i v minulosti, když byl v Berlíně odsouzený na 1 rok a 10 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem. Státní zastupitelství se proti tomu odvolalo. Prioritou je teď pátrání po pachateli.
10: Počasí.
2: Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Zpočátku noci budou od západu postupovat lokální přehánky a případně i bouřka. Po půlnoci budou srážky ubývat, povane mírný jihozápadní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 19 a 16 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Martinic na Kroměřížsku ve směru do Holešova je z důvodu stavebních prací průjezd veden kyvadlově. Provoz v místě je řízen světelným signalizačním značením. A to už je ze zpráv vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli všude tam, kde posloucháte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
0: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
10: Velmi málo, ale občas ano.
0: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
10: Asi.
0: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
10: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
0: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
10: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
0: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
10: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: To jsem mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam používá jiná.
9: Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
9: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Nebudu, to jsme dvojice prostě. Co?
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
7: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
9: My jsme se... No. Asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak
3: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, něco, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
8: no, to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
0: To by já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
0: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
0: Tak.
5: Co?
0: Já ho poslechnu.
5: Jo?
0: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
0: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický
0: řekni to,
4: tisk.
0: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
0: To má vědět, jaký oblouk je. Tak.
9: Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drápkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Mariánka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
10: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuk itkin cot, ju slít otorp z ituch adřív i džak šán i návstop co.
4: No to je? Oh. přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové. Protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikde neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do

0: a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
1: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Jean Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
1: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
3: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
3: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
3: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla.

0: tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
1: jste
0: chtěli
1: to vyzkoušeli
0: vědět?
1: Na sobě?
0: Ano, ano, já jsem to
1: fungovalo,
0: jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného,
1: než jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, nepromiň, jsi zdravý jako
0: Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
1: No pozor, pánové, ano, takové
0: jako každý...
2: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
0: I duševní, a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
2: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
1: A nebo spíš se zeptáme, soudíte? Proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
2: Na prsteníčku nebo na středníčku,
0: no?
2: Jo?
0: No? Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
2: Z vašeho ne, ale jako...
1: Zdeněk posíval se na prostě.
3: Tak to náhodou vím.
0: Ano.
3: Schválně. Tento prst je zbytečný.
0: Ano. Useknout, useknout, já bych navrhovala.
3: Myslím to vážně.
0: Ano.
3: Skutečně, nemá funkci.
4: Proto se tam nosí
3: prsten.
4: Snubní
3: prsten. Pro mě teda
4: kromě hudební. Pozor, jo.
3: Ale
4: to je zavádějící.
3: Lidi,
4: to domyslíme jako pozor, jo.
2: Ten... A co kytaristé ti potřebují taky? Kytaristé to říkáš, no já.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
6: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
7: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašo šušká haluška, šum, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
2: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vrachovci u Valašského Meziříčí dokončují řemeslníci novou zvoničku. Nová mobilní aplikace usnadní přístup k informacím z Bystřice pod Hostýnem. V Paříži skončí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapa bude kratší kvůli požárům, které ohrožují jihozápad Francie. Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky a na teploměru nejníže naměříme 16 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Hrachovci v místní části Valašského Meziříčí dokončují dělníci novou dřevěnou zvoničku. Stavba za bezmála 1 000 000 korun naváže na odpočinkové místo se sochou Juráše a lavičkami. Radnice ji slavnostně otevře při oslavách výročí první písemné zmínky o obci, říká starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Nová zvonička v Hrachovci doplní prostor u kulturního domu. Slavnostně otevřená a já věřím, že i vysvěcena bude právě během oslav 650 let vzniku Hrachovce.
1: V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku je nově k dispozici mobilní aplikace s názvem BPH. Jak informovalo město, lidé v ní najdou aktuální informace z radnice, pozvánky na akce, důležitá upozornění i možnost nahlásit závady. Bezplatná registrace je možná taky prostřednictvím webových stránek, papírového formuláře nebo pomocí SMS. Současně město spustilo nové webové stránky s modernějším vzhledem a přehlednější strukturou. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, pokračuje Okamura.
4: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout. Sport.
1: Ve Francii končí 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší, protože ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
5: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
1: Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Zpočátku noci budou od západu postupovat lokální přehánky, případně i bouřka. Po půlnoci budou srážky ubývat, povene mírný jihozápadní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 19 a 16 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Letní filmová škola v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem. Nutno ale myslet i na omezení v centru. A to už bylo ze zpráv vše. Klidné nedělní odpoledne s námi přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, právě v tuto chvíli začíná další díl našeho písničkového pořadu, který jsme nazvali Strom lásky mý. No a když je tady Strom lásky mý, tak naproti mě musí sedět vždy usměvavý, dobře naladěný Pavel Mašek.
1: No a já doufám, že stejně dobře naladěný Standa Hložek. Stando, já se tě hned vyzkouším na začátek, víš, kolikátý díl dneska točíme?
0: No a já se tě zeptám, víš, proč jsem udělal takovou dramatickou pauzu hned v první větě? Ne, že začíná si... další díl.
1: Jo. Myslel, že to tam doplním, že?
0: No čekal jsem, jestli doplníš, tak to doplň teď, prosím.
1: Milí posluchači, dneska pro vás předtáčíme, přiznáme, 340. díl pořadu Strom lásky mý.
0: To je tak. Co? Tak si to spočítejte, jo.
1: Není to kulaté, ale je to takové krásné číslo.
0: Je to zajímavé číslo, když v každém pořadu máme 8 písní.
1: No.
0: No, tak 340x8 je.
1: No, no moc.
0: No, hodně. A Pavíšku, jak teď prožíváš to období? Chvilku vedro, chvilku bouřky. No, klíčkuješ mezi kroupama.
1: Tady naštěstí kroupy nebyly, ale párkrát sprchlo. A jednou teda vydatně.
0: No tak ono, tato zemíčka potřebuje malinko jako probláchnout. No. Už toho horka bylo dost. No.
1: To je pravda.
0: Ale zase máme léto, tak zapeť pán může nesněží.
1: A ty bouřky k tomu vlastně i patří.
0: No ano, právě.
1: No a co ty, jaký jsi měl týden? A tak vidíme se po týdnu, po dlouhé době, že jo?
0: To je, právě tě vidím.
1: Se nemáme plné zuby, že?
0: No já mám v sobě takový zážitek, kde jsem byl před pár dny, nebo už vlastně minule jsme o tom mluvili, že budu mít nějakou akci v Kobylí a tam to bylo strašně hezký. Byli jsme venku, v Kobylí mají krásný kulturní dům, ale za tím kulturním domem mají takový jako by náměstíčko,
1: no.
0: Že z jedné strany jsou vinné sklepy.
1: No.
0: Za kulturákem, to mají geniálně vymyšlený.
1: To se ti líbilo, že?
0: A tam seděli lidi a bavili se a my jsme jim tam udělali krásný pořad. Zpíval jsem tam holky ze školky a oni pořád přišli, abych zaspíval holky ze školky jako první písničku. A já většinou tou písní končím. No. Že tam mají jako připravenou choreografii na tu píseň, tak jasně, tak bylo tam hodně dětí, no krásná choreografie, bylo to moc milé, moc hezké a potom přišla za mnou taková paní, která vlastně to choreografii vymyslela a vlastně tam pořádala taky nějakou módní přehlídku a říkala, Stando, my jsme na vás tančili v dobách holky ze školky a strašně na to ráda vzpomínám, to byla paní, která byla tanečnicí v souboru, tanečním souboru Jarky Calápkové. A kdo trošku se zajímá o taneční pohyb, tak tehdy před těmi 40-50 lety to byla nejlepší taneční skupina v republice, která jezdila do Prahy s náma jako točit ty zábavní pořady a tančili nám v našich písničkách. Tak se přihlásila hezká, krásná paní, milá, příjemná a strašně mě to potěšilo, tak já bych ji nepoznal, že? Tak jsem rád, že občas za mnou přijde a řekne mi takový hezký příběh z dávna.
1: To je pěkný příběh.
0: Hezký příběh, no. No jo, tak.
1: No a pojďme na muziku.
0: Tak pojďme na muziku. Pojďme, dlouho jsme tady neměli skupinu Čechomor. No, Čechomor to je vlastně svitavsko-pražská hudební skupina, která hraje a zpívá české, moravské, slezské a slovenské lidové písně v rockových úpravách. Mm-hmm. Já jsem se malinko pozasmál, když jsem jako říkal Čechomor, protože u této skupiny mi docela zaujalo to, jak často měnili názvy.
1: No.
0: Ale takový krkolomný názvy, jo. No. Tato skupina vznikla na jaře roku 1988 ve Svitavách pod názvem, pozor, jo, první českomoravská nezávislá hudební společnost. To bylo docela jako, když měli pozvat jako posluchače, tak na ten plakát musel být docela dost velký. no, pozvávací.
1: nebo ho lepili na šířku.
0: Možná ho lepili na šířku. No a tak dobře, tak to bylo v roce 1988 začali a vlastně prvním, jako, nebo jediným stálým členem, no, člen, který vlastně už tam od počátku je Franta Černý, zpěvák
1: a
0: kytarista. A kytarista, frontman skupiny, že jo. No a vlastně, jak šel život dál této skupiny, tak v roce 1996 už zase nastal zlom. Už se přejmenovali na Českomoravskou hudební společnost. Už je to trošku kratší. No. Nový název a nové CD. No a vlastně od roku 2000 mají, se říkají Čechomor. To zkrátili, to už... No.
1: Oni vlastně neměnili název, oni pouze zkracovali.
0: Zkracovali. Ano. No a vlastně to byl třetí album s názvem Čechomor, na kterým se představila už i Lenka Dusilová. No a potom samozřejmě skupina spolupracovala s dalšími kolegy, jako s Jarkem Nohavicou, nebo třeba s Hradišťanem a tak dále. No, Čechomor tady zanechává docela hezkou, příjemnou stopu v podobě krásných písniček a jedno z nich si dneska zahrajem.
1: A vrátíme se do roku, který už si zmínil, tedy do roku 2000, kdy skupina Čechomor natočila nádhernou píseň Gorale.
2: Za lesami, za gurami, za dolinami, hej!

0: Čechomor Gorale, rok 2000.
1: Krásná to píseň.
0: Nádherná
1: píseň. No já si vzpomínám, že vlastně harmonikář z této skupiny se mnou spolupracoval na jedné desce.
0: No vidíš to.
1: Hrál úžasně. No nic, pojďme dál. Pojďme se podívat taky, ano, za Anetou Langerovou.
0: No.
1: Tady taky dlouho nebyla.
0: Dlouho jsme jí nedali prostor, přesně
1: ano.
0: Tak.
1: Narodila se v Benešově 26. listopadu roku 1986. Je to česká zpěvačka, která v roce 2004 vyhrála první řadu hudební talentové soutěže Česko hledá superstar. No, Anetka už od 6 let musela chodit na piano. Uh-huh. No, to je jako většina dětí muzikantů. To je moje dcera, která sedí s náma tady ve studiu s vnučkou. To prozrazujeme takový tajemství. Ale pojďme dál. No tak ano, Aneta chodila od 6 let na klavír, pak hrála na kytaru a to jí zůstalo vlastně do teďka. Jak se to hodí, že jo? Jak se to hodí. Chodila také do sboru.
0: A to se taky hodí?
1: To se taky hodí, do sboru Jiřího Bardy.
0: Ty ten soubor znáš?
1: Proto dávám takový důraz.
0: Ano.
1: Protože ten soubor se jmenuje Bardáček. A právě taky se mnou spolupracovali tyto děti, mezi kterými byla i Aneta Langerová, na jedné desce. Na chlupatém CD.
0: Na chlupatém CD, písní pro děti.
1: Písničky pro děti. No tak tam...
0: Ale na tom chlupatém CD, že se k tomu, že trošku odbočím, tam spolupracovalo spoustu hudebníků.
1: Ano.
0: Třeba Rybičky 48.
1: No. Jakub, jak jí napsal krásné písničky. Mm-hmm. Ale on napsal jak muziku, tak i text. Ano. Ale text krásný pro děti. To by do toho chlapíka nikdo neřekl.
0: A to psal v době, kdy ještě děti neměl, jo? Teď
1: no
0: to už děti
1: ano,
0: má.
1: Ano. Ne, my se známe jako...
0: Musíš ho oslovit znovu a udělat další dcery.
1: Ne, my jsme kamarádi, protože on je syn, jeho teďka hrál s náma v kapele.
0: Ano.
1: Na basu. Mm-hmm. Tak já ho znám, on malinká, takže proto jsem i hrál v jejich klipu.
0: Ano.
1: A Rybičky dobrý, ale pojďme k Anetě, ne?
0: Pojďme zpátky k Anetě. Trošku jsme odbočili, ale to už je taková naše tradice.
1: Ano, my rádi vybočujeme.
0: Sem tam se vymknem z kolejí. Pojďme zpátky k Anetě.
1: Ano. Takže Bardáček, jo, potom taky prošla různými soutěžemi, jako třeba Doremi, zpívala v pěvecké soutěži Doremi. V roce 2004, když vyhrála jako Česko hledá superstar, tak vydává své první album s názvem Spousta andělů. Ale tak jsem si uvědomil, když jsem dělal přípravu, že v té době bylo strašně moc písní o andělech. Že jo? Každá skupina měla nějakou píseň, kde v textu létali anděle. Jako to je hezký, ale je to takový zajímavý, že to bylo období, kdy...
0: Takové období, ano.
1: Ano, kdy rádi textaři vkládali do písní anděly.
0: No a právě k tomuhle albu z roku 2004 Spousta andělů se vrátíme i s tou dnešní písní, kterou od Anety pustíme. A taky se vrátíme k poslednímu dílu, kdy jsme vzpomněli Michala Hrůzu,
1: ano,
0: který díky této písni byl odejít ze skupiny Reddy Kirken.
1: Jak se to zavařil?
0: No, protože tu píseň dal Anetě Langerové na její připravované album.
1: Ano, a protože ta píseň byla moc dobrá.
0: A ta píseň... Otázka,
1: kdyby nebyla dobrá, tak zůstal v kapele.
0: Otázka, kdyby ji natočili Reddy Kirken,
1: no,
0: jestli by z toho byl tak obrovský hit.
1: No, to je otázka.
0: Ale to už se asi nedozvíme.
1: To už nikdy asi nebude.
0: Ale Aneta to naspívala tak, že do dneška je to nádherná píseň, krásný hit.
1: Ano.
0: Aneta Langerová, Voda živá, rok 2004.

0: Aneta Langerová, Voda živá, rok 2004.
1: Krásná píseň, to už jsme řekli několikrát. Ale těch hezkých písní v našem pořadu máme víc, milí posluchači.
0: Nepochybně. Kam se podíváme teď, Stando?
1: Třeba i ta další bude dobrá.
0: Třeba, uvidíme.
1: No tak to vám zaspívám já, jo. Schválně, jo. A když Pavlík mě poslal jako nástřel scénáře, tak mi napsal Standovi nějaké CD. A tak jsem se probíral CDčkama, najednou mi zůstalo v ruce CDčko, dvou CD, to je jediný, to mi vydal Suprafon k mým kulatinám. Tak jsem procházel, která letní píseň by tam bych mohl z toho dvou CD vybrat a jsem říkal, oni zapomněli na tu krásnou letní, kterou mám tak rád, kterou napsal Richard Rinkovský ze skupiny Vox, polské skupiny Vox. Ta písnička má takový super letní rytmus. Jsem přemýšlel, jestli to je samba nebo co, ale je to něco mezi sambou. No, tak my vám tu píseň zkusíme pustit. Jmenuje se Noty nestárnou.
0: No a já ještě doplním, že český text k této písni napsal Miloš Skalka společně s Michalem Bukovičem a to všechno v roce 1987.
1: Já jsem ještě zapomněl říct, že vlastně oni mi Suprafon vydali dvou CDčko. Na jednom CDčku je 17 písní, na druhém 19. Takže to je vlastně kolik 36 asi. No, ale je tam spousta děr. Jo, chybí tam spousta krásných písní, jako třeba právě tato, kterou, milí posluchači, teď vám pouštíme.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Standa Hložek, Noty nestárnou, píseň z roku 1987.
1: Ano, od skupiny Vox, ta je ta píseň, Richard Rykovský. Oni, když se rozpadli v roce 1987, tak Richard zahájil svoji solovou kariéru, která byla velmi úspěšná, a my jsme u nás tady neměli takový nějaký přehled o populární muzice nebo hudbě v Polsku, ale on, ten Richard Rykovský, tam byl jeden čas slavný, jak u nás Karel Gott. Takže velká osobnost. Ale pojďme dál.
0: A v těch slavných skupinách budeme pokračovat i v našem porovnání.
1: Ano, naše porovnání je tady. Milí posluchači, také dnes uslyšíte jednu písničku ve dvojím provedení. Teď schválně, který bude lepší. To první provedení je originál, jo? A to druhý je interpretace českého zpěváka.
0: A ten originál bude dnes od anglické hudební skupiny, která se jmenuje Smokey. Ta byla založena už v roce 1965, pravidelně vystupuje dodnes, a to i v České republice, ale co mě Stando překvapilo, že v té skupině není už nikdo z původních členů.
1: Ani Chris Norman?
0: Ne, ten už tam není opravdu hodně dlouho.
1: No, já se ptám, protože se Karel Wagner s ním potkal v Praze před nějakou dobou, není to tak dávno, a měli takový zajímavý rozhovor, kdy se Karla ptal, jak je to možné, že jedno období dostávala strašně velký peníze z Československé republiky. A Karel mu řekl, že já ti to vysvětlím, to je jednoduchý. No, největší hit, který v této zemi byl, tak jsem napsal já, jako Karel. No a na druhé straně toho singlu byla píseň, kterou kluci naspívali pod názvem Trápení, Do To Me, od skupiny Smokey. Tak to je ten důvod, jo. Takže díky nám máte doma hezčí židli.
0: Stando, já si pamatuju, když nám Karel Wagner tuhle historku vyprávěl, tak spíš byl naštvaný na sebe, že tam nedal nějakou svoji píseň.
1: Ne,
0: na tu B stranu.
1: On to říká veřejně, já blbec.
0: Ale pojďme teďka na ten originál. S ním se vrátíme do roku 1975, kdy právě ještě Chris Norman společně se skupinou Smokey naspívali nádhernou píseň Don't Play Your Rock and Roll to Me. Smokey.

0: Je. Milí posluchači, já se přiznávám, že jsem se teď malinko zasnil. To proto, že vlastně, když jsem začal hrát s kapelou ve Zlíně po vojně,
1: tak... To byl Express?
0: Express.
1: Ano, ano.
0: Tak hodně repertoáru tvořili písně skupiny Smouky. A to jsme si dávali záležet, aby jsme měli tak stejně dobrý vokály, jak oni. A měli jsme.
1: No a
0: tak to bylo zasnění.
1: No a to byl ten originál v dnešním porovnání Smouky. Českou verzi otextoval Jan Krůta v roce 1977 pro Radka Tomáška. Mm-hmm. Pojmenoval jí Zpíval jen rock'n'roll, nic víc.
0: Je to tak. No Radek Tomášek nedávno oslavil 80. Jak ten čas letí, no. Je to strašný, no. Vystudoval strojní fakultu ČVUT a promoval v roce 1970, no. Od roku 1966 do roku 73 byl stálým členem skupiny Rangers. A jak se někde uvádí, tak vlastně byl prvním, který se to skupiny vystoupil. No, to bylo zajímavý, no. A vlastně založil si... Ne, vlastně šel na soulovou dráhu. No já mám pocit, že jsme se bavili o tom, že také studoval architekturu a já jsem celou dobu jsem měl pocit...
1: Údajně jako, ale nedostudoval.
0: A jak nám potom prozradil, tak nedostudoval. Naopak jeho syn, Radek Tomášek mladší, dostudoval, takže architektem a navíc je vlastně po ruce svému tátovi, protože spolu hrávají. To je hezký. No. A Radek Tomášek je navíc ještě hercem.
1: Jo.
0: No, on ještě hraje. No jo. Ale teď nevím proč, taky mi naskočila další jeho píseň Žádná jiná.
1: Žádná jiná.
0: No, ale to Smouky nespívali.
1: To Smouky nespívali. My se vrátíme k té české verzi. Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc.

0: Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc, rok 1977. To byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: A pojďme dál. Já mám pocit, že Ondru Rumla jsme tady vlastně ještě, mám pocit, neměli.
0: A to jako měli?
1: Měli.
0: Měli?
1: Ale dávno.
0: Ale dávno, dávno tomu.
1: No je to výborný český zpěvák, taky herec, který se narodil v Jablonci nad Nisou před 44 lety. Mm-hmm. V 10 letech se učil hrát na kytaru, později na banjo a taky na klavír. V roce 2008 se zúčastnil soutěže X Factor, kde obsadil druhé místo. Spolupracoval také s Petrem Hapkou a s Michalem Horáčkem v projektu Kudy kam. Ondřej, když se někde ukáže, tak dokazuje, že je prostě velice šikovný. Mě zaujal, když jsem ho viděl poprvé, jak hrál na Looper.
0: Tam hlavně ukazuje, co všechno s tím svým hlasem umí.
1: No to je pravda.
0: A je to neuvěřitelné.
1: To je dobrý, no. A že jste na to trůfne. Jako a jo, tak klobouk dolů.
0: To je jo. My jsme od Ondřeje Rumla vybrali jeho úplnou novinku z letošního roku, tedy z roku 2026. K Vinohradu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ondřej Ruml a jeho úplná novinka z letošního roku k Vinohradům. No ale stando, před námi je náš oblíbený Vál.
1: No jo, Vál, to se řekne, Vál. A je který? No vždycky jako je problém vybrat ten správný Vál.
0: Ne, ne, Válů máme v zásobě. Stovky, možná tisíce.
1: Ale když je léto, tak já mám, vždycky mi naskočí písem, jo, třešně zrály. A kdo to zpíval?
0: Blížíš se.
1: Válda Matuška. A právě od Váldy Matušky máme tady pro vás ten Vál. Válda Matuška se narodil v Košicích roku 1932 a opustil nás, když mu bylo 76 let, no, a opustil nás, když byl v Americe. No, co se dá dělat. Byl to úžasný chlap, já jsem měl možnost se s ním jako docela často potkávat, no a vždycky každé setkání bylo zajímavé. Jednak to byla obrovská osobnost. On nevypadá, jako, a když se s ním člověk potká, tak bylo to tam jako jasně, že to je někdo. No. Chlap plný energie, no, ale já jsem rád, že mě oslovoval jako Stando. Jo, no, Hanka mě oslovovala Staníčku. No a když jako jsem si vzpomněl, jak mě oslovoval a Hanka taky, tak já jsem Hanku miloval prostě jako kolegyni, prostě jako ženu, prostě jako kamarádku. A teď jsem si vzpomněl, jak se Petra Janu, jak si dělala vždycky ze mě legraci, jo. Protože když jsme byli třeba v Polsku, tak ona neřekla Petrovi, vem mi kufr, jo. A ona třeba zavolala Staníčku. A jenom pokývla hlavou na kufr a já už jsem šel.
0: Poslušný to Staníček.
1: No a Petra jsem mohla před ten usmích.
0: Zpátek Valdovi.
1: No a Valda, já taky nezapomenu na to, jak jsme byli, my jsme museli jako hrát v Moskvě na dny Československa v Moskvě, a to bylo v tehdejším sále, obrovský sál, to byl v hotelu Rasia, který už dneska není. To byl hotel, jak naše vesnice, kde mám chalupu. To bylo neskutečné, to byl ten tam člověk bloudil. A tam byl takový sál, kam se vešlo snad 15 000 lidí. A to pódium bylo tak velký, že tam mohli jezdit normálně autem. No a tam právě jsme po večerech se těch koncertů

0: tu tam bylo několik, tak jsme se scházeli a vždycky tak tajně, aby nás Olinka neviděla, Brechová.
1: Ano.
0: Vždycky jsme přinesli nějakou lahvinku dobrého šampáňa a Valda nesměl. Tak chodil tajně jako za náma, aby si mohl dát jako skleničku. No, asi tak to byla sranda. Ale jednou nás našla.
1: Tak to už taková legrace nebyla.
0: A to bylo tak to jsem byl překvapený, že i u Matušku je to tak, jak u nás.
1: Pojďme zpátky k té muzice.
0: Jo, radši, prosím tě, tam pusu.
1: Jako ten dnešní vál jsme vybrali píseň, kterou do češtiny ho textoval Ivo Fischer v roce 1968. Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška.

strefních čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Valdemar Matuška, slavíci z Madridu, rok 1968. To byl ten dnešní vál, který čas nezavál. No a pojďme na Slovensko.
1: Pojďme na Slovensko. Tam vlastně na Slovensku zanechala velkou stopu slavná skupina Elán. Elán, to prostě to je pojem. Vznikala vlastně v roce 1968. Vznikal, nebo dal její život Jožo Ráš, že? S Vašou Patejdojem a Janem Balážem. Uh-huh. A tyhle tři kluci vlastně už od 14 let, protože chodili spolu do školy, tak hráli po různých... Po různých akcích hráli, kde se dalo. Že? Tak protože je to bavilo, tak byli čím dál lepší. Až v 80. letech se ukázali na Bratislavské líře, kde se skladbou Kaskadér získali stříbrnou bratislavskou líru. Mm. No a to byl vlastně takový odrazový můstek do světa show businessu. Potom každým rokem vydali jednu desku, jedno LPčko, CDčko, jak chcete. No a na těch byli postupně jeden hit za druhým. Takže z těch různých klubů se dostali až do sportovních hal, který by prodávali levou zadní, jak na Slovensku, tak v Čechách.
0: A my jsme z toho nepřeberného množství písniček a vydaných alb vybrali legendární album, které vyšlo v roce 1991 se zvláštním názvem Netvor z černé hvězdy Q7A a na tomto albu byla nádherná píseň Bosorka. Elan.

0: Elán Bosorka, rok 1991. No a snad to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: No, já bych řekl pro tento pořad.
0: Pro tento díl,
1: doufám,
0: ano,
1: že se ještě někdy uslyšíme. Tentokrát nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Popřát vám hezké prázdniny. Pokud máte dovolenou před sebou, tak hezkou dovolenou.
0: Hlavně buďte zdraví.
1: Ano, dávejte na sebe pozor.
0: Tak.
1: A buďte v pohodě. To vám přeje Pavel Mašek.
0: A Standa Hložek.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Lidečku na Vsetínsku dokončují prodloužení splaškové kanalizace. Ta umožní napojení dalších rodinných domů. Pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jezdí autobusy a trolejbusy, které mají najeto přes 1 000 000 km. Fotbalisté Slovácka prohráli s pražskou Slavií 1-5. Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky a na teploměru nejníže naměříme 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Radilek. Po letech čekání se lidé z několika rodinných domů v Lidečku na Vsetínsku dočkají splaškové kanalizace. Obec dokončuje její prodloužení. Proč byla stavba komplikovaná, vysvětluje lidovecký starosta Vojtěch Ryza.
2: Jedná se o podstatě taková lokalita, kde dlouhodobě nebyl kanalizované asi 5 rodinných domů, tak se podařilo to dokončit a s opěrnou stěnou, protože to je vedle Senice, takže tam musela být opěrka a prodloužení stokové kanalizace a toto jsme teda dělali ze svých peněz a dohromady to stálo kolem 9 milionů.
1: Už 10 takzvaných milionářů má ve své flotile dopravní společnost Zlín Otrokovice. Konkrétně jde o autobusy a trolejbusy, které mají na tachometru přes 1 000 000 najetých kilometrů. Dalších 15 vozidel pak překonalo hranici 900 tisíc kilometrů. Podle údržbářů dopravního podniku za jejich životností stojí pravidelný servis, vlastní generální opravy i rychlé odstraňování závad. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: Absolutním rekordmanem naší flotile je dlouhý trolejbus Irisbus, který má nájezd už 1,25 milionu kilometrů. To je opravdu hodnota, která je nadprůměrná nejen v rámci České republiky, ale je nadprůměrná ve srovnání se zahraničními dopravci.
1: Tento trolejbus je díky své velké kapacitě nejčastěji nasazovaný na linky 2 nebo 6, které jezdí mezi Zlínem a Otrokovicemi. Čeští umělci i politici vzpomínají na výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka. Zemřel ve věku 86 let. Bývalý ředitel Národní galerie byl u zrodu českého undergroundu. Kromě umění se věnoval i designu nebo módě. Často budil pozornost svými kritickými a kontroverzními názory na společenské dění. Jako rektor AVU vychoval spoustu známých umělců, jako sochaře Krištofa Kinteru nebo malíře Jakuba Španhelu. Spolupracoval s ním i kurátor Galerie Hybernská Filip Kazda.
4: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. On opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody. Sport.
1: V prvním kole fotbalové šance ligy prohrálo Slovácko na hřišti pražské Slavie 5-1. Právě teď se hraje zápas Jablonec nad Nisou Olomouc a souboj Hradec Králové Pardubice odstartuje ve 20 hodin.
0: Počasí.
1: Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Z počátku noci budou od západu postupovat lokální přehánky, případně i bouřka. Nejnižší teploty 19 až 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Pozor jen na mnohé uzavírky. Například ve Zlíně je uzavřena ulice Hradská a jezdí se tu kivadlově v křižovatce s ulicí Osvoboditelů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Glorii a polku Alojze Barotka, Miloslavy Gurské, Dukátek. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém, občanském i slovenském kalendáři jméno Anna, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726465200. Tak a teď už půjdeme na další písničku, Jen ve snách a Žadovjáci.

0: Tak přátelé, písnička nám dozněla, pojďme přivítat pana Františka ze Židlochovic. Dobrý den, nebo dobrý večer.
1: No, dobrý den, paní redaktorko a posluchači přání, no. Tak, paní redaktorko, dneska je Aničky, jo? Máme jednu kamarádku z Miroslavy, paní Aničku Hlávkovou. Tak bychom jí rádi popřáli všechno nejlepší, hlavně zdraví, zároveň i manželovi. A přejeme to, paní taky přeje Miruška ze Žalhosnovic, jo? A Švaničkovi ze Židlochovic. Taky přeje Aničce všechno nejlepší, no.
0: Dobře, děkujeme pěkně a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pustíme se do přání. Je jich tu opravdu hodně. Mám jich tady asi přes 30, možná 35, tak doufám, že to stihnu. Tak mě, přátelé, omluvte, když tedy třeba nebude mnoho telefonu, ale já to musím všecko přečíst. Takže jdeme na to. Hezký sluníčkový den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosili bychom o písničku a přání. Dnes nebo 25. července otvírá stránku svého života kulatou číslicí maminka, babička, prababička, kamarádka a neuvěřitelný človíček paní Františka Šany Bednaříková z újezdu u Kroměříže. Mnoho krásných let je tam psáno a všechno nejlepší ze srdce přáno. Hodně zdraví na těle i na duši, pěkné zážitky v kruhu rodiny a přátel. Velkou radost z maličkostí a málo starostí. To vše přeje dcera Bohunka s manželem Pepou. Celá velká rodina a pravnoučata ti posílají velké pusénky. Mockrát děkujeme Havlíkovi. Tak a jedeme dál. Dnes má svátek Anička Šlesová z Jezeřan Maršovic. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí a hodně kamarádů ve škole. Ještě zdravím a přeji vše nejlepší k dnešnímu svátku mé bývalé spolupracovnici a kamarádce paní Aničce Křížové z Malešovic. To přeje Radek Šles s manželkou Marcelou z Jezeřan Maršovic. A ještě bych chtěl pozdravit paní Ivanku Slabákovou a přeji jí, aby byla brzy zdravá a v pohodě. A děkuje Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Tak a pokračujeme, přátelé, dále. Prosím o hudební blahopřání ke jmeninám pro Aničku Bémovou z Moutnic. Milá Aničko, malou kytičku a pár řádků snad potěší tě k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, pevné zdraví, také lásku, spokojenost, na každý den malou radost. Vše nejlepší ti z celého srdce přejí Ševčíkovi. Posíláme písničku také manželovi pro radost a potěšení. A mám tady ještě další přání. Tak, jdeme na to. Prosím o hudební blahopřání k dnešním jmeninám pro Aničku Navrátilovou z Hulína. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti dnes po celý den svítilo sluníčko. Hodně štěstí, pevné zdraví, také lásku, spokojenost, na každý den malou radost. Vše nejlepší ti z celého srdce přejí Ševčíkovi. Tak a dáme písničku, přátelé. Tmavá noc, Polka a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání paní Hanu z Byliny. Dobrý podvečer.
2: Ještě jednou vás srdečně zdravím, paní Květo. Zdravím všechny posluchače. Přeju krásný podvečer všem. Ano. No dneska mají svátek Aničky, tak taky všem Aničkám všechno nejlepší. Ale hlavně naší přítelkyni do Miroslavy, Aničce Hlávkové, posílám s manželem Harrym srdečné pozdravy a přání všeho nejlepšího, ať si užije svůj svátek, pozdravu celou její rodinu, ať se mají dobře a hlavně ať jsou zdraví. No a to přeju všem, ať je nám dobře.
1: Ano, výborně, tak to má být. Tak paní Hano, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří a děkujeme za telefon.
2: Ještě, prosím ano. Vás, jestli bych mohla pozdravovat, slyšela jsem Františka ze Židlokovic. Ahoj Františku.
1: Výborně, ano, ano.
2: Tak jo, děkuju vám a jsem ráda, ano. Že jsem se dovolala.
1: Já také, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a pojďme, přátelé, na další e-maily, které tady mám. Chtěli bychom poprosit o pěknou písničku pro naši maminku a babičku, paní Věrku Matochovou z Lidečka, která slaví krásné narozeniny. Maminko, vždy jsi nám byla na blízku, děkujeme ti za tvoji práci, námahu, starostlivost a za tvoji lásku. Přejeme ti hodně zdraví, boží požehnání a radost z vnuků. Máme tě moc rádi z celého srdce, Věrka a Vlaďka s rodinami a manžel František. Tak a další, je tady dobrý večer, dnes má svátek kamarádka Anička Kadlčková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak to jsem taky dala toto přání a pojďme dále. Tak je tady přání... Ano, teď se mi to tady trošku to... Je tady přání pro pana Františka Mítka Stroubek k jeho dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody, radosti z vnuků a pravnoučků, hodně zážitků na turistice a ať stále hraje stolní tenis tak dobře, jako do posud a dobrou mušku v myslivosti přejí Šprňovi, Meixnerovi a Klabalovi. A pro pana Mítka tady mám ještě jedno přání, protože přicházejí vám popřát vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a ještě mnoho krásných zážitků při turistice přejí turisté ze Zborovic. Tak to bylo přání pro pana Františka Mítka Stroubek. Tak předali jsme obě dvě, tak výborně, tak a teďko pojďme ještě tady na přání. 26. července, což je dnes, slaví úžasných a úctyhodných 98 let paní Anděla Čupová z Vojkovic, rodačka z Blučiny. Ještě mnoho dnů prožitých v pohodě a spokojenosti se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty přeje sestra Milada s Evou a připojují se rodiny Sklenářova, Ševčíkova a Zajícova. Tak také jsem předala a hrajeme písničku Pacholíčku můj, Jarmila Šuláková a Brown.

0: milá písnička nám dozněla a pojďme přivítat pana Pavla Škrabáka z Osekůl. Vítejte.
1: Dobrý podvečer vám prajem, paní Navrátilová, aj vašemu zvukovému majstrovi.
0: Ano.
1: Prosil by som o zahrátie pesničky pro moju manželku Anu Škrabákovú z Osekúl. K milým meninám prajú všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, božského požehnania a dlhý život v rodinnom kruhu manžel Pavel, synovia Stano, Ľubo, dcery Elenka a Lenka s rodinami. Vnúčence a pravnúčence babku vnúčne boskávajú. Ďakujem, pani Navrátilová.
0: Áno, také rádo se stalo a přeji vám pěkný ano. Večer.
1: Áno, ďakujem aj vám.
0: Naschledanou.
1: Do počutia.
0: Tak a pojďme tady na e-maily. Dnes slaví svůj svátek naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Anička Krčmářová z Kojetína. Z celého srdce jí přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a každý den alespoň 10 důvodů, proč se od srdce zasmát. Babičko, máme tě moc rádi. Vše nejlepší ti z celého srdce přeje celá rodina. Tak jedno přání a pojďme na další. Tak milé Aničce z Lebedova přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky, pohody a spokojenosti. Ať tě každý den provází úsměv, dobrá nálada, kterou vždycky máš a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Užij si svůj sváteční den v radosti a pohodě a s láskou a srdečným přáním vinšuje sestra Maruška a celá rodina. Tak a já pokračuji. Máme tady přání a prosbu o hezkou písničku pro Aničku Sotákovou na Koňuš, okres Sobrance, Aničku Buberníkovou v Dolním Měnčí, Aničku Haluzovou z Otrokovic do Nebíčka a všem Anám, Aničkám a Andulkám. Ať štěstí z vašich očí září, ať se vám vždy ve všem daří, ať vám na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máte samou radost, ať smích vám slunce přináší a vítr smutek hlavně. Hodně zdravíčka, protože je ho málo a ze srdce upřímného přejí Alena Velecká s dcerou Kamilou z Otrokovic. Tak předali jsme. No a já tady mám ještě jedno přání. Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho švagříčka pana Rudolfa Rozbouda z Kurdějova, který právě dnes slaví své 60. narozeniny. Milý Rudo, píše se, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radost vnoučat ti přejí Matýškovi, Kameníkovi, Strachoňovi a samozřejmě se k přání připojuje manželka Hana a synové s rodinami. Vnoučata posílají dědovi velkou pusu. Rudo, máme tě všichni moc rádi a tak připijíme na zdraví. Živio, živio. Tak, moc krát děkuji, s pozdravem Jana Matýšková. Předali jsme a hrajeme písničku. Tak, Milan Nedůchal, Holůbek, Polka a Sobuláci.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám pana Mirka z Hroznatina.
4: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát své vnučce Aničce Nevrkové z Trnavy k jejímu dnešnímu svátku. Aničkám.
3: Ano.
4: Potom mám kamaráda Ludvíka Necida, který se zítra dožívá 70 let. Tak bych mu chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost zmoučat. A potom mám ještě kamaráda jednoho, Jaromír Voda z Čechtina, který je taky můj kamarád, má 72 roku, zítra bude slavit, nebo možná slaví už dneska. A navíc mám ještě jednoho synovce, Pavla Nevrklu z Třebiče, který bydlí v Krkonoších a má dneska kulaté 40. narozeniny. Tak mu přeju hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se jim daří, na co mákne, ať se mu daří, protože on je velký veterinář, doktor, takže se mu určitě bude dařit dál.
3: Ano.
4: To je všechno, děkuji vám moc.
3: Ano, děkuji. Také. Naschledanou. Tak a připojíme tady e-maily. Dobrý den, moc zdravíme všechny do studia. Prosil bych o písničku pro přání dodatečně mé babičce Ludmile Sábové k 70. narozeninám. Děkuji a pokud by bylo možný, prosím, zahrajte jí pěknou písničku. A hlavně přejeme babičce Ludmile hodně zdraví a aby se jí dařilo. Tak to je jedno přání, pojďme na další. Dnes slaví své kulaté narozeniny inženýr Ladislav Musil, vinař z Dolních Kounic. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody přeji Švrčkovi z Jezeřan Maršovic. A tady mám další e-mail. Tak přímo z něho cituji a je to pro paní Aničku Zimáčkovou, rozenou Trčkovou do Štítné nad Vláří. S písničkou ti, Aničko, posílám tu nejpestrobarevnější kytici lučních květin, svázaných s přáním pevného zdraví, božího požehnání, radosti v kruhu milující rodiny, vnoučat a brzkého uzdravení. Jsi úžasná, silná žena, vše s pomocí boží zvládneš a dáš to tak, jak všechno v životě. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Přejeme závěrem, vzpomínáme také na tvého Jošku, na jeho červencový narozeninový den, na jeho krásný hlas s lidovými písničkami, rodinou a kamarády. Tak krásný narozeninový den a šťastnou sedmičkou ti, Aničko, přeje Věra s Pavlem Pastorkovi a všichni, co tě znají a rádi mají z rodu Štěpančíků z Kochavce a v dnešní den si na tebe i po letech vzpomenou na milou, nestárnoucí a obětavou kamarádku Aničku s úsměvem na tváři. Tak, předali jsme a dáme písničku, tak pojďme na ní.

0: Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Volám cestou ze Znojma do Brna a mám dvě přání. Vidím v dálce Miroslav a na ten kopec nejčastější jméno zazněje kvůli paní Aničce Hlávkové a druhé přání do Černína u Jevišovic, kde včera byla Jakubská pout a 90-letá paní Kochová, učitelka bývalá, poslouchá a nikdo ji nedá zahrát. Takže paní Kochové ano. Do Černína u Jevišovic a paní Aničce Hlávkové na kopec do Miroslavy, kde vidím nad kostelem. Všechno nejlepší a pěknou písničku. Děkuji.
0: Já váš hlas znám, ale jenom připomeňte prosím jméno a teď jste na té cestě, to víme.
1: Pan? Karel Jeřábek.
0: Ano, Karel Jeřábek. Pan Karel, ano, promiňte. Já si všechna jména nepamatuju, ale váš hlas ano.
1: Jasně, děkuji.
0: Dobře, nashledanou. Tak to jsme popřáli a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěl bych tímhle poblahopřát Petrovi Smetkovi. Děkuji za jeho výborné bramboráky, které dělá s láskou a vervou. Doufám, že to zadní sklo seženeš za celý sbor včelařů Jan Vysavač. Tak to bylo jedno přání, pojďme dále. Vše nejlepší naší drahé mamince a babičce Aničce Němečkové ze Šidbořic přejí synové Vlastík a Vašek s rodinami a Luci a Nelinka posílají sladkou pusinku. A dále, 29. července oslaví 87. narozeniny naše maminka Božena Sutrová z Dobřínska. Hodně zdraví a radosti do dalších let přejí dcery Božena, Alena a Pavla s rodinami. Tak to bylo další přání a teď jedeme tady. Tak dobrý den, zdravíme Český rozhlas Brno a všechny jeho zaměstnance a také posluchače. Prosíme o písničku pro naši maminku, babičku a prababičku paní Anu Štěpánkovou ze Studence k jejímu dnešnímu svátku. Vše krásné a milé jí přejí syn a dcery s rodinami. Přání naší Aničce se připojují sourozenci, přátelé a kamarádi. Tak, předali jsme a já tady jedu ještě dál. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro maminku Anu Nezvalovou k jejímu dnešnímu svátku. Aby měla krásný sváteční den. Přeje dcera Laďka s manželem Borisem a vnuci Šimon a Matouš.

0: kapela nám dohrála a velice šikovná písnička. No a pojďme poslechnout si paní Vlastu z Bojkovic.
1: Dobrý den, Květusko. Tady
0: Dobrý
1: je
0: den.
1: Vlasta z Bojkovic. Já bych chtěla popřát paní Aničce Manové z Osvětína jejímu dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, které moc potřebuje, pohody, boží požehnání. To jí přeje Vlasta. Děkuju, Květusko, moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, přeji vám hodně zdraví, ať se vám daří a krásný
1: a
0: večer.
1: Já vám přeju.
0: Ano, přeji nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme teď tady na ta psaná přání. Naše milá maminko Aničko Savarová z Pitína, dnes máš sváteček a my ti přejeme moc zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu, ať se máš jen dobře. Vše jen to nejlepší přejí Romana s Vlastíkem, vnoučata Vlastík a Karolína Matyášovi. Máme tě rádi a děkujeme za přečtení Romana Matyášová. Tak ano, rádo se stalo. No a teď, přátelé, tady máme vzpomínky. Dobrý den, zahrajte prosím pro naši maminku a babičku Aničku Martikánovou z Medlovic. Nedávno nás opustila a nám hrozně moc chybí. Poslouchala vaše rádio každý den, tak jí tam nahoru chceme poslat přání. Děkujeme velice, Lenka, Romča, děda a vnoučata. A ještě další tady mám vzpomínku. Vzpomínka, dnes by s námi slavili svátek svaté Anny naše milovaná maminka, paní Anna Gabrišová a sestra, paní Anna Píšková z Bánova. Vzpomínáme, budete stále žít v našich srdcích i vzpomínkách, moc nám chybíte. Prosíme i o tichou vzpomínku všechny, kdo jste obě jmenované znali. Za vzpomínkou a pěknou písničkou děkuji Marie Paníčková ze Zlína a Drahomíra Bartošová a Jaroslav Píška. Tak to jsme také předali. No a já jdu dál. Tak mám tady vzpomínku. Ano, tak to vlastně byla ta samá, toto samé přání, výborně. No a mám tady ještě vzpomínku, kterou pro nás napsal Honzík, ale omlouvám se, Honzíku, není to možné to všecko takhle číst, dlouhé dopisy. Takže 6. července by měla svátek paní Anna Varmužová, rozená Kubínová, a Honzík, na ní je to pravnuk a vzpomíná na ní velice moc, neboť ona vlastně bydlela ve Vídni v roce 1905 a pak se vdávala, pak se jí narodil syn Jan, no a druhý syn se jí dále narodil a Honzík na ní stále velice vzpomíná. Takže to bylo jedno přání, no a Honzíku ještě to druhé přání, které jste nám poslal. Také 26. července by měla svátek paní Anička Peťová, rozená Fadrná. Narodila se, a to nemohu bohužel přečíst, bydlela v Suchotíně,

0: prodávala v Kunštátě nábytek, skládala pěkné básničky a ráda poslouchala písničky šlágru. Vychovala dceru, syna a měla s manželem pěkné manželství. Takže vy na ní strašně rád vzpomínáte, protože když přišla nemoc, tak byla velkou bojovnicí, takže to je dobře a písničku rádi pošleme. Ano? Tak, výborně. A která že to bude? Zalíbili, zalíbili a Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak vážení a milí, když jsem otevřela e-mail, ta, která je tady znova, jak se říká, černo, takže jsem si to opraporkovala, no tak pojďme číst, co stihnem a bohužel, když tak to zůstane na zítřejší den, tak pojďme na to. Prosíme o písničku k dnešnímu svátku seniorů paní Fance Bohaté z Troskotovic. Přejeme hlavně hodně zdraví, optimismu, osobní pohody i jejím kamarádkám, syn Jirka s rodinou a Vlasto s rodinou. Tak a já pokračuji dále. Tak prosíme o písničku svátku pro paní Anu Kaňovou z Troskotovic k svátku. Aničko, posíláme prostřednictvím rádia s písničkou Přání. Hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné vrásky. Na svět se stále usmívej a života si nadále užívej. Kamarádky Fanda a Eliška. A jedu dále. Tak, dnes se dožívá krásného životního jubilea, 71 let, kamarád Toník Šobáň, rodák z Vlčnova, tohoto času obyvatel krásného města Uherské Hradiště. Všestranný to člověk, ale hlavně milovník a vyznavač moravské písničky hrou na harmoniku. Již 30 let společně šíříme tyto písničky na Moravě, v Čechách a na Slovensku, ale i jinde v zahraničí. Já, jeho kolega v hraní a zpěvu, mu přeji hlavně hodně zdraví, pohodu, štěstí a něco málo penízků. Toníku, dej se zdravotně do pořádku, aby jsme opět vyrazili mezi lid. A to ti přeje Jenda Murček a jeho přítelkyně Evička Doleželíková z Roštění a k přání se připojují ještě Jirka a Liduška Janouškovi z Kondrace krásné to dědiny u Vlašimi. Tak předali jsme a já pokračuji. Tak musíme hlídat, Sandro, čas, že? Ano, máme ještě chvilečku. Jejda. Takže prosíme o písničku k svátku pro paní Anu Kaňovou z Troskotovic k tvému svátku. Aničko, jejda, ale to už jsme tady četli. Takže to tu je podruhé, omlouvám se. Pojďme dál. 29. července oslaví 87 roků naše maminka Božena Sutrová z Dobřínska. Hodně zdraví, radosti do dalších let přejí dcery Božena, Alena a Pavla s rodinami. Tak, tady je další přání. Tak zahrajte nějakou pěknou písničku pro maminku Anu Nezvalovou k jejímu dnešnímu svátku, aby měla krásný sváteční den. Přeje dcera Laďka s manželem Borisem a vnuci Šimon a Matouš. Tak to je další přání a pojďme se podívat tady. Tak dobrý den, chtěl bych tímhle poblahopřát Petrovi Smetkovi, ale to už jsme také četli, takže ono se to tady dvojí. Vše nejlepší naší drahé mamince a babičce Aničce Němečkové ze Šidbořic přejí synové Vlastík a Vašek s rodinami a Lucinka Nelinka posílají sladkou pusinku. Tak přátelé, já si myslím, ještě tady mám jedno přání, tak prosíme o písničku, ale to je do Moravy krásné země, takže to není pro nás tady do blahopřání, tak přejeme naší mamince, babičce a prababičce paní Aničce Krajčové ze Zlína hodně zdraví, pohody a spokojenosti k dnešnímu svátku. Přejí dcery Ilona a dcera Ilona a syn Petr s rodinami. Tak a já to teď tady musím trošku oddálit, abych se tady dostala, kam se bych se dostat měla. No skvělé, takže tady to vidím velmi dobře, tak jsme to tady zvládli. Přátelé, hrajeme poslední zpívanou písničku Karel Vacek starší, Tichou dědinou, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dekovku a pěkné písničky, zveme k poslechu Morava, krásná zem, už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Alberta Haumonda Moment času, kterou pro nás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zítra začíná uzavírka silnice mezi Lutkovicemi a místní částí Luhačovic Řetechovem na Zlínsku. Nemocnice v Kroměříži skartovala přes 9 tun starých lékařských spisů. Německý kancléř Merz odsoudil útok na pochod hrdosti v Berlíně. Jeho pachatel zůstává na útěku. Zítra bude v regionu oblačno s možností deště, později polojasno a na teploměru až 26 stupňů. V nedělní večerní zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Instalace opěrné stěny uzavře od zítřka do konce listopadu silnici mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Pokračuje ředitel společnosti Bronislav Malý.
4: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Kroměřížská nemocnice v tomto týdnu skartovala přes 9 tun dokumentů s citlivými údaji. Mobilní skartovačka papíru pracovala přímo v areálu nemocnice 2 dny. Podle mluvčí Aleny Horákové šlo o bezpečnou likvidaci lékařských spisů, u kterých uplynula zákonná lhůta. Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Lidé, kteří se podobných činů dopouštějí, podle něj nemají v německé společnosti místo. Útok nepřežila jedna žena, pachatel je stále na útěku.
5: Abdul Balut.
6: Podezřelým z toho, že najížděl do účastníků pochodu hrdosti v dodávce a pak na ně taky útočil mačetou, je 21-letý Němec libanonského původu Abdul B., který má blízko k islamismu. V Berlíně to dnes řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt, podle kterého skoro 30 lidí utrpělo zranění. Televize ARD ale uvedla, že nikdo další už není v ohrožení života. Policie při hledání pachatele zesílila kontroly na letištích, na nádražích a taky na hranicích.
7: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
6: Kancléř Merz vyzval Němce, aby se nenechali zastrašit a dál hájili svou svobodu a otevřenost. Z Berlína Tomáš Ablín, Český rozhlas.
8: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela. V závěru trati.
9: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
2: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku dne oblačno až zataženo. S příchodem studené fronty se během dopoledne vyskytnou od severozápadu na většině území přehánky. Během dne pak budou srážky ustávat a bude převažovat polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je dnes večer plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín. A od mikrofonu zdraví Matěj Radilek.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera, teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje, já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy. To znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
3: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého.
2: To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
2: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí, potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
1: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům. A s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět

0: zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbera. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer Čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
1: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatelé?
0: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
1: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
0: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
1: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. A jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatků, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný. Kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyni Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoa zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: 10 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberk v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších, informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světla nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal, hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No někoho pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdí.

0: že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
0: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
2: Kolik má zámek komínů?
0: 27.
3: 24.
0: Ne, teď už 23.
2: Fakt?
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
2: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
0: Já.
2: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
0: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
2: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a 3 pávice.
2: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
0: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
2: Už jste se tu někdy bál?
0: Ne.
3: Ani ne.
2: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
0: Sním o velkém plese na nádvoří.
2: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
0: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
2: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Skleníčka sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
2: Staníš se.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. Ale už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád. O půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy se vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce?
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak mazlavý, pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři, tak to ty lidi, kteří jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí za syrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Nešlo. Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, na někou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě neochutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, naschledanou.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skla. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 900104. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 900104. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

give us man, and we'll see beat multi milionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části Novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní Novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná.
3: Má jablko.
2: Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá
3: ano.
2: Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, taky mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl smíchy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jít tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Ale já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě. Co já vím?
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore,
6: službám. Pane Vrchní, to jste nespoň adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je, no. A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, seděk doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme
6: na tu
9: promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
11: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou sama sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Třeba je by zajímalo, z čeho budete živit?
11: No, třeba k tomu mají vystaráno. Z vlastinech tu zeru, co?
2: No, ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
11: Co?
4: No, jako zatím.
11: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
11: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, děti, taky ty nejtiš, ani nevíš, co říkáš.
11: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec nic.
11: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
11: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na place setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
12: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
13: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
13: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
13: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Wspominam, ja si často wspominam, jak na Černobíl.

baví být, být, že je trápení, člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí, tak si teda běž, běž.

0: vzpomínám.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Mladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhou vedoucí.
5: Moment, a stranu. Přijde ševnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý hr, nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprejskním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi na brýle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marí z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítel.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
0: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se to

0: Kubo, aj, aj. Vieš to do lesa? A streľte.
1: Krakonoša Museliku. Tam má peříčka, že mi je bude zavieť sám barón.
2: Milosť, pane, mnejte rozum. Rozházeť si to s Krakonošem kvôli paráde.
1: Peče, a vy dva mazat. A než si schrupnú, ať ste tady. Cesojko.
3: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archívu.
4: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
2: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráči ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
1: Cože?
2: Kvůli peříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
1: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
5: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
2: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám, jemnost pán Krakonoš, taky moc hodný.
3: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
6: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Chalupatelové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi mi...

0: duše, hraj!
1: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomuk z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvků, do komentářů a na linka@rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. Kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň při nejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže, třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře, velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolí přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otec se neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikde neřeknu.
1: Aha.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a se, její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe, a docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali, jo, nikdy. Tak když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval. A plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bývalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť v pohodě.
1: No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, ať máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak ožehavé téma.
1: A třeba ano, ozve. Vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Poslouchat. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mně to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité. To je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svýho manžela, smrt svýho manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy, především ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Já to rád řeknu, připomenu nejenom pro vás, i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo se vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, vzali nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pánem vlastně nevlastní, že? Mm-hmm. Tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, to se tomu musím smát. To. Prostě lež na lež, tohle to nejsem zjistil pravdu.
0: To mám pocit, že bychom mohli taky někdy v Noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji. Podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači Noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, Noční linka a téma nedělního vysílání Myšlenky, které tíží.

0: krásný.
1: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
2: Momentík, sklubím si rádio.
1: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
2: Dobrý večer, Sokolovsko Jarda.
1: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
2: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
1: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
2: No, tatínek odešel 22.
1: Mm-hmm.
2: A maminka nedávno v únoru, no.
1: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
2: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
1: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
2: Tak já jsem se o maminku staral vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
1: Ano.
2: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že museli chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
1: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
2: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
1: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
2: bylo, já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to.
1: No. Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral, vnímal jste to tak, chtěla to tak?
2: No to víte, že jo, Ježišmarja.
1: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
2: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
1: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
2: Někam šoupnout.
1: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
2: Bylo a bylo, samozřejmě. No, bylo, no.
1: Super.
2: Ona nechtěla nikam, nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli

0: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
1: Všude člověk, to chápu, no, to je...
0: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, ale vždycky jezdila na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, ty čtyři.
1: Je to...
0: Já naštěstí mám výborný sousedy, tedy, ano. Ty mě podrželi a drží do dneška.
1: To je skvělé.
0: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
1: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
0: Mám, jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
1: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru, mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
0: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhoval, ale ono to nemá smysl. Mě je 55 a víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
1: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
0: No, víte to, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo.
1: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
0: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
1: No, doufat můžeme. Tak
0: já jsem lidi z povolání, no. Já jsem, mám 22 let na kamionu. Už jsem se to na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70 ještě jezdil v autem. Hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
1: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70 letech.
0: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasného, uvidíme, jak to ještě dopadne.
1: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
0: tak to... Udělejte přesně... to, protože potom budete to lidé.
1: Ano, pozdě bych a honití. Tak dobrou noc.
0: Tak už se zpátky nevrátíte.
1: Děkuju, ať se daří.
0: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
1: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
0: Zavolám.
1: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
0: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
1: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
0: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky. Jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální úděl. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: No, je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupě, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený v kriminále, jo, pořád něco vyvádí.
0: No. Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani neje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si dokážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
2: No, mám přítelkyni, kterou nežijí s nějakou vynostálo, stýkáme se, ale...
0: Ale není to tak jako, že do budoucna...
2: Ne.
0: Takhle,
2: ne,
0: zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako to jsou nějakým takovým poradcovním sporu, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit, že jo.
0: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechci, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný, protože my jsme si se sestrou zbyli jako jediný vlastně v rodině a při představě, že by mě zavrhla nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
2: Jde o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude, což je další, jakoby, taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takový myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod, jakoby toho jména, v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, řekl jste to trefně, do háje.
2: No.
0: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
2: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
2: No, asi jo. Tak všechno tak asi má nějak být. Nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
0: Děkuju. Držte se.
2: Děkuju moc, hezký večer.
0: I vám.
2: Nebo ráno možná.
0: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

čteš v ulicích tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. A tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou, hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů, bez nich to nejde, samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal, tak pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálcují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já počinu jinou Brnu, jako i že mě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že by po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěchy nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, takhle, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo žije spokojeně, takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadl.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem to říkal. Jako již ho vidím a všichni.
0: Jo. Jako, já jsem to ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do světa. Po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do světa, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krátit dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, kdybych vás táto zavouchl ty dveře, ale nepustil ho dále. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterým jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to už dálnice takhle. Do Svitáka tak jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlechtilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál, říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoček, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říká, nechoď na to, tak to jsem jim taky neposlechla.
0: No tak,
1: na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, nemůžu číst a takhle. Tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer, tady je Soňa.
0: Krásnou noc, ano, děkujeme.
1: Chci taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno a chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let, ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hlejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit pracovat tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno, napiš si všechno, co utratíš, tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: A teď se to vysvětlí. Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný mail nebo tak, to napíšu. Na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mi přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mně se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psat, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec
1: nejde. To pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už je mělete.
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: to je milé spojení Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě a psychicky, je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky. Prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině.
1: Ano, no jako spíš já a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem podruhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no. Že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně, ano, a vlastně pak ano. Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano. Fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale... Postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali, tak on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou. A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěče vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, on okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jet si vlakem a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít z domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě, možné, že vlastně, to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom... Ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je.
0: Vlastně, a kdy to celé vyzrálo? Jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas? Kdy to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že
1: pa? Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: nechtěla vůbec
1: jako... Ano, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: Jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to ano, je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je ano, to tam, bylo to, tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako... ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilítlo na adresu, takže už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal... ten moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě, všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě, na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to je jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala
1: jsem
0: a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský no,
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jste chtěli žít normálně, ano. Ano.
0: A teď no, teď a v současné době to nevídalo. Ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
1: vůbec
0: nebo jste ho odstřihla
1: ne,
0: úplně?
1: Ne. On je naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapšklej. Víte co?
0: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to ne, to už nejde. my jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že ne. Teď vedete svůj normální, podle vás řádný
1: já
0: život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není
1: ano,
0: co řešit.
1: Ano. No, není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera, opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si neodpustím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo taky něco do života i té dceři, protože ona se říká, že člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás stíží, anebo které vás stížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které zní nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak to mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho nejlepší kamarádku v posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili, vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, mám vnuky, už jsem její prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostala rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích. Jsme na jaře prodělali chemoterapii, takovou našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku. A to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko, přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu

0: nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
1: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
0: No, tak to víte, že on nosím na rukách, jako no, jak se říká.
1: To je přece k nezaplacení. To, že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
0: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychoval je, dal jim, pomohl jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým působem pomoct.
1: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
0: Fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme jezeštěci. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct, prostě, aby bylo v pohodě.
1: Nejde to, nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a... Kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
0: První a poslední.
1: Tak. A byla jste
0: první
1: poslední.
0: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to by mohla, tak za něj budu i dýchat.
1: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju. Držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
0: no, tak, doufám,
1: tak nějak dali
0: dlouho,
1: do ústraní.
0: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje, měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
1: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek macek
0: no,
1: z Prahy.
0: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsem si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
1: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
0: A ještě se, prosím vás, je to na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
1: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt rozloučit.
0: Takže na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám, zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Máme stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání. Další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12, ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově, kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si to, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti.
2: Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl, Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1-1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7, 12, 12 a 3, 15. Dobrý den, 15 a 7, 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci. Právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 tisíc zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 tisíc obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška. Řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal. Co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové, ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechal

řekl mi. To jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal. Já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle. Mám to mnohem dál. A mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti. A že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl, dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil, nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.